Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodí?

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

zaříkávač hadů. Říká hadům dadů. Zaříkávač hadů. Říká hadům dadů.

Roskunden. Lou, peřnici spovolání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Peřnici z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to neneslo.

idej. Jsem cukr, dej sem krouby, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku.

שקרב, היה זה כמה בי.

další, mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový

hned vedle mého strýce, švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice, tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyráž té trpaslici svou

řekl, že nechce, trpaslík se nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopyt, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem. A na zahradě civí trpaslík neduživý, a kde kdo se mu diví, že je tak než.

jdem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

dcera, až já budu velký heč, bude ze mě potápěč. Budu v moři chodit po dně, uvidím tam vážně hodně ryb.

Posloucháš Rádio Junior.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

Duplikát, zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši sluší.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník a dobrodruh Peter Freuchen. Tenhle něžný obr patří mezi osobnosti, u kterých se skoro nechce věřit, že jejich život nebyla jen pohádka, ale skutečnost. Ve školách se učí většinou o vážných, moudrých lidech a pokud měli i nějakou podivínskou stránku, většinou se to spíš taktně přejde. V Žili byli, ale máme podivíny moc rádi. Většinou jsou to totiž i dost zábavní lidé. Peter Freuchen se narodil v Dánsku a i když z něj měl být původně studovaný doktor, brzo bylo jasné, že to pro něj není ta správná životní cesta. Urostlý dvoumetrový mladík toužil po dobrodružství a vydal se na svou první a zdaleka ne poslední polární expedici. Mnoho let strávil v mrazivém Grónsku, které patří Dánsku. Postupně se tam spřátelil s místními obyvateli Inuity. Ty cizinci dlouho označovali jako Eskimáky, ale dnes se tohle pojmenování považuje za zastaralé a nevhodné. Inuité jsou známí jako mistři přežití v mrazivých podmínkách. Umí stavět iglů, mají svou kulturu a třeba velmi zajímavé hrdelní zpěvy. Peter tam chodil oblečený do kožešin a společně s místními vyráželi na tuleně, lední medvědy i velryby. Mezi Inuity si Freuchen našel manželku. Měli dvě děti, holčičku a chlapečka, který se jmenoval Mechusach, Avatach, Igimach Susuk, Turangu a Paluk. Absolutně nevím, jestli jsem to přečetla aspoň přibližně správně. Pravděpodobně vůbec. Ale jen jsem chtěla, abyste viděli, jak zajímavý a složitý je jazyk Inuitu. Některé z Petrových výprav měly mapovat málo probádané části Arktidy. Nebyly to žádné bezpečné výlety. Jednou měl opravdu na mále. Tenhle příběh ho navždy proslavil. Během silné sněhové bouře se musel schovat v improvizované sněhové jeskynce a byl pohřben pod tlustou vrstvou sněhu, který rychle zamrzl. Neměl žádné vybavení, které by ho z téhle šlamastiky dostalo a drahocenný čas ubíhal. Pod ledovým příkrovem strávil podle svých slov dlouhých 30 hodin. Pro běžného člověka by to byl konec, ne tak pro Petra. Prostě si řekl, že se z toho vyhrabe a nástroj si vyrobí. No, jenže z čeho? Zdá se vám, že to celé nějak natahuju? Máte pravdu. Přemýšlím totiž, jak vám říct, že k vyhrabání údajně použil vlastní zmrzlé exkrementy. Pokud nevíte, co to slovo znamená, zeptejte se rodičů, ale tenhle zvuk vám možná trochu napoví. Tím však tahle neuvěřitelná historka nekončí. Když se konečně doplazil do tábora, zjistil, že mu omrzly prsty na nohou a hrozí mu nebezpečná infekce. Možná se v něm probudily vzpomínky na čas, který v mládí strávil na lékařské fakultě, kterou ale nedostudoval. Tak či tak zvolil rázné řešení. Prsty si sám amputoval.
2: Oh no, oh no, oh no.
1: Ufikl si je prý pomocí kleští a kladiva. Později přišel i o část nohy pod kolenem a musel nosit dřevěnou protézu. Po téhle příhodě trávil více času v Dánsku a stal se doslova celebritou. Jak pak by taky ne? Vousatý 120-kilový obr s dřevěnou nohou, který zažil neuvěřitelná dobrodružství a dokázal člověka jen tak zvednout nad hlavu, lidi prostě fascinoval. Založil klub dobrodruhů, který funguje dodnes. Vydával časopis a psal knihy. A aby toho nebylo málo, obul se i do filmařiny. Přímo mezi Inuity pomáhal natočit dobrodružný film Eskimo podle jedné ze svých knih. Asi vás ani nepřekvapí, že film se povedl a získal dokonce Oscara. Peter neměl jen velké tělo, ale i srdce. Ve světě pomalu sílil antisemitismus, tedy nepřátelství vůči Židům. V Německu byl u moci Adolf Hitler a druhá světová válka klepala na dveře. Peter se ale nebál a kdykoliv měl příležitost, nacistům se vysmíval. Když údajně slyšel někoho říkat něco protižidovského, styčil se nad ním v celé své impozantní výšce a hrdě prohlásil, že on sám je Žid, i když ve skutečnosti nebyl. Vzhledem k tomu, že byl Peter navíc i bývalý předseda dánského boxerského svazu, hádám, že si na něj nikdo jen tak netroufl. Peter nemlčel, ani když bylo Dánsko Němci obsazeno, a pomáhal schovávat uprchlíky. Vypráví se historka, že byl zatčen gestapem a umístěn do zajateckého tábora. Jenže Petra nezlomili ani hladoví vlci, ani drsný polární led, natož nějaké dráty a zdi. Dramaticky uprchl a vydal se do Ameriky. Za oceánem se nestratil a i tam sklízel uznání a obdiv. Každý chtěl zkrátka slyšet jeho vyprávění, byť někdy lehce přikrášlené, a na vlastní oči vidět snad nejdrsnějšího muže tehdejší doby, který dokázal přežít svou smrt. Historie hold fandí kněžným obrům.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

kdyby se bolestí, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá, zajetí ti prospívá, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

0: Lidovka.
1: Noří se do moře sociálních sítí.
2: Myslíte si, že tam něco chytí?
1: YouTube, Instač, to je rajon její.
2: Loví perly, varuje i před zloději.
1: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
2: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
1: A v 17.30, jak v programu je psáno.
2: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
1: Rašová Terka, síťová reportérka.
2: To se na vás těší od středy až do úterka.
1: Rádio Junior.cz jsou webovky,
2: kde najdete všechny síťovky.
1: Můj rozhlas, to je aplikace,
2: kam se dá pro ně taky vracet.
1: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
2: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.
3: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Kdo z vás si rád hraje s Legem? Určitě je vás spousta. Lego je super. Víte ale, z jaké země tahle stavebnice pochází? Původ má v Dánsku. Firma vyrábějící Lego vznikla v dílně dánského truhláře, který nejprve vytvářel dřevěné hračky. V roce 1949 však začal vyrábět první plastové kostičky, které se daly spojit kruhovými výstupky a Lego bylo na světě. Název pro stavebnici z kostek musel být krátký a úderný, což se podařilo. Zakladatel spojil začáteční písmena dánského úsloví, které v překladu znamená něco jako hezky si hrát, a vzniklo slovo Lego. Firma později našla ideální typ plastu pro výrobu, celý nápad i s materiálem si v roce 1958 nechala patentovat a od té doby se kostky jako takové nezměnily. Lego se sice pořád vyvíjí, ale vaše kostičky by pasovaly i na ty z 50. let. Samozřejmě nesmíme zapomenout také na Lego figurky. Ty se přidaly v 70. letech. Lego má tedy vážně bohatou historii. Několik desítek let patří k nejoblíbenějším hračkám, a to nejen u dětí. A proč je Lego tak populární? Asi hlavně proto, že na sebe všechny kostičky pasují a dá se z nich postavit vlastně cokoliv. Stačí probudit fantazii. Jak jsem ale řekla, nestaví jen děti. Například v Itálii vznikl Lego rekord. 35 metrů vysoká věž, na kterou bylo potřeba asi 550 tisíc kostiček a stavělo ji asi 18 tisíc lidí. V Anglii byl z Lega dokonce postaven celý dům, měl i funkční záchod a sprchu. Lego se občas používá také v technických a vědeckých oborech jako pomůcka pro modelování návrhů. Existují také složité Lego sady, třeba řada Lego Technik, s ní se dají postavit složitá zařízení jako model letadlové lodě nebo elektrický osmiválcový motor. Zkrátka, tahle hračka je i pro dospělé. Dosud se vyrobilo okolo 600 miliard kostiček a výroba pokračuje. Vědci ale zjistili, že taková Lego kostka se může rozkládat až 1300 let. To není moc dobrá zpráva, zvlášť když jich je na planetě tolik. Firma Lego se proto zařekla, že chce do roku 2030 začít vyrábět Lego z materiálu šetrnějšího k životnímu prostředí, třeba z cukrové třtiny nebo ze dřeva. Pár procent Lego výrobků už z udržitelných materiálů vzniká, ale stejně ještě společnost čeká spousta práce. Lego se vyrábí na různých místech světa. Výrobnu máme dokonce i v Čechách, a to v Kladně. Veškerá výroba probíhá strojově a je řízena počítačově. Denně se totiž Lego vyrobí tolik, že není možné, aby součástky dělal člověk. Rozhodně je ale potřeba mnoho šikovných lidí, kteří výrobny řídí a obsluhují. V Čechách najdeme i Lego muzeum, takže pokud máte Lego rádi a chcete se o něm dozvědět víc, určitě ho navštivte. Moji milí zvídavci, pokud chcete o zajímavostech ze světa Lego někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam. Šatně pod kabáty, myš je tam. Šup do koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

0: Vyšetám! Rádio Junior, pohádka.
1: Pasáček vepřů. Byl jednou jeden chudý princ. Královstvíčko měl malinkaté, ale na oženění bohatě stačilo a on se oženit chtěl. Pravda, bylo od něho dost odvážné troufnout si říct císařově dceři: vezmeš si mě? Ale on si tedy troufl. Jeho jméno bylo proslulé široko daleko, nejmíň 100 princezen by s radostí souhlasilo a ještě pěkně poděkovalo, jenže ona ne. Kde pak? Takže teď pěkně poslouchejte. Na hrobě princova tatínka rostl růžový keř. Takový krásný růžový keř jste v životě neviděli. Kvetl jen jednou za 5 let, a to jen jedním květem. Ale za to taková růže zase voněla tak sladce, že jak jste k ní přičichli, zapomněli jste na všechny starosti a trápení. A pak měl ještě Slavíka. A ten uměl zpívat, jako by v hrdelku měl všechny nejkrásnější melodie. Tak tuhle růži a tohohle Slavíka, že teď dostane princezna. A tak se oba ocitli ve velkých stříbrných pouzdrech a už putovali k princezně. Císař je dal před sebou odnést do velké síně, kde si princezna s dvorními dámami hrála na návštěvy. Nedělali totiž nic jiného. Když uviděla velká pouzdra z dárky, zatleskala samou radostí. Kdyby to tak bylo, koťátko, povzdechla si, ale objevila se ta krásná růže. Ne, ta je ale pěkně udělaná, volali všechny dvorní dámy. Ta je víc než pěkná, pravil císař, ta je hezounka. Ale princezna si na ní sáhla a už měla slzy na krajíčku. Fuj, papa, natahovala, ona není umělá, ona je opravdická. Fuj, volali všichni dvořani, ona je opravdická. Ale podívejme se radši nejdřív do toho druhého pouzdra, než se rozlobíme, navrhl císař a tu se objevil Slavík. A hned se rozespíval tak krásně, že nikoho hned nenapadlo, co by o něm mohl říct ošklivého. Superbe, charmán, volali dvorní dámy, mluvili totiž všechny francouzsky, jedna hůř než druhá. Ani nevíte, jak mi ten ptáček připomíná hrací skříňku oplakávané nebožky císařovny, vzdychal jeden stařičký kavalír. Ach, ach, ten tón úplně stejný a ten přednes taky úplně stejný. Tak, tak, přisvědčil císař a rozplakal se jako malé dítě. Ale to by mě ani nenapadlo, že je opravdický, ohrnovala nos princezna. A to on je, je to opravdický pták, říkali ti, co ho přinesli. Tak to ať si letí, pták jeden, pravila princezna a nechtěla ani slyšet, že by snad princ směl přijít. Jenže ten neházel jen tak flintu do žita. Černě a hnědě si upatlal obličej, narazil si čepici přes hlavu až na uši a zabouchal. Dobrý den, pane císaři, povídá. Nemohl bych tady na zámku do služby? Jo, takových by bylo, na to císař. Ale počkejme, jednoho bych potřeboval. K prasatům. Těch totiž máme spoustu. A tak dostal princ místo jako císařský pasáček vepřů. Přidělili mu ubohou maličkou komůrku u prasečího chlíva a tam musel bývat. Ale on celý den pracoval A s večerem už měl udělaný takový pěkný hrnec. Kolem dokola byly zvonečky a jakmile v hrnci začalo vařit, krásně se rozcinkali a začali hrát starou známou melodii. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, ach, du lieber Augustin, všechno je pryč. Ale nejzázračnější ze všeho bylo, že stačilo strčit prst do páry nad hrncem a už jste cítili, co se vaří pod každým komínem ve městě. Tak to tedy bylo něco jiného než nějaká růžička, co? Princezna byla zrovna na procházce se všemi dvorními dámami a když uslyšela melodii, zastavila se celá nadšená. Uměla totiž taky hrát Ach, du lieber Augustin. Jenže to bylo to jediné, nic jiného nedovedla a to ještě jen jedním prstem. Ale tuhle přece umím, divila se. To musí být nějaký vzdělaný pasáček vepřů. Hleďte, jděte se ho zeptat, co tenhle nástroj stojí. A tak musela jedna dvorní dáma zaběhnout dovnitř, ale vzala si na to přes střevičky dřeváky. Co chceš za ten hrnec? Zeptala se dvorní dáma. Chci 10 hubiček od princezny, pravil pasáček vepřů.

0: krásně. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, ach, du lieber Augustin, všecko je pryč. Poslechni, řekla princezna, zeptej se ho, jestli by nechtěl 10 hubiček od mých dvorních dam.
1: Děkuju, nechci, odpověděl pasáček vepřů. 10 hubiček od princezny, nebo si hrnec nechám.
0: To je ale otrava, vzdychla si princezna. Tak to si aspoň musíte stoupnout kolem mě, aby to nikdo neviděl.
1: A dvorní dámy se rozestoupily kolem ní a rozprostřely sukně a pasáček vepřů dostal 10 hubiček a princezna dostala hrnec. To vám byla ale zábava. Celý večer a celý den se muselo v hrnci vařit. Nebyl ve městě jediný komín, aby princezna nevěděla, co se pod ním v kuchyni vaří, ať už to bylo u dvorního maršálka nebo u ševce. Dvorní dámy poskakovaly a tleskaly nadšením.
0: My víme, kde budou mít sladkou polívku a cmundu. My víme, kde budou mít harachovou kaši a žebírka. Jú, to je ale zajímavé.
1: Na nejvíc interesantní, pravila vrchní dvorní nadkomornice.
0: To jistě, ale nikomu ani muk. Jsem přece císařova dcera.
1: Ale božičku, ulekli se všechny. Pasáček vepřů, to jest princ, jenže oni to nevěděli a mysleli si, že je opravdický pasáček vepřů, nezahálel ani den, pořád něco kutil a tak udělal taky řechtačku. A tu, když roztočil, tak hrála veškeré valčíky a kvapíky a polky, co od stvoření světa vznikly.
0: Ale to je superb, zvolala princezna, když šla kolem. Krásnější skladbu jsem v životě neslyšela. Hleďte, jděte se ho zeptat, co za ten nástroj chce. Ale nelíbám.
1: Chce od princezny 100 hubiček? Hlesla dvorní dáma, co se byla zeptat.
0: On se snad zbláznil,
1: pravila princezna a šla. Ale když udělala pár kroků, zastavila se.
0: Umění je nutno podporovat, prohlásila. A já jsem jednou císařova dcera. Řekněte mu, že dostane 10 hubiček jako včera, zbytek si může vybrat od mých dvorních dam.
2: Ale když nám se nechce, namítali dvorní dámy.
3: Řečičky, odsekla princezna, když ho můžu líbat já, můžete vy taky. Nezapomínejte, že vás šatím a živím.
1: 100 hubiček od princezny, pravil pasáček vepřů, jinak si každý nechá to své.
0: Stoupněte si kolem, přikázala.
1: Dvorní dámy se rozestoupily kolem ní a on líbal a líbal.
4: Co pak je to tam u prasečího chlívku za tlačenici? Podivil se císař, když vyšel na balkón. Promnul si oči a pak si nasadil brejličky.
1: To zase dvorní dámy něco vyvádějí. Budu se tam muset jít podívat. A přitáhl si zezadu domácí pantofle, byly to vlastně jen sešmačchané staré boty. Panečku, ten upaloval. Jakmile ale vyběhl ze dveří, začal opatrně našlapovat, jenže dvorní dámy měly spoustu práce. Museli počítat hubičky, aby obchod proběhl ve vší poctivosti, aby jich nedostal moc, ale ani málo. A tak si císaře vůbec nevšimli. Stoupl si na špičky.
4: No tohle, vydechl, když uviděl, že se líbají, a zrovna když pasáček vepřů dostával 86. hubičku, vzal je přes hlavu pantoflem.
1: Heraus, už ať jste pryč, křičel císař, protože se rozlobil a princeznu i pasáčka vepřů hned z císařství vystrčili. Teď tam tedy stáli, princezna plakala, pasáček vepřů nadával a k tomu pršelo jen selilo.
2: Ach, jich já ubohá, bědovala princezna, kdybych si jen bývala vzala toho krásného prince. Ach, jich já jsem tak nešťastná.
1: A pasáček vepřů zašel za strom, setřel

0: si černou a hnědou špínu z obličeje, schodil ze sebe odporné hadry a předstoupil před ní v panovnickém šatu tak krásný, že se mu princezna musela uklonit. Jenže já už tebou teď pohrdám, ty jedna, řekl. Poctivého prince si nechtěla. Růži ani slavíka si ocenit nedovedla. Ale pasáčka vepřů si dokázala líbat kvůli hračičce. Tak teď mě měj ráda. A vešel do svého království, zabouchl dveře a zamkl na dva západy, že ať si tam princezna stojí a zpívá. Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, ach, du lieber Augustin, všechno je pryč.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Dva jsem se probudila, ej.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
3: Unavila.
1: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
3: Kouzlím kránu.
1: Otevírám peklo bránu, ej. Ve svém kotli let

0: jistí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš takovou hloupou pusu, babi?
1: To mám ty hloupá proto, aby...

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceličkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup.
0: Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Ahoj, holky, ahoj, kluci, vítejte v mé tedy už o nově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, ušoune.
0: Jo, dneska potěšíme hlavně mlsaly, milovníky dobrůtek a nadšené ochutnávače.
1: O ano, míříme totiž na ostrov Mňam. A já už se moc těším. Oba se s Ušounem strašně těšíme.
0: Jo.
2: Je, počkat, co to je? Slyšel jsi to, Ušounku?
0: Ne, co?
1: Teď, už zase.
0: Jo, ty myslíš tohle? No, tak to samozřejmě slyším. A taky vím, co to je. A ty to můžeš společně s kamarády uhádnout. Ušounova hádanka.
1: Tak dneska je to docela těžké.
0: Tak, kamarádi, co to právě slyšíte?
1: A já už vím, holky a kluci, taky už to víte. Jasně, Ušounovi kručí v břiše.
0: Jo, přesně tak. Krásně jste mě odhalili.
1: No, Ušoune, a ty jsi nesnídal?
0: Ne, chtěl jsem mít v bříšku dost místa na všechny ty dobroty, které nás na ostrově Mňam čekají. Chápeš, ne?
1: No, chápu, ale trošku nasnídat se směl. Není dobré se vydávat na cesty s prázdným bříškem. Jednak ti chybí energie, kterou ti jídlo dodává. No a pak to kručení, jako hádanka dobré, ale taková písnička na celou cestu.
0: No jo, no a tak víš co, dáme si na cestu jinou písničku a bude to.

že člověk potká psy. Toulavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Většinou, celou třídu břicho rozbolí. Většinou,

0: Osionko, školku.
1: Á, Osionko, jak to mluvíš, prosím tě?
0: Ale já ani mě už z toho hladu prostě se mi plete jazyk. Já bych se tak dal 35 chlebíčků a k tomu 35 kakají.
1: No jako v té písničce, ale tam to bylo pro celou třídu. To by bylo, to by pak musel přijet pan doktor a vypumpoval by ti žaludek.
0: Uznávám, to by bylo teda opravdu moc.
2: Vážení cestující, za malou chvíli budeme u břehů ostrova Mňam. Děkujeme, že jste si pro vaši cestu vybrali společnost Námořníci sedmi moří. A pokud zde vaše cesta dnes nekončí, vězte, že loď jménem Jenovéfa, mířící naspět do Havany, Madridu a Ušounovy pohádkové školky, staví u břehu Mňam v 5 hodin. Loučí se s vámi váš kapitán.
1: Hele, Ušounko, už jsme tady. Loď už se pomalu blíží k molu, takže teď je ten pravý čas, abys holkám a klukům prozradil něco o ostrově Mňam.
0: Dobře, tak já se soustředím, abych nebreptal. Kamarádi, ostrov Mňam je zvláštní místo. Jsou na něm 4 království a ta 4 království jsou stejná jako 4 základní chuti, které umíme poznat.
1: Co říkáte, holky a kluci? Zvládneme je spolu vyjmenovat?
0: Zvládnete.
1: Děkujeme za důvěru, Ušounku. Určitě tě nesklameme. Tak pozor, kamarádi, jsou to tyhle chuti. Sladká, slaná, kyselá a hořká.
0: Paráda, kluci.

0: které mají takovou chuť, ano?
1: No jasně, jdeme na to.
0: Sladká.
1: Bombony, taky mrkvička a určitě babovka.
0: Paráda, hezky jste se rozjeli. Tak, tahle bude hodně těžká, hořká.
1: Hořká čokoláda, rukola, to je taková ta zelená dobrota, co se dává do salátů, a třeba ještě kapusta.
0: Bez války a kluci, vy se v chutích vyznáte. A teď slaná.
1: Tak to je nejjednodušší. Houska, šunka a třeba slaneček.
0: Ten se i tak jmenuje bezva. A na závěr kyselá.
1: Nejdřív nás s kamarády určitě napadne citron, pak ocet a pak třeba kiwi, ale to je i trochu sladké, ale některé bonbony jsou kyselé. Co je ještě kyselé? Třeba jablíčko může být kyselé.
0: Super, krásně umíte najít příklady chutí. A jak Jana už vlastně trošku řekla, nejlepší je, když se nám ty chutě pěkně míchají dohromady, jako třeba sladká a kyselá u kiwi. No, to se k sobě krásně hodí.
1: Přesně tak, jako se k sobě hodí Ušoun a Jana a Ušounova pohádková školka a pohádka, kterou tu pro vás máme nachystanou za perfektně splněný úkol.
0: Ušounova pohádka.

0: královský tatínku. Rozhodla jsem se, že se vydám do světa na zkušenou. Je to nezábavné být neustále na zámku. Chci poznat, jak žijí děvčata, co nejsou princeznami.
1: Ale Květuško, co je to za nerozumný nápad? Na zkušenou do světa chodí Honzové a ne slečny ze zámku.
0: Máš to marné, tati. Prostě uděláme změnu a do světa půjdu já.
1: Kde se to v tobě, holka, bere? Co ti tu chybí? Máš tu krásné šaty, květiny, věrné služebnictvo. A zanedlouho si tě vezme bohatý princ Leopold. Tak co bys chtěla víc?
0: Zažít taky nějakou legraci.
1: No a co mám s tebou dělat? Dobře, pustím tě, ale musíš mi dát své princeznovské slovo, že budeš hodná, budeš mluvit spisovně a nebudeš dělat žádné hlouposti.
0: Ale to víš, že ano, tatínku. Vždyť už nejsem malá holka, ne?
1: A nebuď v tom světě moc dlouho. Víš, jak tě mám rád. A stezkem by mě úplně zešedivěly vlasy.
0: Tak já tedy jdu. S Bohem, tatínku.
1: Naschledanou, Květuško.
2: A tak se stalo, jak si princezna umanula. Do baťůšku si zabalila jedny sportovní a jedny parádní šaty, 3 páry střevíčků, nějaké ty ozdoby a nebojácně se vydala do světa. Šla a šla, až už jí všude bolelo a píchalo. Ha, jak by také ne, co pak princezny jsou zvyklé tak dlouho chodit pěšky? Vždyť došla až na konec velkého lesa.
0: Jau, Weiss, to jsem ale rozlámaná. Musím si na chvíli odpočinout. To je ale mrzuté. Už se stmívá. A já jsem tu sama. Co pak je to za tím lesem za světla? To přece není žádné obydlí, vždyť se ta světla pohybují. No, když už jsem se do toho světa vydala, přece se něčeho neleknu. Půjdu to prozkoumat.
2: A Květa vyrazila. Světla se víc a víc blížila a najednou se začalo ozývat i takové divné mručení a chrchlání a pak...
0: Pro pána, co je to za obludu? Vždyť je to strašnější než náš drak Krištof. Zkusím tu příšeru zahnat.
2: Jenže všechno bylo jinak. Princezna sice začala divoce mávat rukama, ale obluda se chovala přesně naopak, než Květa chtěla.
0: Proboha, vždyť ono se to blíží přímo na mě.
2: A ubohá Květa si zakryla oči a čekala, až nastane její konec. Najednou ale obluda stichla a vystoupili z ní 2 lidi. Vypadali úplně stejně jako lidé na zámku až na oblečení.
3: Je, tati, honem něco udělejte, slečně se asi udělalo špatně.
4: Co tady vůbec dělá? Taková malá holka? A v noci?
3: No.
4: A u lesa?
3: Haló, slečno, vzbuďte se, proberte se přece.
0: Kdo jste?
4: Jmenuji se David Borek a jsem táta tady té copaté Báry. A pracuji jako potápěč. A vy jste?
0: Já jsem princezna Květa III. Ze zámku Krásno, který se rozkládá v království bez mraku.
3: Ona je cvok.
0: Prosím, používáte mě zcela nesrozumitelná slova. Jako například potápěč. Je mi to velmi nejasné.
4: Třeba prodělala nějaký šok a ještě se nevzpamatovala.
3: Aha, vypadá to tak. Ale jistě jí pomůžeme, když ji dovezeme domů k rodičům.
4: Mohla byste nám říci, kde bydlí vaši rodiče, slečno?
0: Ale to je přece jasné, že na zámku. Bohužel maminka mi zemřela, když jsem byla ještě malá. Ale můj královský otec se stále těší skvělému zdraví.
3: Nemáš u sebe alespoň nějaký průkaz?
0: Aha, jaký průkaz?
4: Něco, kde byste měla napsané své jméno a bydliště a tak.
0: Nepotřebuji žádných takových zbytečností. V království mě přece každý zná.
3: No dobře, ale když bydlíš v království, jak to, že jsi se octla tady u nás?
0: A kde to je u vás?
3: Víš, jestli mluvíš pravdu, musela ses nějakým neuvěřitelným způsobem prostě přenést o několik století. Tady u nás už dávno nejsou žádné princezny a králové, ani hrady a zámky. Tedy, abych byla přesná, jsou tu, ale nikdo už na nich nebydlí.
0: Ha, a na co tu tedy jsou?
4: Chodí se tam dívat lidé, protože mnohý z nás by chtěl aspoň na chvíli být králem či princeznou a žít si bezstarostně a v přepichu.
0: Bezstarostně v přepichu. Je vidět, že toho o nás moc nevíte. Je to velmi namáhavé a hlavně nudné. Proto jsem se vydala do světa, abych poznala život i z jiné stránky. Byla bych vám velmi zavázána, kdybyste mě provedli trochu po své zemi a řekli mě, co je u vás zajímavého.
3: A ty nám potom povíš, jak to chodí u vás.
0: Ovšem, a pokud bys chtěla, ráda tě u nás na zámku uvidím. Alespoň poznáš, že být princeznou není vždycky jenom med.
3: A co bys v naší zemi ráda viděla?
0: Tak, hlavně, jak tu lidé žijí, jak si hrají, jak se baví a co je zajímá.
3: Ano, ano, ano. Všecko ti ukážu a vysvětlím. Ale musíme jít brzo spát, abychom byli ráno svěží a čilé. Jak tak na tebe koukám, už se ti zavírají oči.
4: A teď si, princezno, vyskoč do auta a hurá domů.
0: Víte, nerada bych vás urazila, ale mám z toho, jak vy říkáte, auta, trochu hrůzu. Víte docela určitě, že mě to nesežere?
3: Květo, přísahám ti, že je to naprosto neškodné zařízení. Ještě u nás poznáš daleko divnější věci, ale většina z nich člověku usnadňuje život. Takové auto je mnohem rychlejší a pohodlnější než kočár.
0: Když to říkáš, no dobře, věřím ti. Myslím, že bychom mohli být kamarádky.
3: To by bylo prýma. Pro pána Jána, jak mě budou holky závidět, až jim řeknu, že se kamarádím s princeznou.
4: Tak dost povídání, nasedat a jedem.
2: A všichni nasedli do obludy auta a rozjeli se k domovu. Princezna začala podřimovat, protože toho bylo na ní trochu moc za ten jediný den. A držela se přitom Báry za ruku. Bára také zavřela oči a byla moc ráda, že našla takovou hezkou, sympatickou a zvláštní kamarádku.
3: Květo, vstávej, je ráno.
0: Kde to jsem?
3: Ty už se nepamatuješ. Jsi u mě v pokoji. A jsi tu proto, že jsi moje kamarádka a já ti ukážu, jak se u nás žije.
4: Tak dobré jitro, slečny. Jak jste se vyspala, Květo?
0: O, děkuji vám. Velice dobře.
4: Tak se běžte obě umýt a přijďte na snídani.
0: Vy snídáte všichni dohromady? To je veselé. Mě vždycky přinesli snídani do postele. Já snídala sama.
3: Honem, Květo, pospěš si. Ať to všechno stačíme.
2: A zanedlouho vyrazili Květa s Bárou ven. Nejdříve se vydali do města a Bára Květě ukazovala obchody, co se kde prodává a k čemu co slouží. Květa byla celá u vytržení.
0: No to je nádhera. Kdyby to tak viděl tatínek,
3: tak mu něco kup na památku.
0: Ale co, je toho tolik a tak šikovných věcí, až oči přicházejí.
3: Kup mu třeba tašku přes rameno. Jistě má spoustu královských dokumentů a smluv. Přijde mu vhod a já ti teď ukážu kino. Pojď, koupíme si lístky a taky zmrzlinu.
2: A ještě mnoho obě dívky ten den prožili. Podívali se do cirkusu, na Matějskou pouť. Tam se Květě udělalo trochu špatně na kolotoči. Svezli se tramvají i autobusem. Bára Květu seznámila se svými kamarády, kteří z princezny byli úplně vedle. Byli i v zoologické zahradě a na večer se vrátili utrmácené, ale veselé a rozesmáté domů.
0: Ah, to byla nádhera. Bylo to něco úplně neuvěřitelného, jako v pohádce. Báro, si moc hodná holka, že jsi mě všude provedla. Ale já se teď budu muset vrátit domů. Tatínek by měl o mě starost.
3: To je ale škoda. Zrovna když jsem tě začala mít tolik ráda.
0: Vždyť nikde není napsáno, že už se neuvidíme. Obě teď víme, jak se k sobě dostaneme. Stačí, když si dobře zapamatujeme to místo u lesa.
3: No.
0: Aspoň taky poznáš život na zámku. Doufám, že ti budu tak dobrou hostitelkou, jako jsi byla ty a tvůj otec mě.
4: Bylo nám s tebou hezky, Květuško. A rádi se na tebe přijdeme podívat. Odvezeme tě teď k lesu, aby ses nemusela trmácet pěšky. Doufám, že už se auta nebojíš.
0: S vámi, milí přátelé, se nebojím ničeho.
2: A tak se zase všichni naskládali do auta, dali pochopitelně Květě bohatou výslužku, když už byla v tom světě, a vyrazili. U lesa se ještě dlouho loučili, ale pak jim Květa už jen smutně zamávala a zavolala na brzkou shledanou a vydala se domů.
0: Tak, a zase doma. Ale vždyť ono je to tady taky hezké. A když se tu budu zasnudit, odskočím si k Báře. Jú, tamhle je můj královský tatínek. Tatí! Tatí!
1: Ceruško moje zlatá, mě už se po tobě tak stýskalo. To jsem rád, že tě mám zase doma.
0: Taky jsem ráda doma, tatínku. Ale našla jsem si ve světě přátel. No, a už vím, že nejenom princezny jsou hodné a hezké.
1: No, jsou-li tví přátelé slušní a poctiví lidé, nebudu ti v přátelství bránit. Ale co to máš sebou za podivnou věc?
0: Koupila jsem ti ji ve světě. Můžeš si do ní dát královské dokumenty.
1: To je ale chytrá věcička. Musíš mi všecko vyprávět, kde jsi byla, co jsi zažila. Ale nejdřív ti musím dát velikou pusu.
2: A táta král dal princezně pusu, až to mlasklo. A pak už jen kroutil hlavou, když mu vyprávěla, co všechno prožila. Moc se těšil, až pozná Báru a jejího tatínka a byl na Květu pyšný, že tak dobře naskušené ve světě obstála.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Skončila pohádka a my už jsme s Ušounem na ostrově Mňam. No a protože jsme přistáli v království slaném, které omývá slané moře, uvítali nás tu slanými tyčinkami a bramburkami a jednohubkami.
1: A jsou moc dobré.
0: Ano, ano, to jsou. Vyřiďte prosím naše díky zavřelé přivítání královskému páru Rohlíkovým i princům Dalamánkovi a Preclíkovi.
1: Přesně tak. To bylo dobře, protože už se mi hlady neplete jazyk. A vyřiďte, že Jana s Ušounem, co jsou tu jako turisti z velké dálky, jsou moc nadšení z vaší krásné přírody.
0: Vypadá to tu totiž jako na talíři. Stromy vypadají jako brokolice postavená obráceně, hory jako půlky rohlíků, ty větší jako půlka chleba.
1: Hele, tady teče řeka, ale to vypadá úplně jako kakao. To je přeci sladké.
0: Ukáž? Máš pravdu, Ušounku. Taky kakaová řeka asi pramení ve sladkém království a tudy jenom protéká. Přeci si pamatuješ, že chuti je dobré kombinovat a je ti určitě jasné, že království na ostrově Mňam spolu spolupracují. Přeci nikdo by nechtěl jíst jenom sladké nebo jenom slané a už vůbec ne jenom kyselé nebo jenom hořké.
1: To máš pravdu, Jani. No a protože ve slaném království jsme se už pěkně prošli, tak můžeme jít proti proudu kakaové řeky a dojdeme do království sladkého.
0: No to můžeme, tam se moc těším.
1: A po cestě si můžeme zaspívat.
0: A to taky můžeme.
1: A protože ty máš jednu písničku o sladkých dobrotách, které mám rád, můžeme si zaspívat přímo tuhle. Teda radši zaspívej ty. Jo? No víš kterou? 5 žvejkaček.
0: Ušounku, tak to s největší radostí.
2: Ušounova

0: kluci, stále posloucháte moji tedy ušou novou pohádkovou školku. A teď byste mrkali.
1: To teda jo, jsme už totiž ve Sladkém království a vidíme před sebou kopečky, co vypadají jako pocukrované buchty a na stromech visí čokoládové šišky a ve vzduchu tu voní vanilkové rohlíčky a místo mraků je cukrová vata.
0: Je to nádhera a tady, holky a kluci, vládne král Lívanec druhý s královnou Palačinkou. Mají tři krásné dcery, Karamelku, Dobrotku a Rozinku.
1: A na dálku vidíme jejich hrad z perníku, nad kterým plují ty mráčky z cukrové vaty.
0: Já už ochutnal lízátko, čokoládu, buchtičky se šodo, ale už vůbec nemůžu.
1: A já taky ne. A to jsem snědla polovinu sladkostí, co ty. Myslím, že je na čase se trochu osvěžit. Vzhůru na citronádu do kyselého království.
0: Tam vládnou moudře a spravedlivě královští manželé Octovi, kteří mají jedinou dceru Okurčičku.
2: Citronáda, nejlepší citronáda na ostrově Mňám. Dejte si citronádu.
0: Dobrý den, prosím si dvakrát.
2: Jistě, pane, prosím, pane.
1: Já, to je Dobrota. Vážně, je to tak osvěžující.
0: A podívej, Jani, jak to tu vypadá. Jakoby tady někdo nakrájel pomeranče a grepy na kolečka a postavil z nich království. A jak to tu krásně voní.
1: To máš pravdu, Ušonku. Mně se to tak líbí.
0: A víš, co mě překvapuje? Že se tu nikdo netváří kyselé.
1: A to mě nepřekvapuje. Po cestě jsem slyšela, jak moc si v tomhle království lidé zpívají. Tak to jim pak není kyselé, ale veselé.
0: A zaspíváme si s nimi nějakou? Třeba představte si, co jsem měl dnes k obědu. Ta se nám na ostrov Mňam pěkně hodí. Jo, tak já začnu.
1: A já se k tobě hnedka přidám.
0: Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím. No, Jani, hele, je to na tobě. Mně to dneska nějak nejde.
1: Mně taky ne, já to totiž úplně celé neumím. Ale mám nápad. My si tu písničku pustíme a dáme si něco dobrého.
0: Ušounova písnička.

0: to teda vážně koukáme.
1: Tak, v Kyselém království jsme se osvěžili, zaspívali jsme si tu a už nám na naší cestě po ostrově Mňam zbývá jenom návštěva království Hořkého.
0: V něm vládne královská rodina Pilulkova.
1: A na uvítanou nám už poslové nesou jejich specialitu. Nakládané kapustičky. Ty já ráda, to je taky moc Mňam.
0: No tak, abych neurazil. Jinak já moc kapustě nedám. No, ale víte, no nechci na návštěvě urazit. To se přece nedělá.
1: To je dobře, protože je kapusta hrozně moc zdravá. Ale hlavně může se ti stát, že se ti nějaké jídlo třeba vůbec nelíbí. Ale když ho pak ochutnáš, zjistíš, že ses spletl a je to velká dobrota.
0: Asi jako teď, holky a kluci, no to bych nečekal, to je ale výborná kapustička, mňam, mňam, mňam, mňam.
1: No, tak vidíš, Ušonku, ani ses nemusel moc přemáhat, abys neurazil hostitele.
0: Holky a kluci, já mám nápad. Mám pro vás ještě jeden úkol, nevadí?
1: No určitě ne. Kamarádi jsou velcí šikulové a úkoly zvládají levou zadní.
0: Ušounův úkol.
1: Tak já jsem zvědavá, co jsi pro nás připravil.
0: Holky a kluci, Jana měla zase jednou pravdu.
1: Děkuji za uznání.
0: Někdy se zdá, že nám něco prostě nemůže chutnat. Většinou je to třeba zelené, jo? A vy si říkáte, a je, to ale nevypadá vůbec dobře. To se mi nechce, nelíbí a tak podobně.
1: No a rodiče většinou říkají, ať to aspoň ochutnáte, protože jinak nemůžete vědět, jak to chutná a že vám to nechutná.
0: Přesně. A to je dnešní úkol pro vás. Běžte za mámou nebo za tátou a řekněte si o nějakou zdravou ochutnávku.
1: No, otestujte něco, co vám normálně nesmí na talíř. Třeba jako brokolice, nebo celer, nebo špenát, nebo zelí.
0: A to proto, že se úplně klidně může stát, že vám taková brokolice, nebo celer, nebo špenát, nebo zelíčko nakonec vlastně zachutnají.
1: A Ušounu v dnešní druhý úkol můžete zvládnout klidně i během písničky.
0: Ušounova písnička.

0: noci stále posloucháte mou, tedy Usionovu pohádkovou školku. A my už s Janou čekáme tady na přístavišti na molu, až dorazí naše loď.
1: Na ostrově Mňam se nám moc líbilo. Moc nám tu chutnalo, ale už musíme domů, abychom nenechávali tu naši milovanou školku příliš dlouho opuštěnou.
2: Vážení cestující, loď Jenovéfa, která právě zakotvila u ostrova Mňam, míří dále do Havany, Madridu a Ušounovy pohádkové školky. Odplouváme za 10 minut. Děkujeme, že jste si pro vaši cestu vybrali společnost Námořníci sedmi moří.
1: A je to.
0: Parádně jsme se namlsali, viděli spoustu zajímavých věcí a teď...
1: Hurá domů!
0: Jo!
1: Protože se říká všude dobře, doma nejlépe.
0: Už vás, holky a kluci, jen pěkně poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám namalujte sladké království, nebo to slané, nebo kyselé, nebo hořké království.
0: A nebo namalujte všechny, celý ostrov Mňam.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu. Nezapomeňte taky na náš zdravý ochutnávkový úkol, jo? Pokud jste ho samozřejmě už dávno nesplnili.
1: Teď ale už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A samozřejmě se jako vždycky rozloučíme písničkou.

proti hlavní poště. Tancovalo koště, tancovalo on zemek, byl ho plný pozemek. Jednou tak a potom tak tancovalo obkroč.

byl ho plný pozemek.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: je přátelství.
1: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
3: Jak

0: Terezou Rašovou.
1: Ahoj cestovatelé, milí účastníci Expedice Sever. Tento týden jsme se vypravili do Dánska, do Grónska a dnes nás čeká cesta na Faerské ostrovy. Proč? Protože Faerské ostrovy právě k Dánsku patří. Jsou autonomním územím Dánského království, což znamená, že faerský parlament a vláda rozhodují o všech vnitřních záležitostech, jako jsou třeba daně, rybolov, zdravotnictví nebo školství, ale hlavou státu je dánský král. Dánsko zastupuje Faerské ostrovy taky na té mezinárodní úrovni a poskytuje Faerským ostrovům a taky Grónsku finanční dotace. Jednoduše řečeno, jim prostě posílá peníze. Faerské ostrovy tvoří 18 malých ostrovů, které leží v severním Atlantiku mezi Islandem, Velkou Británií a Norskem. Časopis National Geographic vyhodnotil Faerské ostrovy jako nejkrásnější souostroví na světě. Faerské ostrovy nabízejí krásné výhledy, je tu nádherná příroda, vodopády, vidět tu můžete historické kamenné nebo dřevěné domky porostlé trávou a pozorovat můžete tereje, papuchalky a spousty dalších ptáků. V českém překladu jde o ovčí ostrovy a ovcí tu žije víc než lidí. Jaké to na Faerských ostrovech je, to se za chvilku dozvíme od Ivy Jonášové.

0: expedicí Severa Rádia Junior jsme se dneska přesunuli na Faerské ostrovy. A já mám to štěstí, že mám ve studiu Ivu Jonášovou, ředitelku vývoje a výroby Českého rozhlasu, která se z Faerských ostrovů před pár dny vrátila. Ivo, ahoj.
1: Ahoj, Terko.
0: Proč ses, prosím tě, s rodinou vypravila zrovna sem na Faerské ostrovy?
1: Na to se ptala docela velká spousta lidí, ještě než jsme tam jeli a potom taky, když jsme se vrátili. My docela hodně cestujeme s rodinou a před pár lety jsme byli na Islandu a my si vždycky, když ta dovolená skončí, tak si děláme takové vyhodnocení jako jedna až dvě nejlepší věci a jedna až dvě nejhorší věci na té dovolené. A u toho Islandu, byť to není úplně nikdy tak jednoduché skloubit to s dětma, aby se všem líbily všechny věci, co se tam dělají, nebo všechna místa, tak ten Island dopadl v porovnání s jinými zeměmi hodně dobře. No a tak jsme si řekli, protože Faerské ostrovy jsou přece jenom blízko Islandu, dá se asi říct, že jsou něčím podobné, i když Island je určitě jiný, tak jsme si říkali, že vlastně, když ten Island měl takový úspěch, tak zkusíme Faerské ostrovy. A v únoru letos jsme byli na cestách v Africe, ve Rwandě, takže zase, když to srovnáme tady s tím místem, které je plné lidí, které je bohaté na ty kontakty, pořád vlastně s někým mluvíte, pořád někoho potkáváte, trávíte s nimi ten čas, je tam vedro, žije se tam vlastně úplně jinak, tak teď ten extrém vlastně Faerských ostrovů, které jsou hodně opuštěné, tiché, tam nádherná příroda, užíváte si tam vlastně tu samotu a to sepětí s tou přírodou, tak jsme si řekli, že to bude ten dobrý kontrast. No a mimochodem odjížděli jsme z Česka v době, kdy tady bylo 39-40 stupňů, takže všichni říkali, vy se jedete schladit, takže my jsme jeli vlastně do místa, kde je de facto, nebo kde bylo de facto o 30 stupňů míň, než bylo tady v Česku.
0: Takže odpočinout si od lidí, schladit se. A jak dlouho jste tam byli a jak na vás Faerské ostrovy zapůsobily úplně na ten první dojem?
1: Byli jsme tam 10 dní a ten první dojem asi vystihuje to, co už jsem tady říkala. Vlastně ocitnete se v místě, kde já mám teď až husí kůži, jak to mrazí. On říká se někdy, že Faerské ostrovy jsou magické místo, jakože je tam dramatická příroda, ale opravdu se tam cítíš, že seš tam v podstatě sama s tou přírodou, sama s tím Atlantikem, sama s těmi útesy, sama s těmi nádherně zelenými loukami, se všemi těmi horami, kam chodíš. Takže a ten zážitek prostě je takový, až vlastně ty Faerské ostrovy můžou působit až ospale, protože to zase, abys tam potkala člověka normálně ve městě, ono jako spíš než města, jsou to řekněme vesnice, které třeba čítají stálých obyvatel 10 až 20 lidí, což není vůbec žádná výjimka. Jsou to opravdu malinkatá místa a ti lidé, což je pro turistu takové překvapivé, když mají kolem sebe tak nádhernou přírodu, tak jsou hodně zalezlí vlastně v těch domech a něco jako komunitní život nebo společenský život nebo to, že je běžné, že lidé chodí do kaváren nebo do hospod nebo do restaurací nebo za kulturou, tak v tom počtu malým lidí jako vlastně víceméně se ten čas tráví doma.
0: Já jsem taky

0: Dělali jsme spoustu tour, tak jsou to nádherné travnaté plochy, popřípadě potom skály a tak, ale ty stromy tam nejsou.
1: Dalo by se to popsat třeba třemi slovy, když bys měla nějak popsat Faerské ostrovy jenom třemi slovy?
0: Ta zeleň, jo, to je první, co si vybavím, a i když se podíváte třeba na ty fotky, tak první věc, která mě úplně fascinovala, jsou ty šťavnaté trávy, které mají až, ono to vypadá, že to je filtr na těch fotkách, jo, že jsou až vlastně nereálně tak jako výrazně zelené, ale ony opravdu takové jsou. Tak to by byla jedna věc. Druhá určitě papuchalkové. Asi o nich ještě budeme mluvit, protože to byl pro mě obrovský zážitek a spousta lidí jezdí právě na Faerské ostrovy proto, že je to jedno z mála míst, kde můžeš vidět papuchalky. A třetí, asi by to byly ty ovečky. Protože ty jsou opravdu všude a to, jak jsi říkala, to se traduje, že taková ta zajímavost, že tam opravdu žije více ovcí, je tam tuším 70 tisíc ovcí na řekněme 55 tisíc obyvatel celých Faerských ostrovů. Takže to by byly asi ty tři věci.
1: A doufám, že jsi si všimla, že máme studio nasvícené do zelena. To je schválně, abych navodila tu atmosféru té trávy.
0: To je skvělý. Všimla jsem si toho, ale to spojnici jsem si udělala teda až teď. Jo, mimochodem, zase máte tady spoustu i žluté barvy. To je to, co třeba já jsem úplně neočekávala na Faerských ostrovech, respektive nečekali jsme sluníčko. Protože jednak předpověď na tu dobu, kdy jsme tam byli, byla zhruba 10 až 12 stupňů každý den, zataženo a prší v podstatě od rána do večera. Takže jsme byli připraveni, že jedeme do takového místa, že to bude o zimních bundách, že to bude o pláštěnkách. A ty první dva dny opravdu pršelo. Tím pádem jsme viděli nádherné vodopády, které se vlastně ze všech těch skal a vysokých míst vlastně šly dolů do toho oceánu. A potom jsme ale zažili poměrně dost sluníčka, které jsme nečekali. Sice ano, bylo to o těch zimních bundách, bylo to taky o tom, že se tam velmi často mění počasí. My jsme nezažili úplně extrémy, ale říká se někdy, že během jedné hodiny tam můžeš zažít 4 roční období. Takže, ale i my, když jsme šli na nějakou túru, jsme zažili od sluníčka přes mlhy, přes silný vítr, který tam někdy je opravdu velmi silný, přes déšť, ale byla jsem nadšená, že to počasí vlastně bylo daleko lepší než předpověď a užít si v tom místě to sluníčko je prostě nádhera v té přírodě.
1: Ty mlhy prý jsou dost nebezpečné, když takhle jdeš na túru na Faerských ostrovech. Četla jsem, že máš se zastavit a nemáš nikam jít dál, protože jsou tam ty útesy a vlastně člověk by mohl spadnout dolů.
0: Přesně tak a ty stezky jsou vlastně na těch, když se dostaneš jako vlastně nahoru na ty hory, tak jsou tam uzonké stezky a na obou stranách vlastně srázy, útesy a dole už jenom Atlantik. Takže my, když jsme třeba byli šli jsme k majáku, takové slavné, říká se jako nejmagičtější místo někdy na světě, minimálně na Faerských ostrovech. Ten maják se jmenuje Kalur. On je v blízkosti je dokonce hrob Jamesa Bonda. A tohle je takové docela turistické místo. A když jsme šli právě tam, tak je tam upozornění, že je možné, že ty stezky k tomu majáku budou uzavřeny v případě, že bude vítr, protože tam opravdu hrozí, že se vlastně člověk neudrží na té stezce a tím silným větrem by byl smeten dolů. Takže my jsme tam zažili naštěstí úplné bezvětří, takže jsme si to místo moc užili, ale věřím tomu, když jsem po těch stezkách šla, že v případě toho větru se to opravdu může stát.
1: No s tím hrobem toho Jamesa Bonda, tam je to takové zajímavé v tom, že on ten Daniel Craig, který ho hrál, prý tam nikdy nebyl na těch Faerských ostrovech.
0: Že se to tam jenom natáčelo?
1: No, že se to tam nějak natáčelo, ale ta postava tam jako v tom filmu zemřela, ten James Bond.
0: Ano.
1: A obyvatelé tam teda tomu filmovému Jamesi Bondovi udělali náhrobek. Ale prý tam ten Daniel Craig nebyl.
0: No tak to měl velkou smůlu. A vlastně bych mu doporučila, aby si minimálně na ten hrob jel podívat a na ten maják Kalur a vlastně na výstup z vesnice Trolanes, kde mimochodem se traduje, ona se jmenuje proto tak, že se tam scházeli skřítkové, trolové, vždycky nějaký, já nevím, 16. den po Vánocích, tuším. A tak bych mu doporučila, ať se tam jede podívat, pokud tam ještě samozřejmě nebyl. Mimochodem ten vstup do toho prostoru, kudy jdete vlastně k tomu majáku, je dost výrazně spoplatněný, byť je to vlastně nějaká turistická atrakce, ale je to dobře, protože přesně tímhletím způsobem vlastně Faerské ostrovy chrání přírodu, tohle to všechno, ty peníze se dávají do ochrany přírody a taky vlastně regulují počet lidí, kteří ta místa navštíví. Mimochodem jeden ze známých ostrovů Mykines nebo Mykines, jak to vyslovují, kde právě můžete vidět ty desítky, stovky papuchalků, vlastně nádherné místo, tak ten je v tomhletom ohledu taky dost výrazně spoplatněn a je regulován tím, že je tam vždycky každý den omezený počet turistů, které tam pustí. Tam bydlí asi jenom 10 nebo 20 stálých obyvatel, ale v období od května do srpna tam jezdí turisté, jinak je ten ostrov zavřený. Oni tam jezdí, protože tam jsou papuchalkové, kteří v srpnu odlítají do teplých krajin. Jo, ale každý den se tam dostane jenom omezený počet turistů, mají přesně to číslo regulované právě proto, aby ta místa zůstala chráněná, aby vlastně jako ty turisté je nespustošili.
1: A jak se to teda dělá? To jste si museli udělat nějakou rezervaci, abyste se tam dostali předem teda.
0: Přesně tak. Jednak je tam cesta trajektem, taky ty možnosti, jak se tam dostat, jsou omezené a potom pochopitelně jako je to na rezervaci a když je vyčerpán ten počet lidí, které tam pustí, tak opravdu nikdo další se tam nedostane.
1: Papuchalkové pro naše posluchače, kteří třeba nevědí, jak vypadají, tak to jsou takový ptáčci, oni mají černá záda, bílé bříško vlastně, mají takové bílé skvrny na tváři. A takový výrazný zobák. Já jsem viděla na těch fotkách, že je hlavně oranžový, ale prý tam jsou jako na tom zobáku i třeba další barvy, třeba červená, modrá, žlutá, že nevím, jestli jenom v takových menších částech, ale hlavně je teda asi oranžový. Že
0: hlavně je oranžový, popřípadě trošku do červená a já jsem si modré ani žluté nevšimla, ale říkám, nevšimla jsem si, protože jsem si mohla všimnout. My jsme byli opravdu hrozně blízko těm papuchalkům. Tam vidíš, že opravdu jdeš po té stezce a já nevím, 30 centimetrů od tebe. Jo, je to opravdu na dosah, kromě toho oni posedávají na těch útesech, lítají tam kolem a jak jsem říkala, nejsou to desítky, jsou to opravdu stovky těchto ptáků z čeledi alkovitých a je to obrovský zážitek. Jednak tam jezdí turisté, kteří se pochopitelně fotí na velmi dlouhé objektivy, to dostat se k něm tak blízko je úžasné a ten zážitek je prostě, pro mě to byla jedna z nejsilnějších momentů a to nejsem člověk, který je úplně zaměřený třeba, že jezdí na cesty kvůli zvířatům a tak, ale bylo to krásné. Moje máma byla na Faerských ostrovech už nevím, před více než 10 lety a ti právě neměli takové štěstí, protože byli tam v srpnu a říkali, že papuchalkové už odletly do teplých krajin, takže pokud tam někdo jede kvůli tomu, že chce na Faerských ostrovech, anebo třeba ještě na Islandu, po případě v Norsku jsou papuchalkové taky, tak pokud tam jede proto, že je chce vidět, tak je to potom asi docela zklamání, když tam nejsou.
1: To určitě, takže radši v červenci možná.
0: V červenci, červen a červenec jsou asi nejlepší čas a mimochodem je to taky doba, kdy je tam nejlepší počasí, takže asi na to cestování to ano. Takhle sedí.
1: No, my si budeme za chvilku povídat o tom, co další hosté viděli na Faerských ostrovech a taky se tě zeptám třeba, co se ti tam nelíbilo.

0: Expedice Severa Rádia Junior pokračuje na Faerských ostrovech a já mám ve studiu Ivu Jonášovou, ředitelku vývoje a výroby Českého rozhlasu, která na Faerských ostrovech přednedávnem byla. Ivo, tak co jste tam všechno ještě dalšího viděli?
1: No, byla toho spousta, já teď uvažuju, co z toho třeba vybrat. Myslím si, že velký zážitek pro cestovatele bývá, když se ocitnou nebo když vystoupají k jezeru, které se jmenuje Leitisvatn. On má ještě jeden název, ale tady ten se používá častěji. A to je jezero, které, ono se říká, že levituje, jako, že se vlastně vznáší nad tím Atlantikem. A já, než jsme tam jeli, tak jsem četla o tom, že, jako, že je to takový optický klam, že levituje, jo, že se vznáší. Ale on opravdu, vidíš úplně jasně, když vystoupáš nahoru na ty útesy, takže dole je Atlantik a opravdu nad ním je to jezero. Takže to je nejenom, že je to nádherný trek, nádherná túra, kam se chodí, ale na závěr jsou lidé, kteří tam dojdou, jsou vlastně odměněni tady tím, to je taky úplně ten magický pohled, který se naskytne. My jsme tam byli zrovna v době, kdy mrholilo nebo kdy pršelo. Myslím si, že za sluníčka to může být ještě daleko výraznější zážitek. Ale to je jenom jeden z... Já jsem třeba byla docela nadšená i z hlavního města, které se jmenuje Touchhoun. Nicméně pro běžné české turisty je to Torshavn, protože naučit se vyslovovat ta jejich místa je, myslím, pro turisty jako docela oříšek. A mě to město fascinovalo vlastně tím, že tam je 13 až 14 tisíc obyvatel. Jo. Takže když si to představíme na české poměry, tak si představíme hlavní město a my nemáme zas tak obrovské hlavní město oproti některým jiným, ale to je taková velikost, já teď nevím, si třeba... Rakovníka možná, nebo teď ať...
0: No já jsem si našla, že na celých Faerských ostrovech je asi 55 tisíc lidí, ano. Což je jako Opava. Takže,
1: jo, takže, pokud, takže takhle...
0: Takže 13 tisíc bude prostě ještě menší než Opava.
1: Jo, takže jenom, ať si všichni představíme, že je to vlastně malinkaté město. Mimochodem, druhé největší město se jmenuje Klaksvík, tam jsme taky byli, úžasné přístavní město a tam je 3,5 tisíce obyvatel. Jo. Takže, a potom, když říkám, že další města nebo obce mají 10 až 20 obyvatel, tak jo, je to opravdu velmi v malinké. Ale to hlavní město jako jedno z mála působí opravdu, že je tam nějaký život, že tam opravdu potkáš lidi na ulicích, že tam jsou taky kavárny, že tam jsou restaurace, mají tam 4 fotbalové kluby, mají tam 3 házenkářské kluby, mají tam jeden šachový oddíl, jo, je tam taky univerzita. A byli jsme se podívat jednak v takovém tom historickém centru, to jsou, my tomu říkáme, takové ty chaloupky, nádherné chaty, vlastně to, co potom uvidíš kdekoliv na Faerských ostrovech, tak je to přímo v tom hlavním městě a byli jsme se taky podívat, kde je sídlo vlády a parlamentu a je to velmi zajímavé, protože ty chaloupky nebo chaty, takové ty charakteristické černé s bílými okenicemi, které jsou tam všude vidět na těch opuštěných místech, tak to jsou právě, takhle vypadá to sídlo vlastně tady těch institucí. Tak to mě na tom bavilo, bavilo mě na tom i, že jsme tam byli v jednom obchodu s vinily a prostě s hudbou, koupili jsme se tam tak, jako většinou děláme, když kamkoliv cestujeme, tak si koupíme nějakou místní hudbu. Byly tam taky shop modních návrhářek, které právě pracují s takovouto estetikou vlny a jakoby mořských sítí. Moc se mě to líbilo, mimochodem Gudrun se jmenuje ta značka. A ten Torshavn neboli Touchhoun na mě působil jako velmi příjemně. Moje dcera říkala, že kdyby třeba psala nějakou diplomovou práci nebo psala knihu nebo něco takového, takže by to bylo krásné místo, kam se jako vlastně do takového klidu usadí a vypracuje tam něco takového. Hmm. Byli jsme se tam mimochodem podívat taky na fotbal, na místní fotbalové utkání, protože kamkoliv jezdíme, tak se snažíme nevynechat příležitost, abychom byli na nějakém buď velkém zápase známého klubu, anebo takovém vlastně tom velmi komunitním. Tam hrál právě jeden z těch klubů z hlavního města a jeden z Klaksvíku, toho přístavního města druhého největšího, který už jsem tady zmiňovala. A mimochodem přivezli jsme si dres tady toho týmu Vikingů, takže máme sbírku doplněnou.
0: Tým Vikingů to byl. Mm-hmm.
1: Tak.
0: A bylo tam vůbec hodně fanoušků, když říkáš, že tam je vlastně celkově málo lidí, tak bylo tam plno na tom fotbale? Jo, to
1: bylo tam plno a ta atmosféra byla úžasná. Byli tam kluci, kteří bubnovali, jo, je to, působí to velmi komunitně. Samozřejmě je to doplněno tím, že tam mají takový tradiční pokrm na ta fotbalová utkání, tak jako tady se jí třeba párek nebo klobása, tak tam mají těstoviny, nevím, mě to připomínalo boloňské těstoviny a samozřejmě ty paní, byly to paní, jo, nebyly to pánové, z toho města tam přinesou prostě napečené různé koláče, různé buchty, jo, takže ten dojem je úplně jiný, než když jdeš na nějaký velký klub nebo prostě velký stadion a mně se to tam moc líbilo. Takže my jsme teda fandili tomu týmu z hlavního města, ten bohužel prohrál, ale pak, když jsme přijeli do Klaksvíku, tak jsme zjistili, že ten tým z Klaksvíku, jehož dres už teď máme doma, tak jako vlastně můžeme fandit taky. Takže byl to super zážitek.
0: No a koupili jste si tam ještě něco jiného? Nějaký jiný suvenýr? Když už dres jste si
1: zmiňovala. Ty vinily s tou hudbou, která je vlastně, když jsme si ji potom doma poslouchali, tak je úplně stejně ospalá, jako jsou ty Farské ostrovy. Jo? Jako jsou to takové vlastně pomalé skladby s estetikou přesně těch Farských ostrovů. To znamená, ty klipy se třeba často točí přímo v té přírodě, stejně tak jako u některých islandských kapel. Tak to jsou dvě věci, které jsme si přivezli. Já jsem si teda chtěla přivést ještě takovou tu ovčí vlnu, něco jako kobereček, na kterém budu ležet doma. To naštěstí mi ostatní členové rodiny vymluvili, takže jsem si to nekoupila, ale koupili jsme potom takové ty drobné suvenýry, jako třeba klíčenky, které se mi moc líbily, protože oni vlastně ukazovali přesně, co je charakteristické pro Faerské ostrovy, takže na tom přívěsku byla jednak vlajka Faerských ostrovů, jednak tam byla ovečka, jednak tam byl papuchalk a jednak tam byly ty charakteristické budovy, které vlastně na té takzvané chatičce, té krásné černé nebo červené barvy, mají travnatý porost. Takže to je ještě jedna věc, o které jsme nemluvili, která je taková hodně typická pro Faerské ostrovy.
0: Ano, to je velmi zajímavá věc. Já jsem to nikdy jinde asi neviděla. Nebo dneska jsem se o tom teda bavila doma ráno a moje dcera říkala, že viděla nějaký domeček, kde je zahrada na střeše, ale tohle je něco jiného. Mm. Tohle je prostě domeček, na kterém je tráva, tak proč to tam mají tu trávu?
1: Je to výborná izolace. Jo, když si tam představíte, že většinu roku je tam, nevím, je tam kolem 0 stupňů, asi nebo od 0 do 13. Jo. Těch 13 stupňů to je v létě, v zimě je tam 0, moc to asi neklesá pod 0, ale hodně tam prší a hodně tam fouká, jsou tam hodně mlhy. Takže vlastně oni ty domy velmi dobře izolují takovým tím travnatým porostem, chrání jednak před deštěm a jednak právě před tím větrem a ještě pod tou travou oni mají vlastně takovou pokrývku březovou kůru, takže to je další izolační materiál. A já když jsem si představovala, oni kdysi se tam totiž stavěly ty budovy z kamene a byly zapuštěné vlastně dolů, jako do té země, ale představte si v té zimě, jo, v tom, jako tam, kde je velmi málo sluníčka, tak asi se tam moc takhle neohřejete. Jo. Takže přece jenom ty dřevěné budovy působí tady s tou travnatou izolací vlastně, že už tam asi nějaké teplo bude. Mimochodem, když jsem zmiňovala to hlavní město, tak to je údajně město, kde je úplně nejmenší výskyt slunečního svitu ze všech měst na celém světě. Jo. Takže vlastně my jsme tam zažili období, kdy asi jenom 4 hodiny během dne nebylo světlo, takže jsme byli v tom období těch takzvaných bílých nocí, kdy i v noci je skoro celou noc jenom šero. Ono to trošku teda svádí k tomu, že jsme třeba některé výstupy na ty hory dělali až téměř před půlnocí, nebo jsme se tam vypravili v 8 večer, protože je tam úplně normální světlo. Zatímco v zimě tam právě je světlo třeba jenom ty 4 hodiny, takže tam člověk ráno vstává za tmy a jako moc toho potom jako toho slunčka neužije. Takže jenom jsem chtěla tím přiblížit, že ono ten život asi kdysi, když nebyly technologie a nebyly vymoženosti, tak tam musel být vždycky vlastně dost drsný. Takže chápu, že postavit si obydlí, ve kterém bude teplo a ve kterém vám bude příjemně, tak to je asi úplně základ.
0: My si dáme písničku a pak se tě ještě zeptám na to, co jste tam ochutnali. Mm-hmm. A jaké to bylo během těch nocí, když svítilo slunce, jestli se vám dobře spalo?

0: Posloucháte ranní Restart Rádia Junior a dneska jsme se s expedicí Sever vypravili na Faerské ostrovy. Já tady mám Ivu Jonášovou, která tam byla. A Ivo, ty jsi mluvila o tom, že tam v noci je hodně dlouho světlo. Tak jaké to je? Dá se v tom i spát? Nebo jste pořád něco podnikali prostě i do půlnoci, jak jsi říkala?
1: Nevím jak, jiní lidé, my jsme s tím spánkem neměli problém, ono si zatáhneš roletu a máš pocit, že venku je tma. Ale to, k čemu nás to určitě podněcovalo, bylo to, že jsme měli pocit, že když je světlo, tak pořád můžeme dělat nějaké aktivity. To znamená dostat se do té postele v čas, kdy se tam běžně dostáváš, tak to jsme většinou míjeli. A můj muž třeba většinou kolem půlnoci vyrážel na ryby, protože jedním z cílů, jako jeho přání, jako proč jedna Faerské ostrovy a jeho cílem bylo, že tam bude moct rybařit. Takže opravdu po celém dni, kdy jsme měli různé túry a jezdili jsme, byli jsme na trajektu a tak dále, tak ještě potom vždycky tu noc využil vlastně toho, že bylo jenom takové šero, řekněme, takže vyrážel na ryby a jestli si tam chtěl zažít opravdu takové to, že nikdy nepotká nikoho a bude tam sám a bude tam sám jenom s tou přírodou, tak určitě v tu noc to byla ideální příležitost.
0: A chytil nějakou rybu?
1: Chytil, podařilo se, chytil jich několik, samozřejmě je potom vždycky vrátil. Ryby nelovili k tomu, jako abychom je tam jedli a myslím, že to byl pro něho docela velký zážitek.
0: Co pro tebe byl ještě nějaký velký zážitek na Faerských ostrovech?
1: Já musím přiznat, že jeden ze zážitků, který jsem třeba vůbec nečekala, že bude zážitkem, bylo to, když jsme jezdili tunely. Ty už si říkala na začátku, že Faerské ostrovy, že je to vlastně 18 ostrovů, takových těch větších, protože nějaké malinké tam ještě asi jsou další. Ale ty všechny ostrovy Faerské jsou velmi dobře propojeny. Jo? Není to tak, že vlastně zajedeš na jeden ostrov a tam zůstaneš celou dobu, ale že i třeba během jednoho dne se přesunuješ mezi několika ostrovy a to se dá udělat několika způsoby, buď trajekty, což jsme samozřejmě vyzkoušeli taky, anebo jsou tam právě ty tunely. Jsou tam dokonce i podmořské tunely, což já jsem nikdy nezažila a je to zážitek. Blízko hlavního města v jednom tunelu dokonce byla křižovatka a to jsem netušila, že něco takového potkáme. Co jsem netušila, že potkáme, tak jsou taky tunely, které jsou vlastně, oni nejsou jednosměrné, oni tam se jezdí v obou směrech, ale jenom na velmi úzké jako vlastně silnici. Co s tím chci říct, že se tam dvě auta nevyhnou, proto oni jenom v jednom směru stavějí takové výběžky, kam může auto zajet, ale jinak ten dojem je takový, že z jedné i z druhé strany můžou proti sobě v jednu chvíli jet dvě auta. A je tam to pravidlo, že aby se mohli vyhnout, tak prostě jedno zajede do toho výběžku. Ale my bychom to asi řešili úplně jinak, jo? Nebo mě to překvapilo, když jsem jela autem a najednou tam byl ten tunel, normálně by tam byl semafor, jo? To znamená jedna strana jede, druhá stojí a potom zase naopak. Ale tam ten provoz je tak malý, je tam tak málo lidí, že asi jsou zvyklí to takhle dělat, ale mě to docela vyděsilo, protože ono vidíš na konci toho tunelu, vidíš to pomyslné světlo na konci tunelu, jo? To, co se používá i jako takový ten příměr, jako je to nějaká naděje, ale tam vidíš opravdu to světlo, ale stejně tak, jako tam vidíš to světlo, tak když řídíš to auto, tak můžeš vidět, že proti tobě se řítí nějaké jiné auto. A to mě docela stresovalo, protože jsem na to nebyla připravena, tak jsem měla taky ten pocit, že tím tunelem vždycky jako projedeme rychle, jako abychom tam náhodou žádné to auto nepotkali, ale oni jsou na to asi velmi zvyklí, protože jedním tak velmi úzkým tunelem jsme jeli dokonce i autobusem. Ten už se určitě v takové té výhybce nikomu nemohl vyhnout, protože by se tam nevešel, ale po obou stranách toho autobusu vlastně ten tunel, to okýnko a ta stěna toho tunelu jako byly opravdu velmi blízko sebe, ale protože všechno dobře dopadlo a protože oni to tam takhle umí a jsou na to zvyklí, tak to nakonec pro mě byl docela velký zážitek.
0: Největší zážitek i možná trochu nepříjemný.
1: Jo, možná jako to by byl asi jeden z mála, ale říkám, když to má vždycky dobrý konec, tak potom je to spíš zážitek, než nějaká nepříjemná zkušenost.
0: Já jsem se dívala, že tam je snad i prý jeden snad jediný podmořský kruhový objezd na Faerských ostrovech.
1: Jo, já jsem to nazvala křižovatkou, ano, on je to vlastně kruháč takhle, takže to mě úplně fascinovalo, stejně jako mě fascinovalo, že jsme viděli i výzdobu těch tunelů někde, jako vlastně ono to vypadalo jako nějaký festival, byl to jako vlastně taková barevná světla, což mě překvapilo v cestě tunelem nebo podmořským tunelem, takže to je myslím něco, co kvůli čemu lidé nejezdí na Faerské ostrovy, ale je to vlastně takový zajímavý zážitek.
0: Tam se taky používá helikoptéra, že jo, k přesouvání z ostrovu na ostrov.
1: Docela běžně. Já jsem totiž měla za to, že opravdu, aby si někdo koupil, místo toho, že jede třeba trajektem na ten ostrov Mykines, o kterém jsme tady mluvili, kde jsou papuchalkové, tak jsem si říkala, že aby si tam někdo koupil let helikoptérou, že to je jako, že to je takové hodně snobské a bude to asi hodně drahé, ale slyšela jsem, že ten rozdíl cenový mezi tím, když tam jedeš trajektem a nebo když tam letíš tou helikoptérou, že není tak velký a opravdu je to běžnější způsob té dopravy právě na Faerských ostrovech, což třeba někde jinde se asi jen tak nezažije.
0: A co jste tam ochutnali jako nějakou specialitu faerskou?
1: No, vzhledem k tomu, že to byla země, kde jsme nebyli vůbec v žádné restauraci, některá místa k tomu vyloženě pudí, jo, že člověk chce zkusit ty místní speciality, jsou to dobroty a tak. Tak tady, jak ten společenský život je takový jako menší, i těch restaurací je tam vlastně velmi málo a nějak jsme neměli příležitost nebo nenarazili jsme v nějakém větším městě na to, abychom se někde taky zastavili. Mimochodem, oni taky nejsou otevřené pořád. Jo. My jsme chtěli jít do jednoho kulturního centra, které vzniklo vlastně z bývalého Solného Sila. Teď je to přestavěno na nádhernou kavárnu, jsou tam koncerty a tak dále. Já jsem říkala, jo, to je super, bydlí tam 0 lidí v tom místě, takže vypravíme se tam. Ale pak jsem zjistila, že tam je otevřeno jenom od středy do neděle a to většinou jenom mezi 15. a 18. hodinou. Takže ten provoz je tam opravdu i v tomto směru docela malý. A abych se vrátila k těm jídlům, ano, jednu místní specialistu jsme si dali. Byly to klasické fish and chips, což není, myslím, specialita Faerských ostrovů a daleko víc spojovaná s jinými místy, ale právě v přístavu Klaksvík to byla vyloženě specialita, na kterou chodili všichni, zejména všichni turisté, a bylo to, myslím, jediné místo, kde jsem na Faerských ostrovech zažila frontu nějakou. Jo, to se vlastně nestává, že by někde byla větší kumulace lidí, a tady u toho stánku fish and chips, které v kombinaci s tím přístavem jako dávají fakt takový ten zážitek toho, jako by ta ryba byla ulovená v tom přístavu a tak, takže tam nám to moc chutnalo, to jsme si dali a dělali jsme si právě srandu, protože zažít frontu na Faerských ostrovech jako vlastně se nestává. Takže to jsme si dali. Pro mě ještě jedna vlastně velmi překvapivá věc a na ní si mě navedla ty, když jsme se včera bavili o tom dnešním povídání. Já jsem vůbec netušila, že ti papuchalkové, které jsem tady tak nadšeně popisovala a třeba v Norsku jsou chráněným živočichem, a v roce 2015 vlastně byli mezinárodně uznaní jako zranitelný druh, jo? Čili je to velmi vzácný druh, který jehož počet se snižuje. Tak mě úplně překvapilo, že na Faerských ostrovech a na Islandu se papuchalkové normálně upravují jako pokrm. Je to tradiční pokrm, velmi známý. Dokonce jsem si vyhledala, jak se připravuje, když jsme o tom včera mluvili, takže dělá se do něj vlastně nádivka, taková se sladkou chutí a potom se vaří nebo peče a podává se s vařenými brambory a s džemem. A já, když si mi to včera řekla, ptala se, jestli jsme vyzkoušeli taky papuchalky, tak Já jsem se úplně orosila, jo, protože já jsem si nedovedla představit, že po tom zážitku s tak krásným zvířítem, že opravdu ještě dneska se jedí. Mimochodem s velrybami, to je taky ten lov velryb a konzumace a vlastně nakládání do mrazáků a jezení během celého roku, to je taky něco, co k Faerským ostrovům patří, co je tradice a co třeba dneska určitě kritizují různé organizace na ochranu zvířat. Pro nás je to už něco, co těžko vlastně zkousáváme, ale když se ocitneme v tom prostředí, tak vlastně asi zase daleko víc chápeme i to, že pro ně je to něco, co se rodí z pokolení na pokolení, jsou takhle zvyklí, jsou na to velmi hrdí a patří to jako vlastně k tomu životu. Nicméně pro nás to někdy může působit, že je to třeba drastické, nebo že prostě vůči těm zvířatům bychom si to nechtěli dovolit.
0: No my bychom si asi nadívaného papuchelka nedali, viď? Ale chápu,
1: já
0: že
1: určitě ne.
0: U nich je to zkrátka takové tradiční jídlo, to se jí opravdu o svátcích a je to jako něco speciálního, stejně tak jako ty velryby, oni tam jedí, ale pochopila jsem, že oni je loví teda jenom tam na Faerských ostrovech, ale nesmějí už to maso nikam dál prodávat. A jako další specialitu jsem pochopila, že mají ještě skopové, jako sušené maso, což je taky pochopitelné, když to mají tolik ovcí.
1: Zajímavé možná ještě na těch ovcích je právě to, že, jak jsme se bavili o tom, že je tam víc ovcí než lidí, ale že ovečky vlastně nejsou původní zvíře, na rozdíl třeba od toho papuchalka z Faerských ostrovů, ale že tam byly dovezeny podle archeologických nálezů někdy snad už v 5. století a nebyly to vikingové, všichni si myslí, že tam přivezli vikingové, ale byly to právě keltové, takže to je třeba jedna z věcí taky, kterou jsem se dozvěděla a která mě překvapila, protože jsem myslela, že ovečky jsou tam původní, když jich tam je tolik.
0: Já bych ještě chtěla, abys nás naučila nějaké faerské slovíčko. Tak za chvilku doufám, že nám nějaké řekneš a že se s tebou nějaké naučíme.
1: Dobře.

0: Zdravím všechny účastníky expedice Sever. Posloucháte ranní restart Rádia Junior. Dneska jsme na Faerských ostrovech a já tady mám Ivu Jonášovou, která tam byla. Ivo, tak kde jste ještě byli? Teď jsme říkala během písničky, že jste byli na nejsevernějším místě Faerských ostrovů. Mm-hmm. Tak co jste tam viděli?
1: Tam jsme se vydali právě na jednu takovou tu v uvozovkách noční túru. Já myslím, že ten vrchol, na vrchol jsme dorazili asi v 9 večer nebo v 10 večer. Bylo ale úplně světlo, takže nám připadalo, že jsme tam během dne. A to byl docela velký zážitek, to byla trasa, která byla označena takovými dřevěnými modrými kůly, takže jsme věděli, kudy se pohybovat, ale jinak tam nebyl žádný ukazatel, nebylo to asi místo, které je nějak více turisticky navštěvované. Ta túra byla poměrně náročná, nejdřív jdeš klasicky krajinou s ovečkami, s pár těmi hezkými domky, vlastně travnatým porostem, potom se přidávají velké kameny a potom dojdeš k místu, kde už jsou opravdu jenom skály. Tam jsem si taky říkala, jestli jsme dostatečně vybaveni jako vlastně na ten vrchol vystoupat. A tam jsme taky zažili to, že se to počasí změní během nějakého dvouhodinového výstupu, takže když jsme dole zaparkovali autem, tak moje dcera ještě říkala, jo, protože já jsem vždycky říkala, takže zimní bundu, ochranu proti větru, ochranu proti dešti, čepici, rukavice, trekové boty, tak, abychom byli vybaveni. Ale když jsme vystoupili dole, tak tam samozřejmě trávy, ovečky, nějaká obydlí a tak, tak ona říká, já jdu v mikině. Jo, jako. No a během toho samozřejmě nešla v mikině nakonec, ale tam jsme zažili od sluníčka dole až po silnější vítr přes mlhu a úplně na tom vrcholu opravdu takový ten vítr, který už tě strhává, takže se jako vlastně držíš, aby si vyfotila ty věci. Nicméně ten zážitek byl obrovský, protože jsme viděli z toho nejsevernějšího místa, nebo viděli jsme na to nejsevernější místo tady z toho výstupu. Takže já ti v tuhle tu chvíli vlastně ani neřeknu, jak se jmenovala ten trek nebo ta hora, protože ani jsme to tam neviděli vlastně označené, ale i to byla jedna z věcí, která mě na Faerských ostrovech moc bavila, prostě vydat se nějakou trasou a být jenom v té přírodě, tak to bylo opravdu celá velký zážitek.
0: Kolik kilometrů to třeba bylo, tahle trasa, máš představu?
1: Docela málo. Moje dcera právě vždycky počítala kilometry, kolik jsme za den ušla, tak, ale vzhledem k tomu, že to jsou stoupáky, tak oni jsou fyzicky náročné, ale třeba ta trasa měla 4 kilometry nahoru, 4 kilometry dolů, takže jako žádná úplně obrovská túra.
0: No a jak je to tam s hmyzem? Protože já jsem četla, že když jedeš na Faerské ostrovy, tak si musíš vzít hlavně repelent, že to je něco velmi důležitého. Tak byly tam komáři nebo nějaké mušky?
1: Nezažili jsme vůbec nic, dokonce já jsem to absolvovala, nevím jak ostatní, ale myslím, že všichni úplně bez repelentů, taky úplně bez opalovacího krému, což se taky většinou na dovolených málo děje, takže tento problém jsme tam vůbec neměli a stejně tak tam nejsou hadi. To bývá taky na cestách, jako zejména když člověk dělá výlety, tury do těch míst, která nejsou úplně označená, tak to může být problém, tak tady nejsou.
0: Mm. A naučila jsi tam teda nějaké faerské slovíčko, které bychom se s tebou mohli naučit?
1: Ano, naučila. Výslovnost jsem se nenaučila, protože, jak jsem říkala, ten kontakt s těmi místními lidmi je vlastně tak malý, nebo na málo koho, možná když jsme se někde ubytovávali u někoho doma, tak jsme se potkali, ale jinak je tam často taky i to ubytování samoobslužné, že vlastně se nesetkáš s tím majitelem a takže nemůžu potvrdit výslovnost, protože jsem vlastně nikdy neslyšela ta slova vyslovit, ale už jsem tady zmiňovala ten haun, nebo touš haun. Haun je přístav a Thor je bůh ohně a blesku, jo? Takže když si to spojíte dohromady, tak to hlavní město se jmenuje asi přístav boha ohňu a blesku, taky poetický název to má. Vík, to je záliv, to je slovo, které často se objevuje i na Islandu. Hodně míst se jmenuje tím, že končí vík, protože prostě záliv je tam poměrně frekventovaná záležitost. A samozřejmě já si vždycky dělám nějaký slovníček, když někam jedu do jakékoliv země, abych aspoň uměla říct ahoj a naschledanou a děkuji. Tady musím říct, že jsem ostuda, že že jsem to neudělala. Mimochodem tam všichni mluví anglicky i v té nejzapadlejší výsce. Takže ale naučila jsem se, ahoj se řekne hej, tak aspoň tohle jsem někdy použila.
0: Takže to je úplně stejné jako v Dánsku, tam se taky říká hej. Mm-hmm. Takže ano. Hej a vík.
1: Vík. A haun, jo, to je ještě a ten haun. Přístav, takže víc už sloužit nemůžu, ale...
0: No, takže tam se mluví faersky, na faerských ostrovech, ale všechny děti podle mě nebo lidé tam umí i dánsky, ano. I anglicky, takže vlastně třemi jazyky.
1: Přesně tak. Stejně tak se tam platí faerskou korunou, která má ale vlastně stejný kurz jako dánská koruna. Neplatí se tam teda eurem, protože jak si tady na začátku říkala o faerských ostrovech jako o autonomní oblasti, ale spadá pod Dánsko, tak ale není v Evropské unii, není v schengenském prostoru a má poměrně velkou samostatnost.
0: Mm-hmm. Já jsem taky četla, že je to tam docela drahé, že třeba jedno balení vody, 1,5 litr tě stojí třeba 100 korun českých, že to takhle to tam nějak bylo, ty ceny?
1: To tak bohužel je, je to asi, opravdu to vyjde asi třikrát dráž i na běžné potraviny nebo vlastně cokoliv. Jediné, co mě tam přišlo, že je za poměrně dobrou cenu a to není asi turisticky vyhledávané, to je, když jdeš na bazén, nebo ty bazény jsou většinou doplněny i wellness, že tam je sauna, že tam jsou také ty studené kádě, že tam jsou vířivky a tam mě přišla, protože tam chodí hlavně místní obyvatelé, tak tam mě cena, já nevím, 150 korun, neomezený čas, výborný bazén, 50-metrový a k tomu wellness, tak mě přišlo, že tohle je třeba na naše poměry velmi dobrá cena, ale jinak je pravda, že tam člověk žije skromně.
0: Ivo, tak já ti moc děkuju, že jsi se s námi podělila o zážitky z cesty, teda na Faerské ostrovy. Je něco, co bys ještě o tom chtěla říct, co jsme nezmínili třeba? Něco, co se ti tam obzvlášť líbilo nebo nelíbilo, nebo ještě něco nakonec?
1: No, měla by to být taková tečka. Mně ještě, není to úplně výrazná tečka, ale mě jenom zaujalo, když se ptala, jestli umím něco říct faersky, tak mě tam zaujalo jedno přísloví, které mají, a to je vlna je faerské zlato. Ono to není nějak překvapivé, protože o ovečkách jsme se tady bavili, o tom, že asi hodně toho průmyslu, toho zpracování, jako jde právě z oveček, ale je pravda, že něco, co je tam hodně vidět, ať prostě v kouscích někde u cest a tak dále, a nebo třeba právě v těch obchodech, kdy se hodně využívá ovčí vlna, dělají se z toho svetry, dělají se z toho různé pokrývky a tak dále. Takže vlna je faerské zlato prostě.
0: Ano, to říká Iva Jonášová, ředitelka vývoje a výroby Českého rozhlasu. Ivo, já ti moc děkuju, že jsi přišla, podělila jsi se s námi o zážitky.
1: Já taky moc děkuju. Děkuju, mějte se hezky, ahoj.
0: Dánský, ale taky grónský a faerský týden v ranním restartu už je u konce. Bylo to úžasné dobrodružství, já jsem si ho moc užila. Doufám, že to bavilo i vás. A kam se podíváme s Expedicí Sever v ranním restartu příští týden? Kája Klement a taky Klárka Nováková vás vezmou každý všední den mezi 10. a 11. na Island. Tak ať se vám tam líbí. Krásné léto, ať už jste kdekoliv, vám přeje Rašová Terka, moderatérka.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Kráčím horskou plání nebo k pramenu, vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned spírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapky, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vy, co uvej. Však někdy nám ta síla má, při tom česání velmi pomáhá. Dovedeš to pochopit, ta moudrost medvědí ti pomůže přežít.

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácej čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven starostí.

0: Sam.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Naše malá Agáta je od pondělka chůra. Maminka jí vaří čaje.

do děvčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

probaxila nepříjemná

potice, to je rada má. Lihý bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

zase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda

0: Vánoci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: U Šounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Stříka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem.

žabka, její žabí pramáma, její žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte pohádku Živá voda? Jestli ne, tak ji právě teď poznáte. Je o třech královských bratrech, kteří se postupně vydají do světa pro zázračnou vodu, která má navrátit jejich otci zdraví. Na motivy Karla Jaromíra Erbena napsal František Pavlíček, režie v roce 1997 Karel Weinlich. Hrají Boris Rezner, Tomáš Töpfr, Josef Sommer, Ivan Trojan a další.
2: Živá voda. Na motivy stejnojmenné pohádky Karla Jaromíra Erbena pro rozhlas napsal František Pavlíček. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Mandel. Vypravěči Boris Rezner a Tomáš Töpfr. Král Josef Sommer, princ Hynek Ivan Trojan, Bohun Martin Zahálka, Radim Otakar Brousek mladší, princezna Bára Kodetová, její syn Karel Kratochvíl, člen DRDS, pták Lukáš Hlavica, sluha Jiří Holý, vědma Jaroslava Adamová, strážný Miloš Rozhoň, hospodský Antonín Hart, pilinářka Viola Zinková. Asistentka režie Hana Dudová, zvukové efekty Petr Šplíchal, střih Markéta Košťáková, zvuk Tomáš Kzelhofer, nastudoval režisér Karel Weinlich.
3: Byl jednou jeden král a měl tři syny. Pěkné mládence, že byla radost na ně pohledět.
4: Jenomže jak plynuly dny a roky, ponenáhlu se šedivému králi počali kalit oči, najednou málem své syny ani nerozeznal jednoho od druhého.
3: Hnětlo ho to. A tak své ochoření všemožně tajil.
4: To je známá věc. Korunované hlavy za nic na světě nechtějí slyšet sebemenší zmínku o svém vysokém věku. Radši klopítnou, než by se přidrželi nabízené ruky.
3: Neminulo to ani pana krále. Tak dlouho tajil, že je spola slepý, až jednou na schodech si málem srazil vaz.
5: On upadl. Pro pána, nehýbá se. Kde jste, kdo? Pojďte se ho ujmout.
3: Za chvíli krále nesou na lože. A jeho sluha věrný Hanuš svolává prince.
4: Přiběhl však jen Hynek, to je nejmladší. Jeho starší bratři se toulají na lovu. A tak nezbývá, než aby se o krále postarali mladičký princ a jeho starý sluha.
6: Princi, přivedl jsem tu bylinářku.
7: Počkej s ní tady. Já nejdřív promluvím s králem. Otče, přicházím s prosbou.
8: Co pak máš na srdci?
7: Starost o tvé oči.
8: To je řečí kvůli jednomu klopítnutí. Proč se k tomu vracet?
7: Slibuji ti, že ode mne už neuslyšíš ani slovo, když mi teď dovolíš přivést k tobě ženu, která se vyzná v kouzlech léčivých bylin.
8: Dej mi pokoj s nějakou čarodějnicí.
7: Je to vlídná, moudrá stařenka.
8: No tak dobrá.
7: Hanuši, přiveď ji.
9: Dejš vám pánbů zdraví.
7: Stařenko, poraď, co udělat, aby král zas viděl jako dřív.
9: Urozený pane, podívej se mi do očí.
8: To bych si dal kulit oči na prastarou bábu.
9: Milý zlatý, však ty taky nejsi mladíček. Sem se dívej a nepřivírej víčka.
8: Bábo,
7: povídá se, že prý umíš bylinkami vyléčit kde jaký neduch.
9: Kromě stáří. Na ten známe jediný lék. Smrt. Ale oči pana krále by se daly vyhojit.
8: Že bych viděl zase jako dřív?
9: Stačilo by pokropit je živou vodou.
8: Otec, jsem jak tě živ neslyšel.
7: Kde ji najdem?
9: To vám neporadím. Ale vím, že hledat živou vodu znamená dát v sázku vlastní život. Ty máš, pane králi, naštěstí 3 syny. To by bylo, aby ti takoví junáci nedokázali přinést živou vodu.
8: A co mi na to povíte vy, moji milí synové? Bohune, jsi nejstarší.
10: Milý otče, já nevěřím ani zamák rozumu nějaké staré báby. Ale víc ti nepovím. Zeptej se Radima, ten je chytřejší.
11: Já si myslím, že kdyby někde příštila živá voda, neudrželo by se takové místo v tajnosti, kdežto my o něm nevíme pranic. Proto pochybuji, že je vůbec někde pramen živé vody.
8: A co mi na to poví můj nejmladší? Hinku.
12: Tatínku, na povídání teď není čas. Já bych se na místo mudrování raději vydal do světa živou vodu hledat.
10: A kam pak asi?
11: Jen tak? Nazdař Bůh?
12: Snad mi někdo cestou poradí.
10: Už vidím, jak se všichni třesou, aby ti jen tak dávali rozumy.
11: Taková cesta by se musela připravit.
12: Jenže otec potřebuje živou vodu hned, bez otálení.
8: A ten, kdo mi ji přinese, dostane 3. díl z mého pokladu a po mé smrti bude králem.
10: To je jiná řeč. Jako tvůj nejstarší syn se hlásím o své právo.
11: Bohune, ty máš pravda o nějaký ten rok víc, ale za to rozumu míň. Beze mne si, bratře, neporadíš.
10: Snad se nějak dohodneme.
12: A co přisoudíte mě?
10: Tobě, ty jelimánku? Tohle bude práce pro siláka.
11: A pro chytrou hlavu.
8: Všechny vás do světa nepustím. Jeden tu musí zůstat se mnou. Bohune a Radime, pošlu vás 2. Budete si pomáhat a navzájem se chránit.
12: A co já?
8: Ty zůstaneš se mnou, Hinku. Jsi ještě mladý a neskušený. Vy 2 se připravte na cestu.
13: Od této chvíle na královském dvoře je jako na jarmarku. Kolem 2 vystrojených princů se rojí celý zástup služebníků. Štolbové navlékají na nejstatnější koně vzácné čabraky, sedla zdobená zlatem.
4: A nejmladší, skormoucený princ Hynek nestojí nikomu ani za povšimnutí.
13: Princové jedou do světa. Podávají si dveře u kdejakého vznešeného sídla. Pitky a bankety jsou náplastí na všechny svízeleté dlouhé cesty.
4: Jenomže nic na světě není zadarmo. Za každý soudek, za hodovní tabuli je třeba bez ustání sahat do měšce, který je čím dál hubenější.
10: Radime, co pak by si řekl tamhle té hospodě?
14: Do večera je daleko.
10: Jenže já nemám chuť se mořit na koni v poledním úpalu.
14: Dobrá, svlažíme si hrdlo douškem vína.
10: Jsi chytrá hlava. Hospodský už stejně čeká ve dveřích.
14: Hej, starý, ať se Pohunek postará o koně.
10: A nám? Našenkuj čbán vína.
15: Snesu pánům třeba modré z nebe.
10: Zavdej si s námi, starý.
15: Na zdraví vzácných hostů.
10: A dolej vrchovatou míru.
15: Urození pánové ráčili přijet zdaleka?
10: Lán světa.
15: Kam pak jste mít namířeno?

0: babici?
1: Však nejdeme na Rámluvy.
2: Je to vyhlášená vědma. Uhádne, co vás čeká.
0: Co myslíš, radíme?
1: Proč neskusit štěstí? Dej hospodskému stříbrňák.
0: Přines ještě čbánek vína, starý. Musím bábu uctít.
3: Paní, můžeme si s tebou připít?
4: Jen tak pro nic za nic.
1: Hledáme živou vodu, sjezdili jsme půl světa, ale nikdo nám neuměl poradit.
4: Hádám, že jste synové toho krále, co bezmála oslepl.
1: A jedině živou vodou ho můžeme vyléčit.
4: Jestli ji najdete.
1: Když nám poradíš.
4: Napřed si musíte se mnou zahrát v kostky. Když vyhrajete, možná vám prozradím cestu.
1: A když prohrajem?
4: Tak to zkusíte znovu, dokud se na vás neusměje štěstí.
5: Na stole cínový pohár a v něm chrastí dvě kostky z černého ebenového dřeva. V sázce je 10 zlaťáků. Princové prohráli. Sázka postupně stoupá na desetinásobné číslo.
6: Tváře princů planou jako v horečce. Ale co na plat? Štěstí se obrací k ním zády.
5: Stará vědma schrabuje do kapsáře hromádku zlatých peněz a za hodinu měšce princů zejí prázdnotou.
1: Obehrála si nás o všechno, co nám otec dal na cestu.
4: Máte ještě vzácné koně, čabraky a sedla. Máte drahou zbroj.
1: Dobrá. Vsadíme si ještě jednou, jak jsi řekla.
4: Hoď kostku do poháru.
6: Co pak nám padlo?
1: 4.
4: A mě rovných 5. Odložte vystrojení a dejte mi přivést své koně.
6: Co pak můžeme jít dál pěšky?
4: Zkuste vyhrát zpátky své krošáky.
1: Jenže my už nemáme co vsadit.
4: Máte ještě život.
6: Co pak se dá hrát o vlastní živobytí?
4: Život je nejvyšší sázka.
6: Co myslíš, radíme?
1: Jestli chceme dostat zpátky, co jsme prohráli, nemáme jinou možnost, bratře. Hrajeme o život, bábo.
4: Zatřes pohárem.
6: Co pak nám padlo?
1: 3.
4: A mě rovnou 6. Od této chvíle urození pánové patříte mně. Máte rok a den na vykoupení. Teď vás odvedou do vězení a když vás do roka a do dne nikdo nevyplatí, zhoupnete se na šibenici.
5: Potom oba lehkovážné prince odvedli v poutech z pokoutní hospody rovnou do žaláře.
6: Pán Bůh s nimi. Sklízejí jen, co sami zaseli.
5: A zatím v dálce doma je zoufale vyhlíží král, čím dál sklislejší a malomyslnější. Jeho jménem den co den tucet jezdců projíždí celou zemí, vyptává se, vyzvídá, hledá stopy po zmizelých synech.
7: Všichni zvědové se vracejí s prázdnou. Po princích nikde ani stopa. A král už pozbývá vší naděje.
8: Můj pane, odpusť, že tě ruším v myšlenkách.
9: Co pak chceš, Anuši?
8: Bolí mě u srdce, když tě vidím.
9: A mne stokrát víc, když pomyslím na 2 ze svých synů.
8: Na nejmladšího si nepomyslel.
9: Co pak bych mohl poslat neskušeného chlapce do světa, kde jeho starší, zkušenější bratři zmizeli bez stopy?
8: Zkušenost je vzácná věc, pane, ale ještě mocnější je čisté srdce.
9: Co mi radíš?
8: Vyslechni

0: nejmladšího syna.
1: Hinku, zbyl jsi mi už jen ty jediný. Proto se bojím o tebe víc, než o své choré oči.
2: Ale co je s tvými syny a mými bratry? Mám o ně stejný strach jako o tvé oči. Nevydržím sedět s rukama v klíně. Dovol mi jít do světa pro živou vodu a pro své bratry.
1: Jestli zahynuli, je to marná cesta.
2: Ale jestli jsou naživu, musím je zachránit. Dovol mi to.
1: Samotného tě nepustím.
2: Chtěl bych jet s jediným průvodcem.
1: Myslíš na Hanuše?
2: Na koho jiného?
3: Brzy poté vyjeli z brány králova sídla dva prostí muži na šedavých koních. A sotva kdo si jich povšiml?
4: Kdo pak by se taky ohlížel za dvěma nenápadnými jezdci, chudými zemánky či překupníky, co vandrují sem a tam po jarmarcích?
3: Nikdo je nevyprovázel slavnostní řečí. Nebylo slyšet bubny ani troubení.
4: Cestou nikomu nestáli za ohlédnutí. A když na večer usedli k odpočinku, připojil se k ním leda houf žebravých ptáčků pro pár drobečků, které zbyly ze skromné večeře.
3: Míjeli vznešená sídla, toulali se po rincích měst a po jarmarcích.
4: Až jednou k večeru je cesta zavedla k pokoutní hospodě, kde úlisná stařena lákala lehkomyslné poutníky ke hře v kostky.
2: Paní, smíme si k tobě přisednout?
5: Co pak tě za mnou vede, princi Hinku? Nevíš, kde hledat živou vodu?
2: Odkud víš, kdo jsem a co hledám?
5: Nejsem ochotná rozdávat jen tak své rozumy.
2: A nikdy by to nebylo zadarmo?
5: Jestli chceš ode mne slyšet o živé vodě, musíš si se mnou zahrát v kostky.
2: Jakou mi určíš sázku?
5: Všechno, co máš.
2: Můj měšec? Koně? Výzbroj?
5: A nakonec tvůj život.
2: Co tomu říkáš, Hanuši?
1: Taková sázka je na pováženou, princi.
5: Jenže jinak se jak živ nedovíte, kudy vede cesta k živé vodě.
2: Těžké rozhodování.
1: Jestli prohraješ svůj život, nepomůžeš otci ani bratrům.
2: Máš pravdu. Pojedeme dál.
1: Popožeň koně, princi, co nevidět zavřou bránu a my se nedostaneme do města.
6: Můj sivák se vzpíná, jako by mu něco nahánělo strach.
1: Podívám se, co ho poplašilo. Proboha, dole v příkopu.
6: Mrtvý člověk.
1: Už jen smutné pozůstatky, které z něho zbyly po hodech dravé zvěře.
6: Hej, strážný.
7: Co chceš, pane?
6: Kdo to leží tam dole?
7: Tělo oběšence.
6: Za co ho stihl tak hrozný ortel?
7: Prohrál v kostkách celý svůj majetek a nakonec i život. Nesplatil své dluhy a tak ho pověsili.
6: Ale proč neuložili jeho tělo do hrobu?
7: U nás je takový zákon, pane. Když se příbuzní a přátelé nepostarají o vyrovnání dluhů, kat pohodí mrtvého na pospas zdravcům.
6: Jaký dluh zůstal potom nešťastníkovi?
7: 50 zlatých.
6: Hanuši, shledáme tolik peněz po kapsách?
8: Proč se ptáš?
6: Tělo toho nebožáka mi nedá spát.
8: Když ho vyplatíš, možná, že nám nezbude ani na večeři.
6: Ale třeba zítra vykročíme na šťastnou cestu.
3: Princ dal, co měl, na zaplacení dluhu a spolu s Hanušem pohřbili neboštíka.
4: Na zítří se pachtili zas dál holou plání. nekonečnými lesy, soutěskami mezi skalisky.
3: Zemdlení, utrmácení, beznaděje na nocech pod střechou.
4: Sluha hledá bezpečný útulek a princ se rozhlíží, zdali by někde kolem nenašel aspoň pár pláňat na večeři.
3: Jenže v tu chvíli do koruny stromu se právě snáší velký šedý pták.
4: Princ bere šíp, napíná luk, dlouho pozorně míří.
9: Nestřílej, odhoď luk!
2: Hanuši, on mluví lidskou řečí.
9: Ušetři mě, nebudeš litovat, princi Hinku.
2: Ty víš, kdo jsem?
9: Znám i cíl tvé cesty.
2: Tak mi pověz.
9: Nevyzvídej. Prozradím ti, co bude třeba, až nastane pravá chvíle. Přiletěl jsem ti na pomoc. Tvůj sluha tu bude na tebe čekat. Dál tě ponesu já na svých křídlech. Zavři oči.
2: Nebojím se závrati.
9: A pevně se drž!
3: V okamžiku se vznesli do výše.
4: Předhánějí vítr.
3: Stoupají nad oblaky.
4: Vida, princ Hinek nakonec přece jen oči přivírá. Ne kvůli závrati, ale před oslnivou sluneční září.
3: Není to slunce, ale nádherný palác, celý z ryzího stříbra.
4: Tajemný šedý pták zamířil k jeho věžím a už se zvolna s princem snáší do nádvoří.
9: Dovnitř do paláce půjdeš sám. Pospěš si, každá chvilka má cenu zlata.
2: Ale vždyť ve dveřích hlídá drak. Nedovolí mi přestoupit práh.
9: Té nestvůry se neboj. Zatím tvrdě spí a nevzbudí se dřív než za hodinu. Do té doby musíš být zpátky.
2: Co mám udělat?
9: Půjdeš bez ohlížení, až vstoupíš do velkého sálu. Uprostřed spatříš kašnu, ze které příští živá voda. Nabereš si ji do téhle lahvičky. Na konci sálu uvidíš zavřené dveře. K těm se však nepřibližuj.
2: Proč?
9: Nevyptávej se a poslechni, co ti radím.
2: Co se skrývá za těmi dveřmi?
9: Nevyzvídej a jdi už, ať si co nejdřív zpátky. Budu na tebe čekat venku před palácem.
3: Princ vykročil ke dveřím. Nad hřbetem draka se mu zatajil dech. Ale ta obluda se ani nepohne. Spí. Jako zabitá. Princ podle rady kouzelného ptáka bez ohlížení spěchá dál, až stane oslněn nepopsatelnou krásou sálu s kašnou, ve které se třpití zázračný pramen.
4: Díky bohu jsme u cíle. Teď už jen zbývá nabrat životadárnou vodu a dát s bohem tajuplnému zámku.
3: Je nádherný, ale z každého kouta dýchá tíseň a všeru číhá hrozba.
4: Co to jen prince napadlo? Proč míří k zakázaným dveřím? Co ho tam vábí, ať se vrátí?
3: Už je otevřel. Uvnitř je přítmí, postel s nebesy. Snad nám prozradí denní světlo víc, jen co princ rozhrne závěsy na oknech.
4: Ale princ přece nemohl mít tušení, co uvidí za dveřmi zakázané komnaty.
3: Na lůžku dřímá líbezná dívka. Princi se z té krásy zatočila hlava.
4: Ale pranic mu ta závrať nebrání, aby přistoupil k spící krásce. Henzi pane troufá. Uklání se, jistě jí skládá poklony, teď poklekl, ale marně čeká jediné slovo.
3: Pana leží dál bez hnutí a zdá se, jakoby i bez života.
4: Za to princ je docela očarován. Což by jinak sebral odvahu vzít dívku do náručí a horoucně jí líbat. Co to bylo?
3: Výstražný hlas kouzelného ptáka. Princ nedbá na jeho varování, on ještě otálí. Třeba, že zbývá už jen chvilka.
4: Ještě jednou se k té paně naklání. Bere si od ní stříbrný pás, aby na něj zavěsil svůj meč. a její roucho potom spíná svým vlastním rytířským opaskem.
10: Utíkej, princi, neotálej.
4: Pozdě. Ze všech koutů mu zabraňují v cestě hadi a ropuchy.
10: Ty stačí přišlápnout. Hroznější past jej čeká u dveří. Spící drak se probudil z dřímoty a s tlami se mu valí plameny.
4: Princ však už tasil meč a jedním vzmachem hlava nestvůry klesá rozpolcená.
10: A on je několika kroky u svého průvodce, který jej měří vyčítavým okem.
4: Však je co vyčítat.
9: Proč jsi mě neposlechl?
11: Neodolal jsem čarovnému vábení.
9: Mohl jsi přijít o život. Zapomněl jsi, že si bereš na svědomí i starého otce?
11: Ne. Nezapomněl. Ale navzdory tomu, namísto kajícné lítosti, je mé srdce plné velkého štěstí.
9: Šetři slovy a pevně se mě drž. Nesmíme tu zůstat už ani chvíli, jinak oba zahynem. Naše společná cesta, co nevidět, skončí.
11: Ale ty jsi mi slíbil, že se v pravý čas dovím, kdo jsi. Komu vděčím za pomoc, která se nedá zaplatit zlatem ani drahokami?
9: Jsem duch toho nešťastníka, jehož tělo si vykoupil a dopřál mu důstojný odpočinek. Já se ti jenom odvděčil za nezištnou pomoc. Ale než si dáme s Bohem, vyslechni mou radu. Nekupuj cestou domů maso určené pro šibenici. Mohlo by tě to stát život.
3: Po rozloučení s kouzelným ptákem se princ vydal doprovázen sluhou na zpáteční cestu. Jeli bez překážek. Až jen nedaleko bran jednoho města zastavil ponurý průvod.
4: Dva mladíci v poutech, za nimi muž s hlavou v kápi a houf ozbrojenců. Kam pak asi jdou?
3: Kam jinam než k šibenici?
11: Hanuši, podívej se. Moji bratři. Musím je zachránit.
8: Chceš nakoupit maso určené pro šibenici?
11: Hej vy! Stůjte!
8: Princi, dobře si to rozmaš.
7: Ustup nám z cesty, pane!
11: Rozmažte jim pouta. Splatím, co jsou dlužní.
8: To je přece náš bratr.
11: Kde se sluzal? Náhodou. Vracím se domů s živou vodou.
8: Cože?
11: Ty, že jsi našel pramen živé vody. Podívejte.
8: V téhle staré zašlé lahvičce žije živá voda.
11: A kde pak si ji nabral? To vám povím až doma.
3: Dál pak jedou všichni pohromadě, dalo by se říct, v nejlepší pohodě.
4: Důvěřivý Hynek nedbá varování sluhy, že jeho dva starší bratři v jednom kuse domlouvají se za jeho zády.
3: Bohun ho hlídá na každém kroku a Radim opřekot zatím hledá nádobu s živou vodou.
11: Už ji nažel.
4: Ale co to podstrčil Hynkovi do tlumoku?
3: Lahvičku. Na pohled stejnou, ale plnou jedu.
4: Ach ti ničemníci, pěkná odplata.
3: Je pozdě lamentovat.
4: Proč jen neposlechl, co mu radil čarodějný pták?
3: Královi synové jsou zase šťastně doma. Provází je sláva. Jásající davy. Starý král omládl jako zázrakem.
4: Není divu, vždyť se mu s oplakanými syny vrací naděje, že snad jeho oči zase prohlédnou a on bude vidět jako před lety.
1: Vítám vás, moji nejmilejší. Připadá mi, jako by navzdory mé slepotě vysvítlo slunce. Povězte mi, jak jste pochodili, s jakou se vracíte.
11: Otče, přinesl jsem ti živou vodu.
1: Hynku, pojď mě obejmout.
11: Dovol mi, abych ošetřil tvé oči, tatínku.
12: Zadržte ho! Nesmí ani o krůček blíž ke králi! Stráže, spoutejte mu ruce!
11: Co to má znamenat, probůh?
12: Hynek usiluje o tvůj život. Bratři, tohle je váš vděk?
11: Co se to děje? Proč ho odvádějí?
12: Aby nemohl ohrozit tvůj život.
11: Proč by to dělal?
12: Zachránili jsme ho před šibenicí. A když jsme se vrátili s živou vodou, on ze strachu, abys ho netrestal, chtěl ti podstrčit místo léku jed.
11: To není pravda, otče! Živou vodu jsem ti přinesl já!
12: Hned se přesvědčíme, jak je živá. Pokropím vodou z Hinkovy lahvičky psa.
13: Zcepeněl. Otrávený.
11: Ale kde je pak zázračná živá voda?
12: Opatrujeme ji v téhle lahvici.
11: Je stejná jako ta jedová.
13: Jenže v téhle je zázračný elixír na tvé staré oči. Stačí jediná kapka a mrtvý pes ožije. A teď pokropím tvoje oči.
11: To je zázrak. Já vidím. Já zase vidím.
3: Jásající zástup. V jeho popředí však blažený král vidí jen dva ze svých synů.
4: Protože uvěřil hanebné žalobě, nechá zaživa prince Hynka zazdít do nejhorší kopky v Černé věži.
3: Takže místo spravedlivé odměny stihl nejmladšího z bratrů krutý trest.
4: Tak už to žel Bohu na tom světě chodí. Ničema slibuje, zatímco poctivec, aby se krčil v koutku rád, že je rád.
8: S Bohem, princi Hynku.
14: Hanuši, jaký pak já jsem princ, nebožák odsouzený k hrozné smrti. A ani nevím proč.
8: Měl si poslechnout moudré varování a nevykupovat maso oči denice.
14: Ani teď bych nedokázal odepřít pomoc vlastním bratrům.
8: Jenže oni tě na místo díků nechají zazdít v útrobách téhle věže. Zbude ti jen malý otvor na venkovní zdi. Tam lidská ruka nedosáhne.
14: Vánuši, prosím tě jenom o jedinou službu.
8: Udělám, co budeš chtít.
14: Zapal posetmění nad mým žalářem pochodeň.
3: Věrný sluha dostal svému slibu. V noci na věži nad Hynkovou kopkou vzplál oslnivý plamen.
4: A jen chvíli poté se v přítmí objevila silueta velkých, šedavých ptačích křídel.
11: Proč jsi mě přivolal, princi?
14: Prosím tě o pomoc.
11: Proč jsi mě neposlechl?
14: Neznat se k svým bratrům, které vedou na šibenici. Ani teď bych nejednal jinak.
11: Jsi bláhový, ale i laskavější než všichni, které znám, proto ti pomohu. Každou noc přilétnu sem k tvému oknu a přinesu ti jídlo i vodu, aby si nezahynul hladem ani žízní.
3: Dál plynou dny a nekonečné týdny. Princ Hynek strádá v hladomorně. A zatím, daleko od jeho Černé věže, v tajuplném zámku z ryzího stříbra,
4: kde Hynek srazil hlavu strašné stvůře a spící princeznu tak osvobodil,
3: panuje sláva bez hranic a radost bez konce.
4: Líbezné princezně se za nedlouhý čas narodil chlapec, krásný jako květ.
3: Za pár týdnů vyrostl v junáka.
4: A jak už mládí nenechá nic na pokoji, objevil chlapec ve skřínce své matky podivuhodný rytířský pás.
15: Maminko, jak se mezi tvé náhrdelníky a brože dostal tenhle opasek?
16: Vem si ho, jestli se ti líbí.
15: Chtěl bych vědět, kde se tu vzal?
16: Oh, nebuď zvědavý.
15: Kdo ti ho daroval? Komu patřil?
16: Je to rytířský pás tvého otce.
15: Kdo je můj otec? Nic o něm nevím. Kde žije? Proč tu není s námi?
16: Přišel jsem pro živou vodu a musel se s ní co nejdřív vrátit ke slepému otci. To on zabil draka a osvobodil mé království. Zmizel však dřív, než jsme se stačili vzbudit ze zakletí spánku.
15: Ty jsi ho nikdy nehledala?
16: Nesměla jsem. Teprve teď, když si to přání vyslovil ty, dám po něm pátrat, jestli je to tvá vůle.
15: Prosím tě, udělej to hned, bez odkladu.
16: Napíšu starému králi, aby k nám ze svých synů poslal toho, který si na mém sídle nabral živou vodu. Můj posel ho pak doprovodí do mého zámku.
3: Král podal svým synům dopis.
4: Na půl pozvání a na půl rozkaz.
3: Byl od první chvíle rozhodnutý, že princezně vyhoví.
4: Jenomže ti dva jeho synové okolkovali. Kluscí jako hadě, jak je tísnilo špatné svědomí.
3: Nakonec králi došla trpělivost, poručil jim sedlat koně a vyjeli ve stopách princezní na posla. Když je k ní dovedl, složili poklonu, vyřídili otcovo poselství a zeptali se, k čemu jsou pozváni.
4: Když promluvila princezna, opojil je kouzelný její hlas, ale za chvilku začalo být ousko.
3: Její otázky svištěly kolem uší jako šípy do terčelu češníka. Kdo prý je tenkrát přivedl do zámku?
4: Kdo hlídal u zámeckých dveří?
3: A ti zavedou k prameni živé vody.
4: A nakonec? Který pak z nich vytratil na Dlaždicích svůj rytířský pás?
16: Princi Bohune, je to tvůj opasek?
7: Ten by byl dobrý ledatek pro mého štolbu.
16: Tak jistě patří Radimovi.
12: Jak tě to jen mohlo napadnout, princezno? Já a takový obyčejný kousek vhodný leda snad pro podkoního.
16: Lháři!
12: Co to povídáš?
16: Hanební lháři a podvodníci. Vy jste tu, jak živi nebyli. Kdo ví, jak jste se dostali k živé vodě? V mém zámku pro vás není místo. Odveďte je do žaláře.
1: Pane králi, před chvílí se tu objevil neznámý posel, dal mi pro vás list a hned zase odcválal.
17: Ukaž, Hanuši. Proboha.
1: Špatná zpráva.
17: Nejde mi do hlavy. Píše mi zase ta princezna. Poslouchej. Pošli do mého zámku čestného syna a nepadouchy a lháře, kteří patří do Hladomorny. To nemůže být pravda.
1: Můj pane, princezna by nemluvila do větru.
17: Ale víš, co to znamená pro mne? Že jsem se nechal ničemně obelhat a svého dobrého syna poslal na smrt?
1: Nezoufej, králi. Hynek dosud žije. Nebe nedá zahynout dobrému srdci.
17: Prosím tě, zaveď mě k němu. Musím si od Hynka vyprosit odpuštění.
3: Osvobozený princ otce objal, dřív než se král zmohl na jediné slovo.
4: Pak ale bez meškání vyskočil na koně a vyrazil z brány, jak by mu šlo o život. Cestu znal dobře, v dálce tušil cíl.
3: A přece dech se mu zatajil ještě víc, než tenkrát poprvé, když v dálce na obzoru uviděl palác z ryzího stříbra.
4: Teď mu se vší pompou otvírají bránu.
15: Maminko, do nádvoří přicválal podivný jezdec.

0: Co pak ti na něm připadá divné?
1: Vypadá jako žebravý chudák. A jeho šedý koník, co nevidět, padne únavou. Poručím, aby ho vykázali z paláce.
0: Měl bys ho raději slavnostně přivítat.
1: Kdo je to?
0: Chci se ho zeptat. Ale mluv s ním se vší úctou.
1: Kdo jsi, pane? Proč jsi k nám přijel?
2: Protože si to přála paní tohoto zámku.
0: Vítám tě, vzácný hoste. Jak pak se ti líbí v mém zámku?
2: Víc než poprvé.
0: Proč? Všechno je tu jako dřív.
2: Není. Tenkrát jsem tě našel v hlubokém spánku a nemohl ti pohlédnout do očí. Zakrývala mi je tvá zavřená víčka.
0: Kdyby tenkrát moje oči byly otevřené, nebyl by ses možná opovážil vzít mě do náručí.
2: Ty mi to máš za zlé.
0: Co když ti teď za to uložím pokutu? Čím se vyplatíš?
2: Vrátím ti tvůj dívčí stříbrný pás.
0: Ale ten tvůj, který si tu kdysi nechal, už ode mě nedostaneš. Podívej se, komu jsem ho připěla a jak mu sluší.
2: Kdo je to?
0: Náš syn.
2: Připadám si jako ve snu.
0: Život a sen jsou jako bratr a sestra.
3: Už naše rozprávka spěje ke svému konci. Vrací se radost.
4: A je stokrát větší.
3: Po černém zármutku se nebe jasní.
4: A je plné hvězd.
3: I láska, věčný pramen živé vody, zurčí a jásá.
4: Trilkuje a zpívá tu nejkrásnější ze všech pohádek.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tedy už o nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, ahoj ušoune.
0: Jo, dneska potěšíme hlavně mlsaly, milovníky dobrůtek a nadšené ochutnávače.
1: O ano, míříme totiž na ostrov Mňam. A já už se moc těším, oba se s ušounem strašně těšíme.
0: Jo.
2: Počkat, co to je? Slyšel jsi to, ušounku?
0: Ne, co?
1: Teď, už zase.
0: Jo, ty myslíš tohle? No, tak to samozřejmě slyším. A taky vím, co to je. A ty to můžeš společně s kamarády uhádnout. Ušounova hádanka.
2: Tak dneska je to docela těžké.
0: Tak kamarádi, co to právě slyšíte?
1: A já už vím, holky a kluci, taky už to víte. Jasně, ušounovi kručí v břiše.
0: Jo, přesně tak. Krásně jste mě odhalili.
1: No, ušoune, a ty jsi nesnídal?
0: Ne, chtěl jsem mít v bříšku dost místa na všechny ty dobroty, které nás na ostrově Mňam čekají. Chápeš, ne?
1: No, chápu, ale trošku nasnídat se směl. Není dobré se vydávat na cesty s prázdným bříškem. Jednak ti chybí energie, kterou ti jídlo dodává. No a pak to kručení, jako hádanka dobré, ale taková písnička na celou cestu.
0: No jo, no a tak víš co, dáme si na cestu jinou písničku a bude to. Ušounova písnička.
3: Když jde naše třída do baru, mlečného, bere sebou třídního járu.

0: 20 chlebíčků
1: s majonézou,
0: jenom jako v nebíčku.
1: Ty tam lezou
0: 35

že člověk potká psy. Poulavé, koupíme pár dobrot do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou,

0: kocku lolky, stále slucha popo, tedy ušošovou lukoškolku.
1: A ušonku, jak to mluvíš, prosím tě?
0: Ale Jani mě už z toho hladu prostě se mi plete jazyk. Já bych se tak dal 35 chlebíčku a k tomu 35 kakají.
1: No jako v té písničce, ale tam to bylo pro celou třídu. To by bylo, to by pak musel přijet pan doktor a vypumpoval by ti žaludek.
0: Uznávám, to by bylo teda opravdu moc.
2: Vážení cestující, za malou chvíli budeme u břehů ostrova Mňam. Děkujeme, že jste si pro vaši cestu vybrali společnost Námořníci sedmi moří. A pokud zde vaše cesta dnes nekončí, vězte, že loď jménem Jenovéfa, mířící naspět do Havany, Madridu a Ušounovy pohádkové školky, staví u břehu Mňam v 5 hodin. Loučí se s vámi váš kapitán.
1: Hele, Ušounku, už jsme tady. Loď už se pomalu blíží k molu, takže teď je ten pravý čas, abys holkám a klukům prozradil něco o ostrově Mňam.
0: Dobře, tak já se soustředím, abych nebreptal. Kamarádi, ostrov Mňam je zvláštní místo. Jsou na něm 4 království a ta 4 království jsou stejná jako 4 základní chuti, které umíme poznat.
1: Co říkáte, holky a kluci? Zvládneme je spolu vyjmenovat?
0: Zvládnete.
1: Děkujeme za důvěru, Ušounku. Určitě tě nesklameme. Tak pozor, kamarádi, jsou to tyhle chuti. Sladká, slaná, kyselá a hořká.
0: Paráda, kluci a holky. Holky a kluci, ještě jsou tu ale i jiné chuti, to víme. Ale tohle jsou ty 4 hlavní a protože jste takový šikulové, určitě krásně zvládnete i úkol, co jsem pro vás nachystal. Ušounův úkol.
1: A my jsme připraveni.
0: Já řeknu 3, 2, 1, teď. A vy mi řeknete 3 potraviny, které mají takovou chuť. Ano?
1: No jasně, jdeme na to.
0: Sladká.
1: Bombony, taky mrkvička a určitě babovka.
0: Paráda, hezky jste se rozjeli. Tak, tahle bude hodně těžká, hořká.
1: Hořká čokoláda, rukola, to je taková ta zelená dobrota, co se dává do salátů a třeba ještě kapusta.
0: Bezva, holky a kluci, vy se v chutích vyznáte. A teď slaná.
1: Tak to je nejjednodušší. Houska, šunka a třeba slaneček.
0: Ten se i taky jmenuje bezva. A na závěr kyselá.
1: Nejdřív nás s kamarády určitě napadne citron, pak ocet a pak třeba kiwi, ale to je i trochu sladké, ale některé bonbony jsou kyselé. Co je ještě kyselé? Třeba jablíčko může být kyselé.
0: Super, krásně umíte najít příklady chutí. A jak Jana už vlastně trošku řekla, nejlepší je, když se nám ty chutě pěkně míchají dohromady, jako třeba sladká a kyselá u kiwi. No, to se k sobě krásně hodí.
1: Přesně tak, jako se k sobě hodí Ušoun a Jana a Ušounova pohádková školka a pohádka, kterou tu pro vás máme nachystanou za perfektně splněný úkol.
0: Ušounova pohádka.

0: královský tatínku. Rozhodla jsem se, že se vydám do světa na zkušenou. Je to nezábavné být neustále na zámku. Chci poznat, jak žijí děvčata, co nejsou princeznami.
1: Ale Květuško, co je to za nerozumný nápad? Na zkušenou do světa chodí Honzové a ne slečny ze zámku.
0: Máš to marné, tati. Prostě uděláme zim a do směnu

0: světě moc dlouho. Víš, jak tě mám rád. A stezkem by mě úplně zešedivěly vlasy.
1: Tak já tedy jdu. Sbohem, tatínku.
0: Naschledanou, květuško.
2: A tak se stalo, jak si princezna umanula. Do baťůšku si zabalila jedny sportovní a jedny parádní šaty, 3 páry střevíčků, nějaké ty ozdoby a nebojácně se vydala do světa. Šla a šla, až už jí všude bolelo a píchalo. Ha, jak by také ne, co pak princezny jsou zvyklé tak dlouho chodit pěšky? Vždyť došla až na konec velkého lesa.
1: Jauvajs, to jsem ale rozlámaná. Musím si na chvíli odpočinout. To je ale mrzuté. Už se stmívá a já jsem tu sama. Co pak je to za tím lesem za světla? To přece není žádné obydlí, vždyť se ta světla pohybují. No, když už jsem se do toho světa vydala, přece se něčeho neleknu. Půjdu to prozkoumat.
2: A Květa vyrazila. Světla se víc a víc blížila a najednou se začalo ozývat i takové divné mručení a chrchlání a pak...
1: Pro pána, co je to za obludu? Vždyť je to strašnější než náš drak Krištof. Zkusím tu příšeru zahnat.
2: Jenže všechno bylo jinak. Princezna sice začala divoce mávat rukama, ale obluda se chovala přesně naopak, než Květa chtěla.
1: Proboha, vždyť ono se to blíží přímo na mě.
2: A ubohá Květa si zakryla oči a čekala, až nastane její konec. Najednou ale obluda stichla a vystoupili z ní 2 lidi. Vypadali úplně stejně jako lidé na zámku až na oblečení.
3: Je, tati, honem něco udělejte, slečně se asi udělalo špatně.
4: Co tady vůbec dělá? Taková malá holka? A v noci?
3: No.
4: A u lesa?
3: Haló, slečno, vzbuďte se, proberte se přece.
1: Kdo jste?
4: Jmenuji se David Borek a jsem táta tady té copaté Báry. A pracuji jako potápěč. A vy jste?
1: Já jsem princezna Květa III. Ze zámku Krásno, který se rozkládá v království bez mraku.
3: Ona je cvok.
1: Prosím, používáte mě zcela nesrozumitelná slova. Jako například potápěč. Je mi to velmi nejasné.
4: Třeba prodělala nějaký šok a ještě se nevzpamatovala.
3: Aha, vypadá to tak. Ale jistě jí pomůžeme, když jí dovezeme domů k rodičům.
4: Mohla byste nám říci, kde bydlí vaši rodiče, slečno?
1: Ale to je přece jasné, že je na zámku. Bohužel maminka mi zemřela, když jsem byla ještě malá. Ale můj královský otec se stále těší skvělému zdraví.
3: Nemáš u sebe alespoň nějaký průkaz?
1: Aha, jaký průkaz?
4: Něco, kde byste měla napsané své jméno a bydliště a tak.
1: Nepotřebuji žádných takových zbytečností. V království mě přece každý zná.
3: No dobře, ale když bydlíš v království, jak to, že jsi se octla tady u nás?
1: A kde to je u vás?
3: Víš, jestli mluvíš pravdu, musela ses nějakým neuvěřitelným způsobem prostě přenést o několik století. Tady u nás už dávno nejsou žádné princezny a králové, ani hrady a zámky. Tedy, abych byla přesná, jsou tu, ale nikdo už na nich nebydlí.
1: A na co tu tedy jsou?
4: Chodí se tam dívat lidé, protože mnohý z nás by chtěl aspoň na chvíli být králem či princeznou a žít si bezstarostně a v přepichu.
1: Bezstarostně v přepichu? Je vidět, že toho o nás moc nevíte. Je to velmi namáhavé a hlavně nudné. Proto jsem se vydala do světa, abych poznala život i z jiné stránky. Byla bych vám velmi zavázána, kdybyste mě provedli trochu po své zemi a řekli mě, co je u vás zajímavého.
3: A ty nám potom povíš, Jak to chodí u vás?
1: Ovšem, a pokud bys chtěla, ráda tě u nás na zámku uvidím. Alespoň poznáš, že být princeznou není vždycky jenom med.
3: Hmm? A co bys v naší zemi ráda viděla?
1: Tak, hlavně, jak tu lidé žijí, jak si hrají, jak se baví a co je zajímá.
3: Ano, ano, ano. Všecko ti ukážu a vysvětlím. Ale musíme jít brzo spát, abychom byli ráno svěží a čilé. Jak tak na tebe koukám, už se ti zavírají oči.
4: A teď si, princezno, vyskoč do auta a hurá domů.
1: Víte, nerada bych vás urazila, ale mám z toho, jak vy říkáte, auta, trochu hrůzu. Víte docela určitě, že mě to nesežere?
3: Květo, přísahám ti, že je to naprosto neškodné zařízení. Ještě u nás poznáš daleko divnější věci, ale většina z nich člověku usnadňuje život. Takové auto je mnohem rychlejší a pohodlnější než kočár.
1: Když to říkáš, no dobře, věřím ti. Myslím, že bychom mohli být kamarádky.
3: To by bylo prýma. Pro pána Jána. Jak mě budou holky závidět, až jim řeknu, že se kamarádím s princeznou?
4: Tak dost povídání, nasedat a jedem.
2: A všichni nasedli do obludy auta a rozjeli se k domů. Princezna začala podřimovat, protože toho bylo na ní trochu moc za ten jediný den. A držela se přitom Báry za ruku. Bára také zavřela oči a byla moc ráda, že našla takovou hezkou, sympatickou a zvláštní kamarádku.
3: Květo, vstávej, je ráno.
1: Kde to jsem?
3: Ty už se nepamatuješ. Jsi u mě v pokoji. A jsi tu proto, že jsi moje kamarádka a já ti ukážu, jak se u nás žije.
4: Tak dobré jitro, slečny. Jak jste se vyspala, Květo?
1: O, děkuji vám. Velice dobře.
4: Tak se běžte obě umýt a přijďte na snídani.
1: Vy snídáte všichni dohromady? To je veselé. Mě vždycky přinesli snídani do postele. Já snídala sama.
3: Honem, Květo, pospěš si. Ať to všechno stačíme.
2: A zanedlouho vyrazili Květa s Bárou ven. Nejdříve se vydali do města a Bára Květě ukazovala obchody, co se kde prodává a k čemu co slouží. Květa byla celá u vytržení.
1: No to je nádhera. Kdyby to tak viděl tatínek,
3: tak mu něco kup na památku.
1: Ale co, je toho tolik a tak šikovných věcí, až oči přicházejí.
3: Kup mu třeba tašku přes rameno. Jistě má spoustu královských dokumentů a smluv. Přijde mu vhod a já ti teď ukážu kino. Pojď, koupíme si lístky a taky zmrzlinu.
2: A ještě mnoho obě dívky ten den prožili. Podívali se do cirkusu, na Matějskou pouť. Tam se Květě udělalo trochu špatně na kolotoči. Svezli se tramvají i autobusem. Bára Květu seznámila se svými kamarády, kteří z princezny byli úplně vedle. Byli i v zoologické zahradě a na večer se vrátili utrmácené, ale veselé a rozesmáté domů.
1: Ah, to byla nádhera. Bylo to něco úplně neuvěřitelného, jako v pohádce. Báro, jsi moc hodná holka, že jsi mě všude provedla. Ale já se teď budu muset vrátit domů. Tatínek by měl o mě starost.
3: To je ale škoda. Zrovna když jsem tě začala mít tolik ráda.
1: Vždyť nikde není napsáno, že už se neuvidíme. Obě teď víme, jak se k sobě dostaneme. Stačí, když si dobře zapamatujeme to místo u lesa.
3: No.
1: Aspoň taky poznáš život na zámku. Doufám, že ti budu tak dobrou hostitelkou, jako jsi byla ty a tvůj otec mě.
4: Bylo nám s tebou hezky, Květuško. Rádi se na tebe přijdeme podívat. Odvezeme tě teď k lesu, aby ses nemusela trmácet pěšky. Doufám, že už se auta nebojíš.
1: S vámi, milí přátelé, se nebojím ničeho.
2: A tak se zase všichni naskládali do auta, dali pochopitelně Květě bohatou výslužku, když už byla v tom světě, a vyrazili. U lesa se ještě dlouho loučili, ale pak jim Květa už jen smutně zamávala a zavolala na brzkou shledanou a vydala se domů. Thank you.
1: zase doma. Ale vždyť ono je to tady taky hezké. A když se tu budu zasnudit, odskočím si k Báře. Jú, tamhle je můj královský tatínek. Tatí, tatí!
0: Dceruško moje zlatá, mě už se po tobě tak stýskalo. To jsem rád, že tě mám zase doma.
1: Taky jsem ráda doma, tatínku. Ale našla jsem si ve světě přátel. No, a už vím, že nejenom princezny jsou hodné a hezké.
0: No, jsou-li tví přátelé slušní a poctiví lidé, nebudu ti v přátelství bránit. Ale co to máš sebou za podivnou věc?
1: Koupila jsem ti ji ve světě. Můžeš si do ní dát královské dokumenty.
0: To je ale chytrá věcička. Musíš mi všecko vyprávět, kde jsi byla, co jsi zažila. Ale nejdřív ti musím dát velikou pusu.
2: A táta král dal princezně pusu, až to mlasklo. A pak už jen kroutil hlavou, když mu vyprávěla, co všechno prožila. Moc se těšil, až pozná Báru a jejího tatínka a byl na květu pyšný, že tak dobře naskušené ve světě obstála.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Skončila pohádka a my už jsme s Ušounem na ostrově Mňam. No a protože jsme přistáli v království slaném, které omývá slané moře, uvítali nás tu slanými tyčinkami a bramburkami a jednohubkami.
1: A jsou moc dobré.
0: Ano, ano, to jsou. Vyřiďte prosím naše díky zavřelé přivítání královskému páru Rohlíkovým i princům Dalamánkovi a Preclíkovi.
1: Přesně tak. A to bylo dobře, protože už se mi hlady neplete jazyk. A vyřiďte, že Jana s Ušounem, co jsou tu jako turisti z velké dálky, jsou moc nadšení z vaší krásné přírody.
0: Vypadá to tu totiž jako na talíři. Stromy vypadají jako brokolice postavená obráceně, hory jako půlky rohlíků, ty větší jako půlka chleba.
1: Hele, tady teče řeka, ale to vypadá úplně jako kakao. To je přeci sladké.
0: Ukáž? Máš pravdu, Ušounku? Taky kakaová řeka asi pramení ve sladkém království a tudy jenom protéká. Přeci si pamatuješ, že chuti je dobré kombinovat a je ti určitě jasné, že království na ostrově Mňam spolu spolupracují. Přeci nikdo by nechtěl jíst jenom sladké nebo jenom slané a už vůbec ne jenom kyselé nebo jenom hořké.
1: To máš pravdu, Jani. No a protože ve slaném království jsme se už pěkně prošli, tak můžeme jít proti proudu kakaové řeky a dojdeme do království sladkého.
0: No to můžeme, tam se moc těším.
1: A po cestě si můžeme zaspívat.
0: A to taky můžeme.
1: A protože ty máš jednu písničku o sladkých dobrotách, které mám rád, můžeme si zaspívat přímo tuhle. Teda radši zaspívej ty. Jo? No víš kterou? Pět žvejkaček.
0: Ušounku, tak to s největší radostí.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte moji tedy ušou novou pohádkovou školku. A teď byste mrkali.
1: To teda jo, jsme už totiž ve Sladkém království a vidíme před sebou kopečky, co vypadají jako pocukrované buchty a na stromech visí čokoládové šišky a ve vzduchu tu voní vanilkové rohlíčky a místo mraků je cukrová bata.
0: Je to nádhera a tady, holky a kluci, vládne král Lívanec druhý s královnou Palačinkou. Mají tři krásné dcery. Karamelku, Dobrotku a Rozinku.
1: A na dálku vidíme jejich hrad z perníku, nad kterým plují ty mráčky z cukrové vaty.
0: Já už ochutnal lízátko, čokoládu, buchtičky se šodo, ale už vůbec nemůžu.
1: A já taky ne. A to jsem snědla polovinu sladkostí, co ty. Myslím, že je na čase se trochu osvěžit. Vzhůru na citronádu do kyselého království.
0: Tam vládnou moudře a spravedlivě královští manželé Octovi, kteří mají jedinou dceru Okurčičku.
2: Citronáda, nejlepší citronáda na ostrově Mňám. Dejte si citronádu.
0: Dobrý den, prosím si dvakrát.
2: Jistě, pane, prosím, pane.
1: Já, to je dobrota. Vážně, je to tak osvěžující.
0: A podívej, Jani, jak to tu vypadá. Jakoby tady někdo nakrájel pomeranče a grepy na kolečka a postavil z nich království. A jak to tu krásně voní.
1: To máš pravdu, ušonku. Mně se to tak líbí.
0: A víš, co mě překvapuje? Že se tu nikdo netváří kyselé.
1: A to mě nepřekvapuje. Po cestě jsem slyšela, jak moc si v tomhle království lidé zpívají. Tak to jim pak není kyselé, ale veselé.
0: A zaspíváme si s nimi nějakou? Třeba představte si, co jsem měl dnes k obědu. Ta se nám na ostrov Mňam pěkně hodí. Jo, tak já začnu.
1: A já se k tobě hnedka přidám.
0: Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím. No, Jani, hele, je to na tobě. Mně to dneska nějak nejde.
1: Mně taky ne, já to totiž úplně celé neumím. Ale mám nápad. My si tu písničku pustíme. A dáme si něco dobrého.
0: Ušounova písnička.

0: to teda vážně koukáme.
1: Tak, v Kyselém království jsme se osvěžili, zaspívali jsme si tu a už nám na naší cestě po ostrově Mňam zbývá jenom návštěva království Hořkého.
0: V něm vládne královská rodina Pilulkova.
1: A na uvítanou nám už poslové nesou jejich specialitu. Nakládané kapustičky. Ty já ráda, to je taky moc Mňam.
0: No tak, abych neurazil. Jinak já moc kapustě nedám. No, ale víte, no nechci na návštěvě urazit. To se přece nedělá.
1: To je dobře, protože je kapusta hrozně moc zdravá. Ale hlavně může se ti stát, že se ti nějaké jídlo třeba vůbec nelíbí. Ale když ho pak ochutnáš, zjistíš, že ses spletl a je to velká dobrota.
0: Asi jako teď, holky a kluci, no to bych nečekal, to je ale výborná kapustička, mňam, mňam, mňam, mňam.
1: No, tak vidíš, Ušonku, ani ses nemusel moc přemáhat, abys neurazil hostitele.
0: Holky a kluci, já mám nápad. Mám pro vás ještě jeden úkol, nevadí?
1: No určitě ne. Kamarádi jsou velcí šikulové a úkoly zvládají levou zadní.
0: Ušounův úkol.
1: Tak já jsem zvědavá, co jsi pro nás připravil.
0: Holky a kluci, Jana měla zase jednou pravdu.
1: Děkuji za uznání.
0: Někdy se zdá, že nám něco prostě nemůže chutnat. Většinou je to třeba zelené, jo? A vy si říkáte, a je, to ale nevypadá vůbec dobře. To se mi nechce, nelíbí a tak podobně.
1: No a rodiče většinou říkají, ať to aspoň ochutnáte, protože jinak nemůžete vědět, jak to chutná a že vám to nechutná.
0: Přesně. A to je dnešní úkol pro vás. Běžte za mámou nebo za tátou a řekněte si o nějakou zdravou ochutnávku.
1: No, otestujte něco, co vám normálně nesmí na talíř. Třeba jako brokolice, nebo celer, nebo špenát, nebo zelí.
0: A to proto, že se úplně klidně může stát, že vám taková brokolice, nebo celer, nebo špenát, nebo zelíčko nakonec vlastně zachutnají.
1: A Ušounův dnešní druhý úkol můžete zvládnout klidně i během písničky.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku. A my už s Janou čekáme tady na přístavišti na molu, až dorazí naše loď.
1: Na ostrově Mňam se nám moc líbilo. Moc nám tu chutnalo, ale už musíme domů, abychom nenechávali tu naši milovanou školku příliš dlouho opuštěnou.
2: Vážení cestující, loď Genovéfa, která právě zakotvila u ostrova Mňam, míří dále do Havany, Madridu a Ušounovy pohádkové školky. Odplouváme za 10 minut. Děkujeme, že jste si pro vaši cestu vybrali společnost Námořníci sedmi moří.
1: A je to.
0: Parádně jsme se namlsali, viděli spoustu zajímavých věcí a teď...
1: Hurá domů!
0: Jo!
1: Protože se říká všude dobře, doma nejlépe.
0: Už vás, holky a kluci, jen pěkně poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám namalujte sladké království, nebo to slané... Nebo kyselé, nebo hořké království.
0: A nebo namalujte všechny, celý ostrov Mňam.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu. Nezapomeňte taky na náš zdravý ochutnávkový úkol, jo? Pokud jste ho samozřejmě už dávno nesplnili.
1: Teď ale už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A samozřejmě se jako vždycky rozloučíme písničkou.
3: Proti hlavní poště.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden polárník a dobrodruh Peter Freuchen. Tenhle něžný obr patří mezi osobnosti, u kterých se skoro nechce věřit, že jejich život nebyla jen pohádka, ale skutečnost. Ve školách se učí většinou o vážných, moudrých lidech a pokud měli i nějakou podivínskou stránku, většinou se to spíš taktně přejde. V Žili byli ale máme podivíny moc rádi. Většinou jsou to totiž i dost zábavní lidé. Peter Freuchen se narodil v Dánsku a i když z něj měl být původně studovaný doktor, brzo bylo jasné, že to pro něj není ta správná životní cesta. Urostlý dvoumetrový mladík toužil po dobrodružství a vydal se na svou první a zdaleka ne poslední polární expedici. Mnoho let strávil v mrazivém Grónsku, které patří Dánsku. Postupně se tam spřátelil s místními obyvateli Inuity. Ty cizinci dlouho označovali jako Eskimáky, ale dnes se tohle pojmenování považuje za zastaralé a nevhodné. Inuité jsou známí jako mistři přežití v mrazivých podmínkách. Umí stavět iglů, mají svou kulturu a třeba velmi zajímavé hrdelní zpěvy. Peter tam chodil oblečený do kožešin a společně s místními vyráželi na tuleně, lední medvědy i velryby. Mezi Inuity si Freuchen našel manželku. Měli dvě děti, holčičku a chlapečka, který se jmenoval Mechusach, Avatach, Igimach Susuk, Turangu a Paluk. Absolutně nevím, jestli jsem to přečetla aspoň přibližně správně. Pravděpodobně vůbec. Ale jen jsem chtěla, abyste viděli, jak zajímavý a složitý je jazyk Inuitu. Některé z Petrových výprav měly mapovat málo probádané části Arktidy. Nebyly to žádné bezpečné výlety. Jednou měl opravdu na mále. Tenhle příběh ho navždy proslavil. Během silné sněhové bouře se musel schovat v improvizované sněhové jeskynce a byl pohřben pod tlustou vrstvou sněhu, který rychle zamrzl. Neměl žádné vybavení, které by ho z téhle šlamastiky dostalo a drahocenný čas ubíhal. Pod ledovým příkrovem strávil podle svých slov dlouhých 30 hodin. Pro běžného člověka by to byl konec, ne tak pro Petra. Prostě si řekl, že se z toho vyhrabe a nástroj si vyrobí. No, jenže z čeho? Zdá se vám, že to celé nějak natahuju? Máte pravdu. Přemýšlím totiž, jak vám říct, že k vyhrabání údajně použil vlastní zmrzlé exkrementy. Pokud nevíte, co to slovo znamená, zeptejte se rodičů, ale tenhle zvuk vám možná trochu napoví. Tím však tahle neuvěřitelná historka nekončí. Když se konečně doplazil do tábora, zjistil, že mu omrzly prsty na nohou a hrozí mu nebezpečná infekce. Možná se v něm probudily vzpomínky na čas, který v mládí strávil na lékařské fakultě, kterou ale nedostudoval. Tak či tak zvolil rázné řešení. Prsty si sám amputoval.
2: Oh no, oh no, oh no.
1: Ufikl si je prý pomocí kleští a kladiva. Později přišel i o část nohy pod kolenem a musel nosit dřevěnou protézu. Po téhle příhodě trávil více času v Dánsku a stal se doslova celebritou. Jak pak by taky ne? Vousatý 120-kilový obr s dřevěnou nohou, který zažil neuvěřitelná dobrodružství a dokázal člověka jen tak zvednout nad hlavu, lidi prostě fascinoval. Založil klub dobrodruhů, který funguje dodnes. Vydával časopis a psal knihy. A aby toho nebylo málo, obul se i do filmařiny. Přímo mezi Inuity pomáhal natočit dobrodružný film Eskimo podle jedné ze svých knih. Asi vás ani nepřekvapí, že film se povedl a získal dokonce Oscara. Peter neměl jen velké tělo, ale i srdce. Ve světě pomalu sílil antisemitismus, tedy nepřátelství vůči Židům. V Německu byl u moci Adolf Hitler a druhá světová válka klepala na dveře. Peter se ale nebál a kdykoliv měl příležitost, nacistům se vysmíval. Když údajně slyšel někoho říkat něco protižidovského, styčil se nad ním v celé své impozantní výšce a hrdě prohlásil, že on sám je Žid, i když ve skutečnosti nebyl. Vzhledem k tomu, že byl Peter navíc i bývalý předseda dánského boxerského svazu, hádám, že si na něj nikdo jen tak netroufl. Peter nemlčel, ani když bylo Dánsko Němci obsazeno, a pomáhal schovávat uprchlíky. Vypráví se historka, že byl zatčen gestapem a umístěn do zajateckého tábora. Jenže Petra nezlomili ani hladoví vlci, ani drsný polární led, natož nějaké dráty a zdi. Dramaticky uprchl a vydal se do Ameriky. Za oceánem se nestratil a i tam sklízel uznání a obdiv. Každý chtěl zkrátka slyšet jeho vyprávění, byť někdy lehce přikrášlené, a na vlastní oči vidět snad nejdrsnějšího muže tehdejší doby, který dokázal přežít svou smrt. Historie hold fandí kněžným obrům.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Vy.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned. Ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

V různých disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
2: Jenom pozor na chytáky.
1: Je meloun zelenina nebo ovoce?
2: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
1: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugedur Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky po

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červencové prázdninové páteční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás dneska vítají Denisa Kimlová a Viktoria Bahia-Říhová.
2: Ahoj holky a kluci, já vás zdravím a těším se, že si spolu dneska užijeme prázdninovou pohodičku.
1: V tom nám jako vždycky pomůže hudba, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: Ani dneska nevynecháme Zvídavec a Čerbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s naším 12-letým kolegou Honzou Machem, který je právě na záchranářském táboře na Orlíku.
2: A hned po Honzovi vyspovídáme i jeho trenéra a záchranáře Lukáše Kordíka. Budeme se ptát na to, jak vypadá záchranářský tábor, co všechno se tam děti naučí i jaká nám v létě hrozí nebezpečí.
1: No a po 19. hodině bude naším hostem úžasná influencerka Ellen Alal.
2: Budeme si povídat o jejím kontentu, o kráse i lásce, ale taky o tom, jestli se setkala s šikanou.
1: No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
3: Minutové zprávy.
2: V Zoo Praha se narodila mláďata gepardu. Paterčata přišla na svět 18. června a zatím zdaleka nepřekonala kritické období. Jejich matka o ně navzdory nezkušenosti pečuje vzorně, přičemž spolu s potomky setrvává zázemním výběhu. Pokud vše půjde dobře, návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Gepard štíhlý dnes patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy. Ve volnosti zbývá jen asi 7 000 jedinců. Ani chov v lidské péči se v poslední době nedařil. Od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Každé odchované mládě je tak úspěchem i nadějí. V Zoo Praha vyrůstají gepardata po 8 letech.
1: Ze sportu plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulu.

0: Ty. Sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na Prsařské 50.
1: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme průměrné teploty okolo 28 stupňů a platí i výstraha kvůli vysokým teplotám. A jak bude zítra? Bude oblačno až zataženo, bouřky na spadnutí a průměrně 26 stupňů.

0: kamarádi, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Vicky. Dneska máme 17. července venku takové těžké, nepříjemné vedro. Možná je vám lépe u klimatizace a Rádia Junior. A proto já se teď ptám Vicky, abyste se taktéž něco dozvěděli. Vicky, co už si letos v létě zažila?
1: Já to léto mám letos trošku ve znamení brigád, stejně jako minulý rok, takže letos jsem tam trávím na brigádě, ale kromě brigády se vídám i s kamarády, chodíme různě ven a podnikáme různé výlety, s čím se taky pojí to, že jedeme teď v pondělí s kamarádkama na chatu, takže to se moc těším.
0: No tak to bych se taky těšila. No takže těšíš se na chatu, ano. A potom ve výhledu ještě na co v létě třeba se těšíš, co ještě je v plánu?
1: No tak určitě se těším na svoje kamarády, protože zrovna zítra jsme se domluvili s mojí nejlepší kamarádkou a s ostatními kamarády právě z divadla, že se uvidíme po strašně dlouhé době, takže to se moc těším. A pak pojedeme ještě na dovolenou s babičkou a s dědou, takže to se taky těším.
0: Jasné, no a letošní léto se u nás na Junioru nese v duchu expedice Sever, takže mě by zajímalo, kde na Severu jsi byla a jak se ti tam líbilo.
1: Já jsem nikdy vyloženě třeba jako v severských zemích nebyla, ale určitě bych se tam někdy chtěla podívat, protože je to úplně něco jiného. My jezdíme na dovolenou jako k moři, jako na jih spíš, ale právě mě by třeba zajímaly jako ty jiné kultury a právě třeba bych chtěla vidět hrozně polární zář. To je jedna z věcí, kterou bych si někdy přála vidět. Mě to úplně fascinuje, jak je to jako možný.
0: Jasné, rozumím ti. A řekni mi, když se bavíme o severu, severská literatura dneska je hodně moderní. Hodně se čtou severští autoři, hodně jedou takzvaně severské detektivky v televizi. Já osobně, na mě to je velká těžkotonáž a úplně to nedávám. Ale jak ty? Jako konzumuješ tuhletu jako severskou kulturu nebo ne?
1: Já vím, že hodně lidí to teď čte i skrze moji školu. Jsem právě zjistila o spoustu autorech něco, protože moji spolužáci to čtou a měli na to prezentaci, ale já jsem nikdy nic asi od nějakého severského autora nečetla. Možná děti z Bullerbinu a takovýhle ty dětské knížky, ale teď právě naopak třeba nějaký ty romány nebo ty kriminálky jsem nečetla.
0: Mm-hmm. No tak klasiku si. Klasiku máš tak. V základu, Astrid Lindgrenová je v základu a pak se uvidí. No a dneska bude naším úžasným hostem Ellen Alal, kterou ty dobře znáš, tak jakou otázku jí určitě položíš?
1: Já se jí určitě zeptám na to, jak se k influencerství dostala, protože to podle mě zajímá spousta posluchačů.
0: Mm-hmm. Tak přátelé, Vicky mi odpověděla, na co jsem se ptala a teď už vás obě zveme na dnešní aktualitu, která přijde po písničce.
1: Čeká vás Hang Up od Madonna.

Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií. A slíbili jsme vám rozhovory přímo ze záchranářského tábora, který právě teď probíhá na Orlíku. Co

0: někdy v běžném životě využil?
1: No, na táboře se naučíme hodně důležitých věcí, jako základy první pomoci, uzly a ovládání plavidel, jako paddleboardy a kánoe. V obyčejném životě používám nejčastěji ovládání plavidel.
2: A ještě by určitě Vicky zajímalo, zda jsi někdy využil tu první pomoc. Musel jsi někdy někomu dávat první pomoc?
1: No, já nevím, jestli mám říct bohužel nebo naštěstí, ale ještě ne.
2: Myslím si, že naštěstí je na místě, Honzo. Prozrať, jak vypadá program letošního tábora.
1: No, letošní program se hlavně zaměřuje na masivní postižení osob. To je, když je hodně zraněných lidí a je na ně málo záchranářů.
2: Mm-hmm. A co se teda děje, když je hodně lidí a málo záchranářů? Tak jak fungujete?
1: No, vždycky se řadíme lidi podle toho, jak jsou vlastně, co jim je. Tři různé barvičky. První je červená, to je, když člověk má třeba hodně krvácí.
2: Ano.
1: Pak je žlutá, to je, když vlastně nemůže se pohnout, ale není zas tak, jakože postižený, jako kdyby měl jako hodně, jako kdyby třeba, že málo krvácí nebo má zlomenou nohu.
2: Ano.
1: Pak jsou tam žlutí.
2: Ano.
1: Ty jsou úplně v pohodě, ty jsou vlastně, že jim nic není a můžou chodit. Pak jsou tam černí, že jsou vlastně mrtví.
0: Takže se to vlastně řadí podle té závažnosti toho zranění.
1: Tak.
0: Co tě nejvíc baví a naučil se zase něco nového?
1: Já si myslím, že jsou nejlepší simulované situace, takzvané simulačky. A naučili jsme se mnoho věcí, jako třeba záchranku. Záchranu lidí, co se duší, třeba na hříšku, anebo třeba jak pořádně používat záchranné pomůcky, jako třeba házečky, to házíte lidem, co se topí ve vodě, nebo používání ambuvaku, takový vak, který zlepšuje umělé dýchání.
2: Zažije se na záchranářském táboře taky legrace?
1: No jo, je to skvělý, hlavně teda ty simulačky.
0: A na závěr se, Honzo, zeptám, zda tě tábor inspiruje tak, že bys jednou chtěl pracovat v záchranném systému?
1: No, já bych chtěl spíš možná třeba doktora, ale já si myslím, že ta práce toho záchranáře je taky skvělá.
2: Takže z tebe bude doktor, záchranář anebo moderátor? Honzo, moc děkujeme za rozhovor, přejeme super léto a nejlépe samozřejmě bez nutnosti někoho zachraňovat. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Děkuji taky, ahoj.
2: A teď opět troška hudby, přátelé, než zavoláme na záchranářský tábor ještě jednou a doplníme si informace se záchranářem a trenérem Lukášem Kordíkem.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Rádio Junior a vysílají pro vás Denisa a Viktoria. A na telefonu už na povídání čeká záchranář a trenér záchranářského tábora, který se právě odehrává na Orlíku, Lukáš Kordík. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Lukáši, nejdřív musíme poděkovat za tvoji úžasnou práci a hned na to se ptám, jak se takový záchranářský tábor připravuje a kdo ho pořádá?
2: Tak pořádá ho náš poboční spolek vodní záchranné služby a připravujeme ho několik měsíců dopředu, už tedy každoročně na Štědroníně, na Orlické přehradě. A znamená to pro nás vyvezení hrozně moc věcí, které máme v rámci naší techniky na Orlík a na vodu.
1: Kolik je na něm dětí a co určitě všichni umí a ví, když jedou domů?
2: Máme tentokrát 38 dětí přítomných a všichni se naučí minimálně laickou resuscitaci, takže poskytování první pomoci, dokonalí se v plavání a naučí se ovládat všechny možná plavidla od raftů po kánoje, rychlostní kajaky, skiff, plachetnice. Máme tady velmi pestrou paletu vybavení. Mm-hmm.
0: Jaká jsou v létě největší nebezpečí a jak si poradit v případě nehody nebo úrazu, když nejsem absolventem vašeho tábora? Co radíš?
2: Tak největší nebezpečí, když to vztáhnu k vodě, tak je jít se koupat bez plavecké pomůcky. Nejlepší doporučené jsou vesty, různé plavecké bojky, které jsou pevně připnuté na těle. Určitě nedoporučujeme žádné rukávky. A člověk musí dávat pozor, aby se mu ve vodě nic nestalo, dbát na desatero bezpečného pobytu u vody a být ohleduplný k ostatním.
0: A co když jsem svědkem toho, jak se něco stane a nemám u sebe telefon?
2: To bohužel je špatná situace, když nemá člověk u sebe telefon. Určitě první, co je nejdůležitější, je zavolat záchranné složky, když se něco stane. Že do klasické záchrany se bez povolání profesionálních složek vůbec nedostaneme. A tedy telefon je nezbytné sehnat někoho, kdo ten telefon má a kdo může zavolat ty záchranné složky. Určitě bych nedoporučoval zahajovat jakoukoliv záchranu či pomoc, aniž by někdo byl na cestě a pomohl nám následně.
1: Lukáši, ty pracuješ pro vodní záchrannou službu. Jak si holky a kluci mohou představit takový běžný den vodního záchranáře?
2: Tak vodní záchranářství je v České republice dobrovolná činnost, takže my to neděláme jako zaměstnání. Jsme dobrovolníci, jezdíme sloužit na vodní plochy po celé republice. My konkrétně zajišťujeme vodní plochu Orlík a náš běžný den na Orlíku v sezóně, když máme služby, jsou většinou na základně, že čekáme na výjezd, když přijde výjezd, jedeme na místo zásahu a tam se snažíme pomoci, jak můžeme a předáváme pacienty či problémy další a dál profesionálním složkám.
0: Jakou předchozí, ano? Ještě
2: případně jezdíme ještě na obhlídky, takže jsme prakticky celý den na vodě.
0: Jasné. Jakou předchozí praxi bys Lukáši doporučil budoucím záchranářům dnes posluchačům Českého rozhlasu Rádia Junior?
2: Určitě, aby se naučili plavat, protože to je, i kdyby nebyli záchranáři, tak je to velmi důležitá dovednost. Takže zajisté plavání.
1: Jaký nejsilnější moment z letošního tábora se ti zapsal do paměti? Máš nějaký takový?
2: Letos jsme měli celodenní výlet, který kombinujeme s překonáváním řeky různými způsoby, takže jsme přišli na místo, kde jsme museli řeku přeplavat. Následoval pěší přesun na další místo, kde nás čekali kánoje. Museli jsme přijet asi 2 kilometry po vodě a následně jsme si museli všechny věci dát do do kánoje a přeplavat se všemi věcmi, vlastně vlastními silami zpět do tábora, takže to byla velká událost letošního roku.
0: To jste si určitě mákli. Lukáši, a máš na závěr pro naše posluchače nějaký letní vzkaz?
2: Vezmu to v rámci bezpečnosti, buďte opatrní, dávejte pozor, vše dělejte s rozmyslem a vždy do vody choďte pouze pod dozorem někoho dospělého.
0: My moc děkujeme za rozhovor, přejeme super léto a jen samé záchranné příběhy s dobrým koncem. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Děkuji. Ahoj.
0: Holky a kluci, a my si dáme opět píseň.

Holky a kluci, ano, i o prázdninách si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat prázdninové pozdravy, popřát k narozkám, anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu a stačí, když nám je zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Viktorií a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, je Michal, který posílá písničku pro všechny fotbalové fanoušky, jelikož zítra hraje Francie o třetí místo.
3: Přesně tak, mistrovství světa hýbe i Rádiem Junior a jsme moc rádi, Michale, že jsi napsal. Michal ještě samozřejmě vyzývá k tomu, abychom fandili, což samozřejmě budeme, a objednává si písničku Daj Daj, která je od Shakiry a Burna Boye. Michale, zdravíme tě, zdravíme všechny fotbalové fanoušky a jdeme do toho.

Další písničkou na přání bude Sladké mámení, o kterou si napsala Vanda, která si ji přeje pro svoji maminku Mirku. Písnička Sladké mámení je původně od Heleny Vondráčkové, ale my vám, holky, dopřejeme její dance mix.

0: Aha. Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, přátelé, teď přesně dospíval náš kolega Petr Komínek, který zpíval na přání přímo pro mě, a vy stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Vicky. No a právě Vicky jsem poprosila, aby pro vás našla blízké letní akce, které by se vám mohly líbit.
2: Pokud hledáte dobrodružný program pro děti, vyrazit můžete ode dneška, tedy 17. července do neděle 19. července, k jezeru Chmelář v Úštěku. Čeká vás víkend v pirátském duchu a program pro celou rodinu, který můžete spojit s koupáním a celodenním výletem k jezeru. Pro malé milovníky vesmíru máme tip přímo v Praze. O víkendu 18. a 19. července můžete navštívit Štefáníkovu hvězdáru na Petříně a program Cesta za kometou. Je to skvělá možnost, jak dětem zábavnou formou přiblížit vesmír, a návštěvu můžete spojit třeba s Petřínskou rozhlednou. Až do neděle 19. července pokračuje v Praze festival pouličního divadla Za dveřmi. Na programu jsou venkovní divadelní představení, nový cirkus, akrobacie a spousta dalších vystoupení. Pokud vás holky a kluci baví technika a objevování neobvyklých míst, v sobotu 18. července můžete vyrazit do staré čistírny odpadních vod v pražské Bubenči. Připravené jsou speciální komentované prohlídky pro děti, během kterých poznají jeden z nejzajímavějších technických areálů v Praze. Milovníci adrenalinu mohou v sobotu 18. července zamířit do Čerčan na Pilníkovo pozdní odpoledne. Těšit se můžete na freestyle motokrosovou show Petra Piláta, BMX show, další doprovodný program a také koncert kapely Divoký byl.
1: Naprosto vyčerpávající pozvánky, Vicky, já moc děkuju. A teď by mě opravdicky zajímalo, kterou z těchto pěti akcí by si vybrala ty?
2: Já jsem nad tím přemýšlela a já bych si vybrala tu hvězdárnu, protože my už jsme tam jednou se školou byli a moc se mi tam líbilo.
1: Taktéž bych si vybrala pravděpodobně hvězdárnu, ale když bych byla o něco menší, pravděpodobně bych chtěla být pirátka. Holky a kluci, vy máte každopádně na výběr, teď si dáme píseň a po písničce už se budeme lákat na Star Parádu.

0: Holky a kluci, víte, že vždycky v létě, když hitparáda odpočívá, pro vás moderátorka Klára Nováková připraví letní speciál. A nejinak je tomu i letos. A vy už se můžete těšit na víkend a na Star parádu.
1: Ahoj, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se Star parádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno anebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safri Dua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc, spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno, anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Star parádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star paráda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Star parády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
2: Star paráda s Klárou Novákovou.

0: kamarádi na rádiu Junior nám dospíval Timmy White. A my už velice brzy budeme mít příležitost pro jednoho posluchače, aby se s námi mrknul do vesmíru. Ale nejdřív se zeptám Vicky. Vicky, jak to máš s vesmírem? Chtěla by ses tam mrknout?
1: To je jasný. Nebo takhle. Kdyby se mě někdo zeptal, tak řeknu, že bych to hrozně chtěla vidět. Ale když se zamyslím jako hloubš, tak si říkám, že to má vlastně hrozně moc rizik a vlastně o tom nic nevíme. Tak bych to zvážila, ale kdybych se mohla podívat a měla bych jistotu, že se vrátím v pohodě, tak určitě.
0: No a to se, přátelé, úplně snadno stává s úžasnými komiksy nebo s knížkami. A na co já tady narážím, Vicky?
1: Narážíš na to, že budeme dneska soutěžit o knížku Kurýr z planety Země od Kláry Smolíkové. Ukážu vám ji takhle na webkamery. A tahle knížka ještě voní novotou a mě upoutala tím svým vzhledem, protože má úplnou nádhernou jako obálku, je hezky ilustrovaná za mě. Upoutala mě.
0: Je božská, přátelé, a vy budete mít už po v nové hodince možnost jí vysoutěžit. No tak zůstaňte s námi.
2: Rádio Junior. Kese.

0: Junior.
1: Kamarádi, je právě 17.58, pátek 17. července.
2: Dneska mají svátek Martiny, tak holky, všechno nejlepší.
1: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například anglická královna Camilla Parker Bowles nebo český herec Ladislav Hampl.
1: No a teď už minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: V Zoo Praha se narodila mláďata gepardů. Paterčata přišla na svět 18. června, zatím zdaleka nepřekonala kritické období. Jejich matka o ně navzdory neskušenosti pečuje vzorně, přičem spolu s potomky setrvává v zázením výběhu. Pokud vše půjde dobře, návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Gepard štíhlý dnes patří mezi nejohroženější kočkovité šelmy. Ve volnosti zbývá jen asi 7000 jedinců. Ani chov v lidské péči se v poslední době nedařil. Od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Každé odchované mládě je tak úspěchem i nadějí. V Zoo Praha vyrůstají gepardata po 8 letech.
1: Ze sportu. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na prsařské 50.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme průměrné teploty okolo 28 stupňů a platí i výstraha kvůli vysokým teplotám. A jak bude zítra? Bude oblačno až zataženo, bouřky na spadnutí a průměrně 26 stupňů.

0: kamarádi, my dvě sviky za 100 let jednoznačně budeme tančit na stole, ale teď jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne.
1: Už jsme vám dneska dali spoustu tipů na skvělé výlety. Povídali jsme si s Honzou a Lukášem ze záchranářského tábora. Poradili jsme vám to, kam, co můžete takhle znova, co můžete navštívit, jaké akce, výlety do konce léta. Pouštili jsme písničky na přání a teď už to pro vás máme letní soutěžení.
0: Jako výhru, přátelé, pro vás máme onu úžasnou novou knížku spisovatelky Kláry Smolíkové. Je to komiks, který se jmenuje Kurýr z planety Země. Naprosto úchvatně voní novotou. Obrázky jsou boží, texty ještě lepší a kdybych byla ve vašem věku, tak o tuto knihu bych se určitě prala. No a jak zní naše dnešní soutěžní otázka? Který mrazivý trpaslík se dříve počítal mezi planety sluneční soustavy, ale v roce 2006 byl vzhledem ke své malé velikosti vyřazen?
1: Abyste mohli knížku Kurýr z planety Země získat, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trochu štěstí a vyhrajete.
0: Pro jistotu ještě zopakuji dnešní soutěžní otázku. Který mrazivý trpaslík se dříve počítal mezi planety sluneční soustavy, ale v roce 2006 byl vzhledem ke své malé velikosti vyřazen? Tak, a teď už vám jen držím pěsti, protože mi je jasné, že kurýra z planety Země děsně chcete. Vicky, co ještě dneska na Junioru zažijeme?
1: Zase si můžete přát ve vzkazovně, bude četba na pokračování a zvídavec.
0: A od 19 hodin bude naším hostem úžasná influencerka Ellen Alal. Na co se jí, Vicky, budeme ptát?
1: No, my se jí určitě zeptáme na to, jak se k influencerství dostala a jestli si třeba prošla šikanou.
0: Máte-li chuť ptát se též, holky a kluci, tak si tentokrát otázky schovejte a nebo nám je napište na radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 10 minut a to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Kdo z vás si rád hraje s legem? Určitě je vás spousta. Lego je super. Víte ale, z jaké země tahle stavebnice pochází? Původ má v Dánsku. Firma vyrábějící Lego vznikla v dílně dánského truhláře, který nejprve vytvářel dřevěné hračky. V roce 1949 však začal vyrábět první plastové kostičky, které se daly spojit kruhovými výstupky a Lego bylo na světě. Název pro stavebnici z kostek musel být krátký a úderný, což se podařilo. Zakladatel spojil začáteční písmena dánského úsloví, které v překladu znamená něco jako hezky si hrát, a vzniklo slovo Lego. Firma později našla ideální typ plastu pro výrobu, celý nápad i s materiálem si v roce 1958 nechala patentovat a od té doby se kostky jako takové nezměnily. Lego se sice pořád vyvíjí, ale vaše kostičky by pasovaly i na ty z 50. let. Samozřejmě nesmíme zapomenout také na Lego figurky. Ty se přidaly v 70. letech. Lego má tedy vážně bohatou historii. Několik desítek let patří k nejoblíbenějším hračkám, a to nejen u dětí. A proč je Lego tak populární? Asi hlavně proto, že na sebe všechny kostičky pasují a dá se z nich postavit vlastně cokoliv. Stačí probudit fantazii. Jak jsem ale řekla, nestaví jen děti. Například v Itálii vznikl Lego rekord. 35 metrů vysoká věž, na kterou bylo potřeba asi 550 tisíc kostiček a stavělo ji asi 18 tisíc lidí. V Anglii byl z Lega dokonce postaven celý dům, měl i funkční záchod a sprchu. Lego se občas používá také v technických a vědeckých oborech jako pomůcka pro modelování návrhů. Existují také složité Lego sady, třeba řada Lego Technik, s ní se dají postavit složitá zařízení jako model letadlové lodě nebo elektrický osmiválcový motor. Zkrátka, tahle hračka je i pro dospělé. Dosud se vyrobilo okolo 600 miliard kostiček a výroba pokračuje. Vědci ale zjistili, že taková Lego kostka se může rozkládat až 1300 let. To není moc dobrá zpráva, zvlášť když jich je na planetě tolik. Firma Lego se proto zařekla, že chce do roku 2030 začít vyrábět Lego z materiálu šetrnějšího k životnímu prostředí, třeba z cukrové třtiny nebo ze dřeva. Pár procent Lego výrobků už z udržitelných materiálů vzniká, ale stejně ještě společnost čeká spousta práce. Lego se vyrábí na různých místech světa. Výrobnu máme dokonce i v Čechách, a to v Kladně. Veškerá výroba probíhá strojově a je řízena počítačově. Denně se totiž Lego vyrobí tolik, že není možné, aby součástky dělal člověk. Rozhodně je ale potřeba mnoho šikovných lidí, kteří výrobny řídí a obsluhují. V Čechách najdeme i Lego muzeum, takže pokud máte Lego rádi a chcete se o něm dozvědět víc,

Holky a kluci, pokud máte i v dnešní super prázdninový den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Ano, přátelé, a do vzkazovny nám píše jedna úžasná, milá, báječná Dana. A píše, dobrý den, jsem babička Vicky a protože Vicky měla minulý týden narozeniny, tak si přeji, abyste zahráli i jí písničku podle jejího vlastního výběru. Jo a děvčata, jde vám to skvěle, babička Dana. Dano, my moc děkujeme a já plním vaše přání, gratuluju Vicky k narozkám a co jsi přála?
3: Já si přeju písničku od Bruna Marze, která se jmenuje Treasure a moc tě zdravím, babi, děkuju, že posloucháš.

0: Na telefonu našeho báječného posluchače Honzíka. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Dobrý den!
0: Honzíku, jakou písničku si vybral a komu ji posíláš?
2: Písničku si přeju Švihadlo od Jany Richterový, od vaší oblíbený kolegyně.
0: Je, ty jsi šikovnej, ty si to tak pamatuješ. Ano.
2: Jo.
0: Tak už ji mám tady připravenou.
2: A posílám ji Kačce Vybíralový.
0: Mm-hmm.
1: Aha.
0: A čím si to Kačka zasloužila?
2: Že je hodná a dává nám nanuky a další věci. A pomáhá nám.
1: To je hezký.
2: A chodíme s ní na výlety.
0: Tak my extrémně zdravíme Kačku Vybíralovou, pro kterou má Honzík tady připravenou písničku, ale ještě se tě na něco zeptá Viki, jo?
1: Tak písničku už známe a já bych se tě chtěla zeptat, jak si užíváš léto? Máš ještě něco v plánu?
2: No, nemám nic v plánu. Nemáme nic v plánu, ale jsem furt v Malešicích a něco dělám, dívám se na televizi, jezdím na Prahu 4 na Pankrác, takže
0: letní pohodička pražská.
2: Ano.
0: Tak Honzíku, měj se moc krásně, zdravíme Kačku Vybíralovou i Honzíka a posíláme Švihadlo. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Naschle. Vždycky.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, vy naši báječní stálí posluchači víte úplně nejlépe, co bude teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A přesně to budou Strážci mýtů, 17. část.

Souboj na život a smrt pokračoval. Marně se Martin ohlížel po Dobroslavovi. Všude vládnul zmatek, lidé se marně snažili dostat z řeky plné hadů. Uprostřed největší vřavy zahlédl Kroka. Nikdy si neuvědomil, jak je Krok veliký a jak silné má paže. A kde je Libuše? Drobnou tetu si Krok posadil za krk. Vyděšená Kazy stála na voze. Všichni bojovníci se snažili dostat ke Zmejovi. Věděli, že právě tam bude svedena rozhodující bitva. Ale každý musel vybojovat řadu malých bitev, osudových zápasů, v nichž odvraceli smrt. To jejich cestu k srdci zla zpomalovalo. Martin sekal kolem sebe dračím zubem, který v dlani pálil jako oheň. Myslel na Dobroslava. Jako bratři mají přece bojovat bok po boku. Srdce se mu svíralo starostí o Libuši. Nemohl ji vidět, jak stojí na převráceném voze a lukem jako mečem se snaží ubránit převaze útočníků. Vůz vzala voda a pomalu s Libuší odplouval po proudu do osamění. Kolem se okamžitě sbírají řady hadů k útoku na tak snadnou kořist. Nepříčetná strachy křičela matka na Libuši, aby skočila dolů. Dobroslav odepjal koně od jejich vozu a rázem se stal bojovníkem Lechovy družiny. Přestal se bránit, začal útočit. Na marnost boje nemyslel. Prosil Dorano, aby vylezla na vůz, přesvědčen, že pro matku udělá nejvíc, když se i on utká se Zmejem. Krok za krokem se prosekával bojištěm. Zahlédl, jak se Martin vynořil se Zmejovým zubem v ruce. V té nenadálé radosti Dobroslava poprvé napadlo, že zemře. Ale pokud se tak stane, bude to po jeho boku. Pak ho cosi donutilo se otočit. Viděl vůz, který pomalu unášel proud. Libuše, rozkročená jako muž, divoká, bojující a přesto tak křehká a bezbraná. Říkával jí malá ještěrka a často jí sliboval krutou pomstu a teď měla umřít přímo před jeho očima. Hladina stichla. Kopyta klouzala po oblázcích na dně. Řval na Libuši, natáhl ruku, už ji téměř chytil, když kůň klopítl. Znovu se zaryly paty do spěněných koňských boků. Kůň se vzepjal a jediným skokem vůz dostihl. Dobroslav chytil Libuši za ruku a strhl ji z vozu právě ve chvíli, kdy ho proud obrátil koli vzhůru. Z vody vylétla slizká smršť. Pro dospělého muže by byla hračka vyhoupnout Libuši na hřbet koně, ale pro bojem vysíleného chlapce to bylo zhola nemožné. Držel ji jednou rukou. Libuše sklouzla do vody a proud, který v těchto místech znovu nabíral na síle, ji strhával sebou. Než by ji pustil, raději se nechá stáhnout z koně a bude dál bojovat o život, její i svůj. Kůň zapřel kopyta do dna. Libuše se mu snažila vyškrábat na hřbet, ale ji i Dobroslava síly rychle opouštěly. Neopustím tě, vykřikl Dobroslav. Zmizeli pod hladinou. Kůň se vzepjal na zadních, zoufalé zvíře zaržálo o pomoc. Jen počkej, najdu ti je, uklidnil ho rozhodný lidský hlas. Jako akrobat zaklínil Janovec nohy do třmenů a jeho tělo zmizelo v bouřlivé vodě. Polomrtvý Dobroslav svíral ve zmodralých prstech Libušinu ruku, splnil svůj slib, nepustil ji. Rozkašlal se, jakmile se dostal na vzduch, ale Libuše byla bez života. Už ji můžeš pustit, křičel Janovec, ale Dobroslav nedokázal prsty rozevřít. Zíral na Libuši přesvědčen, že je mrtvá. Herda dozad vrátila dívenku do života. Dobroslavovo sevření konečně povolilo. Janovec je posadil na koně, odvez ji na břeh a zůstaň s ní, přikázal. Libuše se pevně chytila Dobroslava kolem pasu. Váhal. Měl by ji odvést do bezpečí, ale jeho místo, místo bojovníka je jinde, tam, kde se bojuje se Zmejem, kde se bije Martin. Jeď za ním, musíme bojovat, řekla prostě a samozřejmě Libuše. A Dobroslav poslechl. Ke Zmejovi se dostalo zatím jen několik mužů. Meče klouzaly po ocelových šupinách, aniž si toho obluda vůbec všimla. Lech unikal a Zmej byl vsteky bez sebe. Čech se mu postavil do cesty, ale drak ho jediným máchnutím hlavy odhodil stranou.
Lech přišel o koně. Stál doširoka rozkročen, v ruce meč. Spona na jeho opasku se zablískla v podvečerním slunci. Za chvíli se nebe zalije nachem, splyne s purpurově zbarvenou řekou a lidmi, co vypadali jako právě zrození v krvi. Řeka odnášela první mrtvé. Zmeje překvapila ta opovážlivost neústupného do země vrostlého muže. Esovitě ohnutý krk se protáhl. Zmej sekl hlavou, jako had, když chce uštknout. Lech uskočil. Zmej okamžitě zopakoval svůj výpad, ale to už byl lech připraven. Když zmej minul po druhé, z rozeklaného jazyka vyšlehl plamen. Lech unikl pod hladinu, ale musel pustit meč, který stačily plameny rozžávit do běla. Zmej byl připraven na poslední úder. Oči se potáhly bílou blánou, tlama se otevřela. Když se lech znovu vynořil, vyskočil rovnou do smrtící pasti, obě ruce prázdné. Teď ukončím tvůj život a životy všech ostatních. Jedovatý sykot zmrazil bojiště. Hadi ucítili vítězství v pánově hlase. A pak se to stalo. Zmejův tenký, lehce zahnutý zub si dokázal najít škvíru mezi šupinami. Bylo to v místech, kde hadi mívají váčky s jedem. Martin stačil sotva uskočit, když se kolem něho rozstříkla žlutá tekutina, která prskala a škvířila se jako kyselina. Drak zavil. Nebylo to smrtelné zranění, okamžik ohromení však stačil lechovi, aby u dna nahmátl svůj meč. Opět stál lech vedle Martina. Boj trval už dlouhé hodiny a slunce začínalo zapadat. Krajina nachověla, stíny byly nejdelší toho dne. Smrtelná únava ochabovala paže a podlamovala kolena. Martin už nedokázal ani zvednout ruce nad hlavu. Lech naléhal, aby si stoupl za něho, že ho ochrání, ale Martin si přál už jediné – uvidět Dobroslava. Zmejovi sil neubývalo. Roztáhl křídla, dosud skrytá pod hladinou, opřel se jimi o dno a připravil se ke smrtícímu úderu. Víčka setřela mléčnou blánu a na Martina se upřely žluté moraněny oči. Jeho zemdlená ruka klesla. Rozevřel dlaň a Zmejův zub zmizel pod hladinou. Rokoslav první pochopil, co se děje. Mrštil svůj meč, ale ten se jen svezl po Zmejově brnění. S holýma rukama se vrhl Rokoslav Martinovi na pomoc, ale byl daleko, všichni byli daleko. Drali se k němu Kazmín i Janovec. Křídlem přitiskl Zmej lecha ke dnu. Nejdříve odevzdal své paní Martinův život. Náhle prudce škubl hlavou a vydal táhlý zvířecí zvuk plný bolesti, v němž zněl tón lidského vzteku. Na ocase, v místech, kde končila dračí ploutev, seděl Dobroslav a v rozhodné chvíli Martinova života vnořil svůj malý meč mezi šupiny do míst, kde vyrůstal Zmejův rozeklaný bodák. Všechna zuřivost se teď obrátila proti Dobroslavovi. Prudkým šviháním ocasu se ho Zmej snažil setřást, zbavit se bolesti a strestat tu drzost. Dobroslav nechtěl přijít o svou zbraň a pošetile se snažil meč vyrvat, ale ten se mezi šupinami vzpříčil. Zmej si udiveně prohlížel to lidské mládě, které mu dokázalo způsobit takovou bolest. Tenké paže, střapatá hlava. Bylo podobné tomu, co mu vrazilo vlastní zub do váčku s jedem. Ponořil hlavu pod hladinu, jako to dělají krokodýly, když se blíží ke své oběti, a zároveň pomalu stáčel ocas. Dobroslav na něm seděl jako umíněné dítě, které chce svou hračku zpět. Pološílená strachy k ním klopítala do rana. Viděla, jak se pomalu k sobě přibližují oba konce dračího těla, smrtící tlama a špička ocasu s Dobroslavem. Byla odhodlána sama se vrhnout drakovi do chřtánu, jen aby svého syna zachránila. Potopila se pod hladinu. Dračí hlava pomalu plula, oči vpité do své oběti. Tu se vedle Zmejova oka vynořila Dorana. Třásla se po celém těle, ruce ji neposlouchaly, ale osudový okamžik nepromeškala. Až po rukojeť zajela dýka do vypouleného žlutého oka,
a současně se z doranina hrdla vydral křik matky. Křik, jakému se nic na světě nevyrovná. Zmej zaryl hlavou do vody. Když se znovu vynořila, zela v ní hluboká černá díra. Teď už to nebyl boj, který mu nařídila jeho paní. Teď se chtěl pomstit. Cítil se tak potupen. Tloukl kolem sebe, chrčel jako sopka. Gejzíry vody spolu s kameny ze dna stříkaly daleko, jak se obluda svíjela v křečích. A pak vše rázem stichlo. Zmej se vstyčil, pomalu otáčel hlavou, oko hledalo nejdůležitější oběť. Minul Čecha, Lecha i Dorano, ti přijdou na řadu později. Opodál se spod hladiny vynořil Martin, hledající Dobroslava. Zmej se zarazil, oko spočinulo na Martinovi. Martin tušil, co přijde. Teď zemře. U dna se rozzářilo světlo. Vše, co následovalo, bylo rychlejší než myšlenka. Martin sáhl pro svůj meč a vrazil jej do Zmejovy hlavy v okamžiku, kdy had zaútočil. Zmej zmizel pod hladinou a s ním i tisíce kluských vojáků.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií.
1: A určitě vás zajímá, jak dopadlo dnešní soutěžení. Nejdřív pro pořádek. Ptali jsme se, který mrazivý trpaslík se dříve počítal mezi planety sluneční soustavy, ale v roce 2006 byl vzhledem ke své velikosti vyřazen. Správná odpověď zní Pluto.
0: Dnešní úžasnou výhru, a tedy komiks Kláry Smolíkové, který nám do soutěže věnovalo nakladatelství Plivník, si zaslouží Adam Čermák. Gratulujeme a výhru posíláme. No a ještě, než budeme poutat na hlavní rozhovor večera, mě zajímá Vikin letní dotazníček. Viki, nejlepší koupání?
1: Já jsem teď objevila díky svojí kamarádce koupaliště Lhotka, se to jmenuje, a je to tady v Praze a tam se mě to fakt hrozně líbilo. Je tam hezká voda, čistá, takový biotop, a za mě ideální.
0: Nejlepší zmrzlina?
1: Slaný karamel.
0: Nejlepší parťáci?
1: Tak určitě všichni moji kamarádi.
0: A nejoblíbenější letní místo?
1: Asi všechny. Já mám ráda hrozně moc míst, ale když je tam co dělat, takže když tam mám ty svoje kamarády, tak asi úplně každý.
0: Tak říká Viki, přátelé, a opět troška hudby.

0: Holky a kluci, my už z vás Denisou zveme na rozhovor. Po 19. hodině bude naším hostem úžasná influencerka Ellen Alal. Budeme si povídat o jejím kontentu, o kráse i lásce, ale taky o tom, jestli se setkala se šikanou.
1: Dozvíte se, jak moc je pro ní důležitá angličtina a jakou práci by dělala, kdyby nebyla influencerkou. Tak zůstaňte s námi.

0: Junior. Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior a my už ve studiu vítáme úžasnou a inspirativní influencerku Ellen Alal. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahojky.
1: Ellen, ty jsi influencerka, točíš především lifestyle a motivační videa a mě by zajímalo, jak ses dostala k tvorbě obsahu na sociálních sítích.
2: To je zajímavá otázka, protože já vlastně sama doteďka nevím tu odpověď. Jako já věřím, že mě takhle zavál osud. Mm-hmm. Nikdy jsem to neplánovala a občas tak jako pro zábavu jsem si tvořila videa. V jednu dobu mě to chytilo víc, tak jsem jako si stáhla i jako program na stříhání, že se tomu budu věnovat. To mi vydrželo asi 2 týdny. Tak jsem zase mi to jako upadlo a pak čirou náhodou jsem začala dělat jakoby videa, který nevyžadovaly tolik snahy, že jsem si ani nepřipravovala. Něco mě napadlo, tak jsem to sdělila, hodila jsem to na net. A nebo jsem vlastně začala ukazovat, co dělám, protože jsem měla volno v létě, tak jsem chodila po Praze a točila jsem tehdy vlogy, že tady jdu zkusit tenhle sekáč, druhej sekáč a nějak se to chytlo a tehdy se z toho stala moje vlastně každodenní rutina. Teďka vlastně to dělám, už je to pro mě automatický. Ráno vstanu a už něco prostě tvořím, točím, takže tak.
0: No a jaké bylo tvoje první virální video a proč tě motivovalo tvořit dál?
2: No, já popravdě ani nevím, který přesně bylo první virální, ale pár určitě jich bylo. A musím říct, že co mě asi motivovalo, ty lidi, kteří někdy měli nějaký virální video, tak určitě znají ten pocit, ale je to určitě ten dopamin. Člověk najednou vidí, jak ten příspěvek jede komentáře, jedou sdílení, jede a teď si člověk říká, a já potřebuju víc. A to je vlastně ta realita toho, no.
0: Jasné, jako mikrofon.
1: V dnešní době by strašně moc mladých lidí, především ta moje generace, chtěla být influencery. Máš nějakou radu, jak začít?
2: Já si myslím, že v dnešní době to není ani o tom, jak moc dobrý content, ty videa, jak moc dobrý videa člověk točí, ale jak moc může ukázat, že je odlišnej nebo nějakým způsobem sebe umět prodat na tom internetu. To znamená, že spíš být autentický a být sám sebou a ukázat, že prostě i to, že je člověk přesně sám sebou, vlastně ten úspěch mít může. Tak.
0: Ellen, ty už si prozradila, že hodně dáváš na tu přirozenost, ale přece jenom určitě ti příprava videí zabere nějaký čas. Tak kolik času ti zabere třeba příprava jednoho videa?
2: To je taky zajímavá otázka, protože není to moc dlouhá doba. Já vlastně dostanu nápad, napíšu si ho třeba do poznámek, ale jelikož 90% toho, co já tvořím, jsou ty vlogy, tak vlastně já vždycky točím při té činnosti, kterou dělám, takže vlastně mi to, je to pro mě až tak přirozený, že ani nemám pocit, že to jako dělám. Doufám, že se dá pochopit, čeho chci docílit tou větou. A příprava mi tolik nezabere. Samozřejmě nějaký stříhání tam je, ale tím, že se snažím mít hodně autentický ten content a nechat to vlastně tak, jak to je, tak mám to štěstí, že ani tomu nemusím dávat tolik snahy právě dodatečně potom. Mm-hmm.
1: Jaký je tvůj nejoblíbenější typ obsahu? Na co nejraději koukáš?
2: Ono to možná bude znít zvláštně, protože takovej content já vůbec netvořím, ale já miluju koukat na recepty. Jak to tam tvoří, jak z toho vznikne prostě ten noso s tou omáčkou, jako koukám na jídlo ráda.
1: Vždycky, když vidím v mojí for you page nějaký jídlo, já nejlíp ve škole, když mám hlad, sedím v té lavici o matice, koukám na ten TikTok a teď tam nejlepší jídlo mýho života, co vidím prostě a já to hned chci. A teď tam sedím a už se jenom modlím, aby zazvonilo a já mohla jít na oběd.
0: Okay, a já k tomu doplním, že když se mě telefon ptal, jakou chci tapetu, zaškrtla jsem část o jídle, takže se mi tam střídají na tapetě dortičky a dobroty, takže zcela souzníme. Holky a kluci, dáme si teď píseň a po písničce se budeme Ellen ptát dál a prozradím, že třeba nás bude zajímat učení angličtiny.

0: Holky a kluci, stále posloucháte letní klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií.
1: A za hostovským mikrofonem v našem letním studiu sedí influencerka Ellen Alal. A teď nás budou zajímat jazyky, konkrétně angličtina.
0: Ellen, ty kromě toho, že tvoříš content na sociální sítě, jsi taky byla učitelka angličtiny. Jak jsi se k tomu dostala a bavilo tě to?
2: Ano, byla jsem učitelkou angličtiny, moc mě to bavilo a dostala jsem se k tomu úplnou náhodou. Vlastně v Praze, celkově v Česku je čím dál tím méně pedagogů a díky tomu jsem po maturitě, po dokončení střední školy měla na rok možnost tu angličtinu vyučovat takhle na základní škole. A byla to jedna z nejlepších zkušeností, co jsem v životě takhle měla. A doteďka na to úplně krásně vzpomínám. Moc mě to bavilo. A myslím si, že angličtina je moc důležitá, takže i předávání vlastně toho jazyka těm dětem pro mě bylo prostě super pocit.
1: Já mám ještě doplňující otázku k tomu, co jsi studovala vlastně, že jsi mohla začít učit takhle v mladém věku.
2: Já jsem nestudovala pedagogiku, studovala jsem právo, veřejnou správu, takže jsem spíš dokončila školu se znalostma o funkci státu. A tím, že jsem vlastně napůl cizinka, tak jsem měla tady tu možnost vyučování angličtiny.
1: Super. Probrali jsme angličtinu a teď zpátky k sociálním sítím. Jak reaguješ na negativní komentáře?
2: No, tak na negativní komentáře se snažím nereagovat, to je podle mě ten nejlepší přístup, i když vlastně někdy se nás to přece jenom dotkne, když si něco přečteme negativního. Já ale musím podotknout a zaťukat u toho, že mám to štěstí, že se s tolika negativníma komentářema ani nesetkávám. Opravdu, já točím vlastně s maminkou často, se ségrou a často tam míváme spíš hezký komentáře, lidi nějakým způsobem se stotožňují s těma videama a málo kdy se tam najde něco negativního. Takže když už tam něco negativního přijde, tak si říkáme, hele, ten, kdo má vůbec zapotřebí psát něco ošklivého, tak už sám o sobě
0: nestojí za to, abyste se mu věnovali.
2: Přesně.
0: No a máš nějaký úplně vysněný projekt nebo spolupráci?
2: Já si myslím, že hodně spoluprací, které už jsem měla, tak byly hodně moje vysněný, ale určitě, co se týče projektu, já bych chtěla v budoucnu určitě podnikat, udělat něco svýho, ale zase nechci, aby to bylo, jelikož určitě by to byl nějaký produkt třeba na prodej, tak já bych chtěla, aby to bylo opravdu něco dobrýho, dobrý nápad, dobrý výmysl, aby to bylo kvalitní, abych vlastně tu svoji komunitu, která by si to třeba ode mě koupila potenciálně, tak vlastně by opravdu si koupila něco kvalitního a dobrýho a nebylo by to okrádání vlastně komunity.
1: Mm-hmm. Jak vnímáš zodpovědnost ke svým sledujícím a co bys nikdy neuveřejnila?
2: Snažím se být zodpovědná, snažím se nerozebírat témata nebo neukazovat věci, za kterýma si třeba nestojím, aby vlastně jsem právě neinspirovala k tomu ty sledující, když sama vlastně si zatím, jak jsem už říkala, nestojím. Takže asi tak.
0: No a mluvíme k dětem. Mluvíme k dětem, ať už jsou mladší nebo starší. Tak jaké máš pro ně rady, jak se správně pohybovat v online prostoru?
2: Já si teda myslím, že nějaká úplná rada se nedá tady dát, předat dětem, ale zároveň je důležitý mít svoji hlavu a vědět, že ne všechno na internetu je reálný.
1: A kdo třeba ještě neví, kde všude tě může sledovat?
2: No, já tvořím hlavně na TikToku, to je určitě moje hlavní platforma, videa, všechny svoje dávám vždycky hlavně na TikTok a potom samozřejmě na Instagram, ale tam primárně sdílím vlogy.
0: A když by třeba někdo chtěl tvůj merch, tvůj podpis nebo tě někde vidět osobně?
2: Tak to zatím musím přiznat, že se nikde úplně specificky nedá, ale určitě mám v plánu něco takového nachystat, minimálně nějakou akci a uvidíme, jak kam nás osud zavane takhle.
0: Holky a kluci, sledujte Ellen na TikToku a určitě zjistíte, až se taková

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a obě jsme nadšené, že si právě teď můžeme letně povídat s influencerkou Ellen Alal.
1: Tak přátelé, jdeme na letní otázky. Jak vypadá, Ellen, tvoje ideální letní dovolená?
2: Já se musím přiznat, že jsem hodně ten holčičí typ, co miluje obchody, procházky, takže já ráda objevuju v létě města. I když je teda hic a horko, tak ráda chodím objevovat podniky, kde se můžu najíst, nějaký budovy krásný, barevný, takže barevný městečka. A to je asi moje ideální léto. Ráda chodím, sbírám kroky, chůze je samozřejmě pro nás velmi zdravá. No a tak vypadá můj ideální letní den.
0: Jaká je tvoje oblíbená letní aktivita?
2: Samozřejmě podle mě všichni milujeme koupání, někde se hezky se položit na trávu, na pláž, na písek, kdekoliv a hezky se opalovat a pak se třeba namočit ve vodě.
1: A je něco, bez čeho si léto určitě neumíš představit?
2: To si myslím, že bude sluníčko. Hlavně tady v Praze, jako když je sluníčko, tak je krásně.
0: Máš nějakou vysněnou destinaci, kam by ses chtěla podívat?
2: Určitě. I když vlastně tam je teplo po celý rok, i když tam mají deštivý období někdy, někdy ne, tak mě hrozně láká Asie, chtěla bych na Bali a tak to tam procestovat určitě.
1: Jak moc cestuješ a kde na světě to bylo nej?
2: Tak já cestuju ráda, ale ne moc. Chtěla bych to změnit, chtěla bych cestovat více a na světě nej to bylo určitě. Za mě na jihu Francie je krásně. Tam je krásně průzračný moře a i zároveň to město. Člověk se tam může procházet, no je tam krásně.
0: A když léto, tak musí padnout otázka na zmrzlinu a vodu. Kde jsi nejraději u vody a jakou zmrzku si k tomu dáš?
2: Ty nejraději u vody, kde jsem, jako v Česku?
3: Asi kdekoliv.
2: No tak u nějakého moře určitě, třeba v Tunisu, samozřejmě, a zmrzku já mám ráda pistáciovou.
3: Já tě tak chápu, já miluji pistáciovou a slaný karamel. Top.
2: Samozřejmě slaný karamel.
1: Holky a kluci, nám už tady se chystají chuťové pohárky na zmrzlinu a vy určitě někde zmrzlinu pojídáte ve chvíli, kdy nás v létě posloucháte. Tak teď si k tomu dejte píseň a za malinkatou chvilku se budeme bavit o otázkách osobnějších.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Holky a kluci, dozněla písnička a my s Denisou si v klubu Rádia Junior stále povídáme s influencerkou Ellen Alal.
1: A jak jsme vám slíbili, holky a kluci, teď se vrháme na osobnější otázky. Nás by zajímalo, ty jsi Ellen napůl Češka a napůl z Tunisu. Ocitla ses někdy kvůli tomu v nějaké nepříjemné situaci?
2: Tak určitě jsem se ocitla kvůli tomu v nepříjemné situaci. Samozřejmě, jelikož Tunis je v severní Africe, kde se pohybují muslimové, tak často si pamatuju, že dětem přišlo hodně vtipný třeba nadávat tatínkovi do teroristy, že určitě má nějaké nekalé plány, anebo samozřejmě v Africe jsou taky černoši, takže na rovinu vždycky říkali, že jsme třeba černí, i když tomu tak vlastně není. A přišlo jim to vtipné a brali to jako urážku.
1: No a teď mi řekni, jak jsi s tím bojovala? Šla jsi, vysvětlovala jsi, nebo jsi si to nechávala pro sebe? Trápilo tě to? Jak to probíhalo?
2: Upřímně, vždycky jsem měla poměrně silnou psychiku a přijde mi, že jsem si z toho nikdy nic nedělala. Prostě jsem to akceptovala, řekla jsem si, oni z toho vyrostou a samozřejmě takové věci by se měly řešit. Samozřejmě pokud někoho něco takového trápí, tak by to měl někomu říct a svěřit se někomu, že někdo ho takhle třeba uráží, ale taky musíme vědět, že jsou to jenom řeči lidí, kteří třeba nejsou správně vychovaní.
1: A teď mi řekni, máš dneska pocit, že opravdu z toho vyrostli? Že už se s takovými negativními komentáři nebo negativními situacemi nesetkáváš?
2: Určitě se s nimi setkávám. Jsou tací, kteří z toho nevyrostou, ale zároveň si myslím, že s tím věkem jich je míň a míň, protože vyzrajou.
1: Holky a kluci, Ellen tím říká, že vy jste ti úžasní, vy jste ti chytrý, kteří to teď přesně chápou a nikdy nebudou nikoho šikanovat, nikdy nebudou nikomu ubližovat a nikdy nebudou zmiňovat nesmyslné, hanlivé věci. A teď už zase předávám slovo Vicky.
0: Součástí tvé tvorby je také to, že dáváš rady mladým slečnám, jak se cítit lépe, zvýšit se sebevědomí a tak dále. Dostala jsi někdy nějakou radu, která ti pomohla a utkvěla ti v paměti a nějakou radu, kterou se jako řídíš doteď?
2: Určitě a je to, nepamatuju si přesný znění té rady, ale ta rada je určitě ohledně toho být sám sebou a že vždycky ty lidi, kteří nás mají rádi, tak ty nás budou mít rádi přesně takový, jaký jsme. A nemusíme kvůli nim měnit to, co nosíme na sobě, to, jak se chováme, to, co rádi děláme. A tyhle ty lidi se nás budou držet. Takže pokud budeme mít někdy pocit, že musíme měnit sami sebe, aby jsme si udrželi tamhle nějakou kamarádku, Káju třeba, nebo Honzíka, tak to asi není kamarádka a kamarád.
1: A mě by teďko ještě zajímalo, zdali jsi dostala nějakou radu rodinou, to znamená třeba od maminky, od babičky, od tatínka, kterou si tak jako hýčkáš a máš jí jako osobní vůbec do života.
2: No určitě mi maminka dává zajímavý rady a ty jsou často ohledně kluků.
1: Jasně.
2: No, takže to určitě si tak jako hýčkám, občas si tak na to vzpomenu, co mi říkala, že třeba dřív jsem si říkala, a to není pravda a s tím věkem jsem si řekla, a maminka měla pravdu.
3: Jasně.
1: Maminka a režisér totiž mají vždycky pravdu.
0: Co tě v poslední době nejvíc potěšilo? Nějaký komentář nebo v reálném životě?
2: Těší mě slečny, které mě zastavují na ulici, stává se to často a potěší mě tím, že mi vlastně pochválí ty videa, řeknou, že je to baví, kolikrát jim říkám právě, že moc děkuju, že mě to motivuje, protože kolikrát jsou dny, kdy ztratím motivace, už nevím, co dál vytvořit, natočit a vlastně ta jejich pozitivní zpětná vazba mě vždycky tak jako natchne, vždycky jim říkám, že moc děkuju a i se jich ptám, tak co? A co by se vám líbilo dalšího? Co bych mohla natočit? Takže kolikrát i takhle jako sbírám inspiraci od nich.
1: A když se Vicky ptala, co tě v poslední době nejvíc potěšilo, tak já se ptám, co tě nejvíc rozesmálo, pobavilo, když jsi se opravděcky zasmála?
2: No, já si myslím, že zasmání to bude určitě se taky týkat komentářů. Občas jsou schopní lidé jako komentovat opravdu vtipně. A nemyslím to negativně, že bych se zasmála tomu, že opravdu napsali třeba něco nevhodného, ale kolikrát v těch komentářích si člověk může i vtipně popsat.
0: A co děláš, když se ti nechce nic dělat?
2: Já chodím na procházky.
0: Mm-hmm.
2: Já se hecnu a řeknu si, teď seznu sluchátka, písničky a jdu se projít. To mám ráda. Sama ze sebou, člověk se hezky vyčistí mysl a třeba kolikrát mě i napadne při procházce nějaký zajímavý téma na video.
1: Mě by ještě zajímalo, Ellen, jak je to s hranicemi? Ty by si třeba, kdyby ti někdo napsal nějaký fanoušek, že by se s tebou chtěl potkat, nebo že by dokonce třeba si s tebou chtěl dát rande, tak jak vlastně to, jak se řeší hranice, kde končí fanoušci a kde třeba začínají přátelství? Prolíná se ti to někde?
2: Určitě se to musí někde prolínat. Samozřejmě už se mi stalo, že jsem si třeba udělala kamarádku skrz takhle sociální sítě, že mě třeba oslovila, že se jí líbily moje videa, ale tam určitě záleží zrovna na situaci, která z té konverzace vznikne. Ne vždycky se to podaří takhle, jelikož těch zpráv, že by se chtěli setkat, bývá často hodně, ale ne vždycky je ta možnost se setkat. Ne vždycky je to jednoduchý, kolikrát ty slečny třeba jsou z druhé strany republiky. Snažím se jim vyhovět, ale ne vždycky to jde.
3: Já bych ráda podotkla, že my jsme se vlastně taky takhle spojili, takže dneska díky tomu tady Ellen sedí.
1: No. Takže hranice se prolínají stále. Přátelé, vy posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií a už po písničce nás bude zajímat Elenina budoucnost.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Viktorií.
1: A nás už čeká závěrečná část rozhovoru s influencerkou Ellen Alal.
0: Tedy se samozřejmě ptáme na budoucnost, ale nejdřív ještě taky trochu na současnost, protože přátelé, všechny nás zajímá, zdali je Ellen aktuálně zadaná. Jak to je?
2: Je to tak, jsem zadaná. Nemoc dlouho, takže teďka prožívám určitě krásný období a mám se krásně. Zadaná jsem.
0: Ellen, a jaký musí být muž, který tě zaujme? Co všechno musí mít, aby si s ním chtěla ztrácet čas?
2: No, ztrácet čas. Já jsem hodně extrovert, bych řekla. A mám ráda hodně spontánní život, hodně být aktivní. A i se mi líbí, když ten kluk je takovej. Často se říká, že protiklady se přitahují, ale líbí se mi kluci, kteří jsou vlastně takový živý. Mají něco do sebe.
0: A je pro tebe podstatné, zda tvůj partner je taktéž vidět, nebo naopak není vůbec vidět?
2: Není to pro mě podstatné. Asi bych řekla, že mi to jedno. Kdyby chtěl, tak by mohl, kdyby nechtěl, je to na něm.
1: Kdybys nebyla influencerka, co bys byla?
2: Zajímavá otázka. Já bych určitě byla asi paní učitelkou. Mě to naplňovalo, miluji děti, ráda trávím čas s dětma. A určitě by to pro mě byla práce, která by dávala smysl.
1: A máš nějaký koníček, kromě natáčení, třeba nějaký sport?
2: Můj koníček, přiznám, že je objevování kaváren.
0: O, to je krásný koníček a já bych se i klidně s dovolením někdy připojila.
2: Tak paráda.
0: Tak mě by zajímaly, Ellen, teďko tvoje plány do budoucna a vůbec se nedrž při zdi. Řekni i ty třeba, které jsou poměrně daleko, ale máš je ve výhledu.
2: Plány do budoucna. Já se snažím teda žít hlavně nejvíc přítomností, protože kolikrát nás ta budoucnost může hodně i stresovat, když často nad tím přemýšlíme, ale kdybych mohla tak jako do růžova se podívat dopředu, tak je tam určitě hodně cestování, nějaké to podnikání svoje a samozřejmě třeba jednou i nějaké ty děti. Určitě.
1: A máš jako nějakou vizi třeba kolik dětí?
2: Já mám specifickou vizi, já mám specifické přání a já jsem vždycky chtěla mít dva syny. Dva kluky. Vyrůstali jsme tři ségry spolu, mám spoustu sestřenic, samozřejmě i bratranců, ale jak nás vždycky bylo spoustu holek, tak mě láká dělat maminku těm klukům.
0: Jasné. Teď mě by zajímaly takové ty plány, které jsou poměrně brzy. Můžeš třeba prozradit, jaká videa chystáš, nebo kde se na tebe mají kouknout holky a kluci, co nejdřív. Něco takového, co už bychom mohli říct. Přátelé, už se to chystá, neboli coming soon.
2: Coming soon určitě bude samozřejmě spoustu vlogů z léta, nějaké to cestování, příští týden letím do Španělska, takže to budou určitě vlogísky, objevování hezkých uliček tam, na to se těším, ale asi nejzajímavější vlogy, které teďka budou, tak ty budou v srpnu, jelikož moje starší sestra se bude vdávat v Tunisu, takže ukážeme pořádně, jak to tam chodí na tuniských svatbách.
0: O, a tuniské svatby bývají obrovské, že?
2: Obrovské, hodně živé, hodně dobrého jídla a hlavně hodně hlasitá hudba.
1: A ještě taková doplňující otázka, co mě teď napadla. Mají v Tunisu dobrý kavárny?
2: Tak takový, jako máme tady v Praze. Takový tam nemají.
1: V Praze nejlepší, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak my se tady Pražáci dmeme pýchou a Ellen, na závěr je u nás zvykem, že dáváme našim hostům možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit si vzkazy, cokoliv, co máš na srdci. Takže Ellen, mikrofon je tvůj.
2: Jako já první, na koho jsem si vzpomněla, že bych chtěla pozdravit, tak jsou samozřejmě všechny moje kámoidy ze sociálních sítí, které mě sledujou a vlastně mě podporujou. Ty bych určitě chtěla pozdravit a doufám, že se mají všechny krásně, protože díky nim dneska sedím tady. A to jsou určitě pro mě momentálně dneska ty nejhlavnější, který bych ráda pozdravila.
0: Mnohokrát děkujeme, že jsi za námi přišla, že jsi s námi strávila kousek léta. Měj se moc krásně a těšíme se zase někdy na Junioru. Ahoj.
2: Ahoj. Ahojky, taky se budu těšit. Pa, pa.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Pojďte si poslechnout další příběh o vlaštovce Elišce. Kde jsme to minule skončili? Aha, byla svatba a vlaštovčí manželé se nastěhovali do nového hnízda. Teď by v něm měli žít šťastně a spokojeně, jako v každé pohádce. Aspoň do konce léta. Jenže oni jsou oba už po první noci celý rozlámaní. Jakoby se v jejich hnízdě vůbec nedalo spát. Elišce a Filipovi chvíli potrvá, než zjistí, co potřebují. Ale vy na to přijdete hned, když vám řeknu, že dnešní díl má název Postel do hnízda.

0: Dobrý večer, děti. Vlaštovčí svatbu máme šťastně za sebou. Kulaťoučké hnízdo také stojí, nebo spíš visí pod krovem naší chalupy a v něm sladce vyspávají dva vlaštovčí uzlíčky. Moje kamarádka, povídavá Eliška, a její muž Filip. Zálibně jsem se rozhlédl po svém království, které tvořilo všeho všudy jedno venkovské stavení, dvorek velký sotva jako dlaň a ještě menší zahrádka. Je nám tu spolu dobře, řekl jsem spokojeně.
1: Píp, Kubo, Kubíčku, tobě je dobře, ale já se cítím přímo strašlivě,
0: ozvalo se mi nad hlavou. Otočil jsem se a co to nevidím? Z okraje hnízda na mě nešťastně upírá svá vlaštovčí kukadla Eliška. Vlastně ta krásná kukadla skoro nebyla vidět. Zbyly z nich jen úzké štěrbinky. Co se ti stalo? Vyděsil jsem se.
1: Nevím,
0: zafňukala oteklá Eliška. Ale kdyby Eliška byla jen oteklá, ona byla celá, úplně celá naši šato. Čuprina, zobáček, červená náprsenka a dokonce i křídla jí šmajdala na všechny strany. V tom se za Eliškou vynořil vlaštovčák Filip. Je, minkote, nespůsobně jsem spráskl ruce. Vlaštovčák měl taky pomačkaná peříčka a celý byl nakloněný k jedné straně. No to jsem ještě neviděl. Dvě šišaté vlaštovky. Eliška náhle vyskočila na samý krajíček hnízda a spustila se dolů. Ale ouha, křídla jí vůbec neposlouchala a Eliška se řítila k zemi jako dělová koule. Ani jsem nestačil vykřiknout a byl tu Filip. Bleskem podlétl Elišku a obratně ji ve vzduchu podepřel. Eliška nabrala rovnováhu a oba mi přistáli na ramenou. Vzal jsem opatrně jednoho po druhém do dlaně a pečlivě jsem je prohlédl. Nic to není, jenom jste se, krapínek, přeleželi.
1: Jakubku, takové krásné hnízdo jsme postavili. Nejhezčí v celém kraji. Všechny vlaštovky ho obdivují a přitom se v něm nedá spát, pofňukávala Eliška.
0: Ale proč? Zamyslel se nahlas hloubavý Filip. V tom mi všechno došlo. Ale Filipovi také. Přece jen je hlava otevřená.
2: Beton!
0: Zvolali jsme oba naraz. Eliška na nás nechápavě hleděla a bylo jí jasné, že nerozumí ničemu ani zamák. Z čeho staví vlaštovky hnízdo? Zeptal jsem se jí. Z bláta. A z čeho jste ho stavěli vy? Z takové šedivé kaše. Tahle kaše se jmenuje beton. A když uschne,
3: stvrdne na kámen, skočil mi do řeči Filip.
1: Když já tolik chtěla mít pevné hnízdo a ne nějaký děravý cedník.
2: Pevného máte jen, co je pravda, jenže taky tvrdé, úplně jako kámen.
0: Ale tu kaši si namíchal ty, Kubo, vyčítavě se na mě zahleděla Eliška.
2: Měla pravdu.
0: Ale jak vysvětlíte malé vlaštovce, že já betonem vyspravoval zápraží a to už musí něco vydržet, zatímco oni se na něj uložili k spánku? Poslouchej, Kubo, začal opatrně vlaštovčák Filip, a mně hned bylo jasné, že má na srdci něco moc důležitého. Na čem spíte vy, lidé?
2: Na postelích.
0: A jaká má být správná postel? Vyzvídal Filip.
2: Musí být dost dlouhá, aby z ní nečouhaly nohy. Taky musí být dost široká.
0: Ale nejdůležitější je, aby byla trochu měkká, to kvůli pohodlí, a taky trochu tvrdá, to zas kvůli zádům. A je to jasné, Eliško, řekl Filip, když jsem skončil svoje učené pojednání o postelích. Nám chybí postel.
3: koupíme ji, nadšeně souhlasila Eliška.
2: Ale v tom se zarazila a posmutněla.
3: Jenže máme ušetřeny jenom 3 mušky.
2: Teď už jsem to nevydržel a začal jsem se smát. Víte, děti, vlaštovky všechno přepočítávají na mouchy. Ale co pak se dá koupit vlaštovčí postel? A ještě k tomu za mouchy?
3: Eliška je zkrátka popleta.
2: Filip Elišku něžně pohladil, trochu se začepířil a povídá.
3: Výrobu postelí zvládnu sám a spát se nám bude jako v pohádce. Pak vzlétl a byl pryč.
2: Eliška si urovnala křídla, která už zase dostávala původní tvar, zkontrolovala svůj vzlet v kaluži na dvorku a vystartovala také. Za chvilku už proháněla nad chalupou kdekterou mouchu a počínala si jako pravý akrobat.
3: Filip splnil, co slíbil. Večer stály vlaštovčí postele na svých místech. Eliška je láskyplně vystlala měkkými pírky, drobnými chloupky i vonavými stébly. Přitom místa bylo ve vlaštovčím hnízdě ještě hapaděj. Však ho také bylo zapotřebí. Kubíčku, pojď sem, volala na mě Eliška druhý den, sotva jsem se objevil na zápraží. Zůstal jsem stát pod vlaštovčím hnízdem. Koukni, řekla a mávla křidelkem kamsi do hloubky hnízda.
2: Nic nevidím, pravil jsem trochu přihlouple a ze spodu jsem nechápavě prohlížel čtvrtkulatý vlaštovčí dům.
3: Musíš nahoru, mrkla na mě Eliška.
2: Přinesl jsem tedy žebřík a juknul do Eliščina království.
3: A tam uprostřed měkonkých podušek leželo nádherné kropenaté vajíčko. Měl jsem takovou radost, že jsem nadskočil i se žebříkem, div, že jsem se nezřídil dolů. Ale teď už běž, Kubíčku, řekla vlaštovka. Potřebuju klid.
2: Chápal jsem to. I Filip kam si zmizel.
3: A tak necháme vlaštovku Elišku pěkně o samotě. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Znáte pohádku Živá voda? Jestli ne, tak ji právě teď poznáte. Je o třech královských bratrech, kteří se postupně vydají do světa pro zázračnou vodu, která má navrátit jejich otci zdraví. Na motivy Karla Jaromíra Erbena napsal František Pavlíček, režie v roce 1997 Karel Weinlich. Hrají Boris Rezner, Tomáš Töpfr, Josef Sommer, Ivan Trojan a další.
3: Živá voda. Na motivy stejnojmenné pohádky Karla Jaromíra Erbena pro rozhlas napsal František Pavlíček. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Mandel. Vypravěči Boris Rezner a Tomáš Töpfr. Král Josef Sommer. Princ Hynek Ivan Trojan, Bohun Martin Zahálka, Radim Otakar Brousek mladší, princezna Bára Kodetová, její syn Karel Kratochvíl, člen DRDS, pták Lukáš Hlavica, sluha Jiří Holý, vědma Jaroslava Adamová, strážný Miloš Rozhoň, hospodský Antonín Hart, pilinářka Viola Zinková. Asistentka režie Hana Dudová, zvukové efekty Petr Šplíchal, střih Markéta Košťáková, zvuk Tomáš Kzelhofer, nastudoval režisér Karel Weinlich.
4: Byl jednou jeden král a měl tři syny. Pěkné mládence, že byla radost na ně pohledět.
5: Jenomže jak plynuly dny a roky, ponenáhlu se šedivému králi počaly kalit oči, najednou málem své syny ani nerozeznal jednoho od druhého.
4: Hnětlo ho to, a tak své ochoření všemožně tajil.
5: To je známá věc. Korunované hlavy za nic na světě nechtějí slyšet sebemenší zmínku o svém vysokém věku. Radši klopítnou, než by se přidrželi nabízené ruky.
4: Neminulo to ani pana krále. Tak dlouho tajil, že je spola slepý, až jednou na schodech si málem srazil vaz.
6: On upadl. Pro pána, nehýbá se. Kde jste, kdo? Pojďte se ho ujmout.
4: Za chvíli krále nesou na lože. A jeho sluha, věrný Hanuš, svolává prince.
5: Přiběhl však jen Hynek. To je nejmladší. Jeho starší bratři se toulají na lovu. A tak nezbývá, než aby se o krále postarali mladičký princ a jeho starý sluha.
7: Princi, přivedl jsem tu bylinářku.
8: Počkej s ní tady. Já nejdřív promluvím s králem. Otče, přicházím s prosbou.
9: Co pak máš na srdci?
8: Starost o tvé oči.
9: To je řečí kvůli jednomu klopítnutí. Proč se k tomu vracet?
8: Slibuji ti, že ode mne už neuslyšíš ani slovo, když mi teď dovolíš přivést k tobě ženu, která se vyzná v kouzlech léčivých bylin.
9: Dej mi pokoj s nějakou čarodějnicí.
8: Je to vlídná, moudrá stařenka.
9: No tak dobrá.
8: Hanuši, přiveď ti.
10: Dejš vám pánbů zdraví.
8: Stařenko, poraď, co udělat, aby král zas viděl jako dřív.
10: Urozený pane, podívej se mi do očí.
9: To bych si dal kulit oči na prastarou bábu.
10: Milý zlatý, však ty taky nejsi mladíček. Sem se dívej a nepřivírej víčka.
9: Bábo.
8: Povídá se, že prý umíš bylinkami vyléčit kdejaký neduch.
10: Kromě stáří. No ten známe jediný lék. Smrt. Ale oči pana krále by se daly vyhojit.
9: Že bych viděl zase jako dřív?
10: Stačilo by pokropit je živou vodou.
11: Otec, jsem jak těživ neslyšel.
8: Kde ji najdem?
10: To vám neporadím. Ale vím, že hledat živou vodu znamená dát v sázku vlastní život. Ty máš, pane králi, naštěstí 3 syny. To by bylo, aby ti takoví junáci nedokázali přinést živou vodu.
11: A co mi na to povíte vy, moji milí synové? Bohune, jsi nejstarší.
12: Milý otče, já nevěřím ani zamák rozumu nějaké staré báby. Ale víc ti nepovím. Zeptej se Radima, ten je chytřejší.
13: Já si myslím, že kdyby někde příštila živá voda, neudrželo by se takové místo v tajnosti, kdežto my o něm nevíme pranic. Proto pochybuji, že je vůbec někde pramen živé vody.
11: A co mi na to poví můj nejmladší, Hinku?
8: Tatínku, na povídání teď není čas. Já bych se na místo mudrování raději vydal do světa živou vodu hledat.
12: A kam pak asi?
13: Jen tak? Nazdař Bůh?
8: Snad mi někdo cestou poradí.
12: Už vidím, jak se všichni třesou, aby ti jen tak dávali rozumy.
13: Taková cesta by se musela připravit.
8: Jenže otec potřebuje živou vodu hned, bez otálení.
11: A ten, kdo mi ji přinese, dostane 3. díl z mého pokladu a po mé smrti bude králem.
12: To je jiná řeč. Jako tvůj nejstarší syn se hlásím o své právo.
13: Bohu ne. Ty máš pravda o nějaký ten rok víc, ale za to rozumu míň. Beze mne si, bratře, neporadíš.
12: Snad se nějak dohodneme.
8: A co přisoudíte mě?
12: Tobě, ty jelimánku? Tohle bude práce pro siláka.
13: A pro chytrou hlavu.
11: Všechny vás do světa nepustím. Jeden tu musí zůstat se mnou. Bohune a Radime, pošlu vás 2. Budete si pomáhat a navzájem se chránit.
8: A co já?
11: Ty zůstaneš se mnou, Hinku. Jsi ještě mladý a neskušený. Vy 2 se připravte na cestu.
14: Od této chvíle na královském dvoře je jako na jarmarku. Kolem 2 vystrojených princů se rojí celý zástup služebníků. Štolbové navlékají na nejstatnější koně vzácné čabraky, sedla zdobená zlatem.
5: A nejmladší, skormoucený princ Hynek nestojí nikomu ani za povšimnutí.
14: Princové jedou do světa. Podávají si dveře u kdejakého vznešeného sídla. Pitky a bankety jsou náplastí na všechny svízeleté dlouhé cesty.
5: Jenomže nic na světě není zadarmo. Za každý soudek, za hodovní tabuli je třeba bez ustání sahat do měšce, který je čím dál hubenější.
12: Radime, co pak bys si řekl tamhle té hospodě?
15: Do večera je daleko.
12: Jenže já nemám chuť se mořit na koni v poledním úpalu.
15: Dobrá, svlažíme si hrdlo douškem vína.
12: Jsi chytrá hlava. Hospodský už stejně čeká ve dveřích.
15: Hej, starý, ať se Pohunek postará o koně.
12: A nám? Našenkuj čbán vína.
16: Snesu pánům třeba modré z nebe.
12: Zavdej si s námi, starý.
16: Na zdraví vzácných hostů.
12: A dolej vrchovatou míru.
16: Urození pánové ráčili přijet zdaleka?
12: Lán světa.
16: Kam pak chcete mít namířeno?
13: Hledáme velice vzácnou věc.
12: Jenže nevíme, kam se vrtnout.
13: Třeba bys nám uměl poradit.
12: Nechtěli bychom to zadarmo.
13: Žádné sliby. Ještě není za co.
16: A cože to vlastně pánové hledají?
13: Živou vodu.
17: Neslyšel jsi o ní?
16: Jak živ, ani slovo. Ale mohl bych pány zavést k osobě, která zná tisíckrát víc, než my všichni dohromady. Zastříbrňák.
13: Tenhle ti řekne pane, až uděláš, co jsi slíbil.
16: Raďte za mnou tamhle do kouta.
17: Za tou ohavnou babicí?
13: Však nejdeme na námluvy.
16: Je to vyhlášená vědma. Uhádne, co vás čeká.
17: Co myslíš, Radime?
13: Proč neskusit štěstí? Dej hospodskému stříbrňák.
17: Přines ještě čbánek vína, starý. Musím bábu uctít.
12: Paní, můžeme si s tebou připít?
18: Jen tak pro nic za nic.
13: Hledáme živou vodu, sjezdili jsme půl světa, ale nikdo nám neuměl poradit.
18: Hádám, že jste synové toho krále, co bezmála oslepl.
13: A jedině živou vodou ho můžeme vyléčit.
18: Jestli ji najdete.
13: Když nám poradíš.
18: Napřed si musíte se mnou zahrát v kostky. Když vyhrajete, možná vám prozradím cestu.
13: A když prohrajem?
18: Tak to zkusíte znovu, dokud se na vás neusměje štěstí.
14: Na stole cínový pohár a v něm chrastí dvě kostky z černého ebenového dřeva. V sázce je 10 zlaťáků. Princové prohráli. Sázka postupně stoupá na 10násobné číslo.
6: Tvaře princů planou jako v horečce. Ale co na plat? Štěstí se obrací k ním zády.
14: Stará vědma schrabuje do kapsáře hromádku zlatých peněz a za hodinu měšce princů zejí prázdnotou.
13: Obehrála si nás o všechno, co nám otec dal na cestu.
18: Máte ještě vzácné koně, čabraky a sedla. Máte drahou zbroj.
13: Dobrá. Vsadíme si ještě jednou, jak jsi řekla.
18: Hoď kostku do poháru.
6: Co pak nám padlo?
13: 4.
18: A mě rovných 5. Odložte vystrojení a dejte mi přivést své koně.
6: Co pak můžeme jít dál pěšky?
18: Zkuste vyhrát zpátky své krošáky.
13: Jenže my už nemáme co vsadit.
18: Máte ještě život.
6: Co pak se dá hrát o vlastní živobytí?
18: Život je nejvyšší sázka.
6: Co myslíš, Radime?
13: Jestli chceme dostat zpátky, co jsme prohráli, nemáme jinou možnost, bratře. Hrajeme o život, bábo.
18: Zatřes pohárem.
6: Co pak nám padlo?
13: 3.
18: A mě rovnou 6. Od této chvíle urození pánové patříte mně. Máte rok a den na vykoupení. Teď vás odvedou do vězení a když vás do roka a do dne nikdo nevyplatí, zhoupnete se na šibenici.
14: Potom oba lehkovážné prince odvedli v poutech z pokoutní hospody rovnou do žaláře.
6: Pán Bůh s nimi. Sklízejí jen, co sami zaseli.

0: Môj pane, odpusť, že ťa ruším v myšlenkách.
1: Co pak chceš, Hanuši?
0: Bolí mne u srdce, když ťa vidím.
1: A mne stokrát víc, když pomyslím na dva ze svých synů.
0: Na nejmladšího si nepomyslel?
1: Co pak bych mohl poslat neskušeného chlapce do světa, kde jeho starší, zkušenější bratři zmizeli bez stopy?
0: Zkušenost je vzácná věc, pane, ale ještě mocnější je čisté srdce.
1: Co mi radíš?
0: Vyslechni nejmladšího syna.
1: Hinku, zbyl si mi už jen ty jediný. Proto se bojím o tebe víc, než o své choré oči.
2: Ale co je s tvými syny a mými bratry? Mám o ně stejný strach jako o tvé oči. Nevydržím sedět s rukama v klíně. Dovol mi jít do světa pro živou vodu a pro své bratry.
1: Jestli zahynuli, je to marná cesta.
2: Ale jestli jsou naživu, musím je zachránit. Dovol mi to.
1: Samotného tě nepustím.
2: Chtěl bych jet s jediným průvodcem.
1: Myslíš na Hanuše?
2: Na koho jiného?
3: Brzy poté vyjeli z brány králova sídla dva prostí muži na šedavých koních. A sotva kdo si jich povšiml?
4: Kdo pak by se taky ohlížel za dvěma nenápadnými jezdci, chudými zemánky či překupníky, co vandrují sem a tam po jarmarcích?
3: Nikdo je nevyprovázel slavnostní řečí. Nebylo slyšet bubny ani troubení.
4: Cestou nikomu nestáli za ohlédnutí. A když na večer usedli k odpočinku, připojil se k ním leda houf žebravých ptáčků pro pár drobečků, které zbyly ze skromné večeře.
3: Míjeli vznešená sídla, toulali se po rincích měst a po jarmarcích.
4: Až jednou k večeru je cesta zavedla k pokoutní hospodě, kde úlisná stařena lákala lehkomyslné poutníky ke hře v kostky.
2: Paní, smíme si k tobě přisednout?
5: Co pak tě za mnou vede, princi Hinku? Nevíš, kde hledat živou vodu?
2: Odkud víš, kdo jsem a co hledám?
5: Nejsem ochotná rozdávat jen tak své rozumy.
2: A nikdy by to nebylo zadarmo?
5: Jestli chceš ode mne slyšet o živé vodě, musíš si se mnou zahrát v kostky.
2: Jakou mi určíš sázku?
5: Všechno, co máš.
2: Můj měšec? Koně? Výzbroj?
5: A nakonec tvůj život.
2: Co tomu říkáš, Hanuši?
0: Taková sázka je na pováženou, princi.
5: Jenže jinak se jak živ nedovíte, kudy vede cesta k živé vodě.
2: Těžké rozhodování.
0: Jestli prohraješ svůj život, nepomůžeš otci ani bratrům.
2: Máš pravdu. Pojedeme dál.
0: Popožej koně, princi. Co nevidět, zavřou bránu a my se nedostaneme do města.
6: Můj sivák se vzpíná, jako by mu něco nahánělo strach.
0: Podívám se, co ho poplašilo. Proboha, dole v příkopu.
6: Mrtvý člověk.
0: Už jen smutné pozůstatky, které z něho zbyly po hodech dravé zvěře.
6: Hej, strážný.
7: Co chceš, pane?
6: Kdo to leží tam dole?
7: Tělo oběšence.
6: Za co ho stihl tak hrozný ortel?
7: Prohrál v kostkách celý svůj majetek a nakonec i život. Nesplatil své dluhy a tak ho pověsili.
6: Ale proč neuložili jeho tělo do hrobu?
7: U nás je takový zákon, pane. Když se příbuzní a přátelé nepostarají o vyrovnání dluhu, kat pohodí mrtvého na pospas zdravcům.
2: Jaký dluh zůstal potom nešťastníkovi?
7: 50 zlatých.
2: Hanuši, shledáme tolik peněz po kapsách?
8: Proč se ptáš?
2: Tělo toho nebožáka mi nedá spát.
8: Když ho vyplatíš, možná, že nám nezbude ani na večeři.
2: Ale třeba zítra vykročíme na šťastnou cestu.
3: Princ dal, co měl, na zaplacení dluhu a spolu s Hanušem pohřbili neboštíka.
4: Na zítří se pachtili zas dál holou plání, nekonečnými lesy, soutěskami mezi skalisky.
3: Zemdlení, utrmácení, bez naděje na nocleh pod střechou.
4: Sluha hledá bezpečný útulek a princ se rozhlíží, zdali by někde kolem nenašel aspoň pár pláňat na večeři.
3: Jenže v tu chvíli do koruny stromu se právě snáší velký šedý pták.
4: Princ bere šíp, napíná luk, dlouho, pozorně míří.
9: Nestřílej, odhoď luk!
2: Hanuši, on mluví lidskou řečí.
9: Ušetři mě, nebudeš litovat, princi Hinku.
2: Ty víš, kdo jsem?
9: Znám i cíl tvé cesty.
2: Tak mi pověz.
9: Nevyzvídej. Prozradím ti, co bude třeba, až nastane pravá chvíle. Přiletěl jsem ti na pomoc. Tvůj sluha tu bude na tebe čekat. Dál tě ponesu já na svých křídlech. Zavři oči.
2: Nebojím se závrati.
9: A pevně se drž!
3: V okamžiku se vznesli do výše.
4: Předhánějí vítr.
3: Stoupají nad oblaky.
4: Vida, princ Hinek nakonec přece jen oči přivírá. Ne kvůli závrati, ale před oslnivou sluneční září.
3: Není to slunce, ale nádherný palác, celý z ryzího stříbra.
4: Tajemný šedý pták zamířil k jeho věžím a už se zvolna s princem snáší do nádvoří.
9: Dovnitř do paláce půjdeš sám. Pospěš si, každá chvilka má cenu zlata.
2: Ale vždyť ve dveřích hlídá drak. Nedovolí mi přestoupit práh.
9: Té nestvůry se neboj. Zatím tvrdě spí a nevzbudí se dřív než za hodinu. Do té doby musíš být zpátky.
2: Co mám udělat?
9: Půjdeš bez ohlížení, až vstoupíš do velkého sálu. Uprostřed spatříš kašnu, ze které prýští živá voda. Nabereš si ji do téhle lahvičky. Na konci sálu uvidíš zavřené dveře. K těm se však nepřibližuj.
2: Proč?
9: Nevyptávej se a poslechni, co ti radím.
2: Co se skrývá za těmi dveřmi?
9: Nevyzvídej a jdi už, ať si co nejdřív zpátky. Budu na tebe čekat venku před palácem.
3: Princ vykročil ke dveřím. Na hřbetem draka se mu zatajil dech. Ale ta obluda se ani nepohne. Spí, jako zabitá. Princ podle rady kouzelného ptáka bez ohlížení spěchá dál, až stane oslněn nepopsatelnou krásou sálu s kašnou, ve které se třpití zázračný pramen.
4: Díky bohu jsme u cíle. Teď už jen zbývá nabrat životadárnou vodu a dát s bohem tajuplnému zámku.
3: Je nádherný, ale z každého kouta dýchá tíseň a všeru číhá hrozba.
4: Co to jen prince napadlo? Proč míří k zakázaným dveřím? Co ho tam vábí, ať se vrátí?
3: Už je otevřel. Uvnitř je přítmí, postel s nebesy. Snad nám prozradí denní světlo víc, jen co princ rozhrne závěsy na oknech.
4: Ale princ přece nemohl mít tušení, co uvidí za dveřmi zakázané komnaty.
3: Na lůžku dřímá líbezná dívka. Princi se z té krásy zatočila hlava.
4: Ale pranic mu ta závrať nebrání, aby přistoupil k spící krásce. Jen si pane troufá. Uklání se, jistě jí skládá poklony, teď poklekl, ale marně čeká jediné slovo.
3: Pana leží dál bez hnutí a zdá se, jakoby i bez života.
4: Za to princ je docela očarován, což by jinak sebral odvahu vzít dívku do náručí a horoucně jí líbat. Co to bylo?
3: Výstražný hlas kouzelného ptáka. Princ nedbá na jeho varování, on ještě otálí. Třeba, že zbývá už jen chvilka.
4: Ještě jednou se k té paně naklání, bere si od ní stříbrný pás, aby na něj zavěsil svůj meč. A její roucho potom spíná svým vlastním rytířským opaskem.
3: Utíkej, princi, neotálej.
4: Pozdě. Ze všech koutů mu zabraňují v cestě hadi a ropuchy.
3: Ty stačí přišlápnout. Hroznější past jej čeká u dveří. Spící drak se probudil z dřímoty a s tlami se mu valí plameny.
4: Princ však už tasil meč a jedním vzmachem hlava nestvůry klesá rozpolcená.
3: A on je několika kroky u svého průvodce, který jej měří vyčítavým okem.
4: Však je co vyčítat.
10: Proč si mě neposlechl?
11: Neodolal jsem čarovnému vábení.
10: Mohl si přijít o život. Zapomněl jsi, že si bereš na svědomí i starého otce?
11: Ne. Nezapomněl. Ale navzdory tomu, namísto kajícné lítosti, je mé srdce plné velkého štěstí.
10: Šetři slovy a pevně se mě drž. Nesmíme tu zůstat už ani chvíli, jinak oba zahynem. Naše společná cesta, co nevidět, skončí.
11: Ale ty jsi mi slíbil, že se v pravý čas dovím, kdo jsi. Komu vděčím za pomoc, která se nedá zaplatit zlatem ani drahokami?
10: Jsem duch toho nešťastníka, jehož tělo si vykoupil a dopřál mu důstojný odpočinek. Já se ti jenom odvděčil za nezištnou pomoc. Ale než si dáme s Bohem, vyslechni mou radu. Nekupuj cestou domů maso určené pro šibenici. Mohlo by tě to stát život.
3: Po rozloučení s kouzelným ptákem se princ vydal doprovázen sluhou na zpáteční cestu. Jeli bez překážek. Až je nedaleko bran jednoho města, zastavil ponurý průvod.
4: Dva mladíci v poutech, za nimi muž s hlavou v kápi a houf ozbrojenců. Kam pak asi jdou?
3: Kam jinam než k šibenici?
11: Anuši, podívej se! Moji bratři! Musím je zachránit.
0: Chceš nakoupit maso určené pro šibenici?
11: Hej vy! Stůjte!
0: Princi, dobře si to rozmaš.
7: Ustup nám z cesty, pane!
11: Rozmažte jim pouta. Splatím, co jsou dlužní.
0: To je přece náš bratr.
11: Kde se tu vzal? Náhodou. Vracím se domů s živou vodou.
0: Cože?
11: Ty, že jsi našel pramen živé vody. Podívejte.
0: Téhle staré zašlé lahvičce, že je živá voda.
11: A kde pak si ji nabral? To vám povím až doma.

0: Dál pak jedou všichni pohromadě, dalo by se říct, v nejlepší pohodě.
1: Důvěřivý Hynek nedbá varování sluhy, že jeho dva starší bratři v jednom kuse domlouvají se za jeho zády.
0: Bohun ho hlídá na každém kroku a Radim o překod zatím hledá nádobu s živou vodou. Už ji našel.
1: Ale co to podstrčil Hynkovi do tlumoku?
0: Lahvičku. Na pohled stejnou, ale plnou jedu.
1: Ach ti ničemníci, pěkná odplata.
0: Je pozdě lamentovat.
1: Proč jen neposlechl, co mu radil čarodějný pták?
0: Královi synové jsou zase šťastně doma. Provází je sláva. Jásající davy. Starý král omládl jako zázrakem.
1: Není divu, vždyť se mu s oplakanými syny vrací naděje, že snad jeho oči zase prohlédnou a on bude vidět jako před lety.
2: Vítám vás, moji nejmilejší. Připadá mi, jako by navzdory mé slepotě vysvítlo slunce. Povězte mi, jak jste pochodili, s jakou se vracíte.
3: Otče, přinesl jsem ti živou vodu.
2: Hynku, pojď mě obejmout.
3: Dovol mi, abych ošetřil tvé oči, tatínku.
4: Zadržte ho! Nesmí ani o krůček blíž ke králi! Stráže, spoutejte mu ruce!
2: Co to má znamenat, probůh?
3: Hynek usiluje o tvůj život.
4: Bratři, tohle je váš vděk?
2: Co se to děje? Proč ho odvádějí?
3: Aby nemohl ohrozit tvůj život.
2: Proč by to dělal?
3: Zachránili jsme ho před šibenicí. A když jsme se vrátili s živou vodou, on ze strachu, abys ho netrestal, chtěl ti podstrčit místo léku jed.
4: To není pravda, otče. Živou vodu jsem ti přinesl já.
3: Hned se přesvědčíme, jak je živá. Pokropím vodou z Hynkovy lahvičky psa.
5: Zcepeněl. Otrávený.
2: Ale kde je pak zázračná živá voda?
3: Opatrujeme ji v téhle lahvici.
2: Je stejná jako ta jedová.
5: Jenže v téhle je zázračný elixír na tvé staré oči. Stačí jediná kapka a mrtvý pes ožije. A teď pokropím tvoje oči.
2: To je zázrak. Já vidím. Já zase vidím.
0: Jásající zástup. V jeho popředí však blažený král vidí jen dva ze svých synů.
1: Protože uvěřil hanebné žalobě, nechá zaživa prince Hynka zazdít do nejhorší kopky v Černé věži.
0: Takže místo spravedlivé odměny stihl nejmladšího z bratrů krutý trest.
1: Tak už to žel Bohu na tom světě chodí. Ničema slibuje, zatímco poctivec, aby se krčil v koutku rád, že je rád.
6: S Bohem, princi Hynku.
7: Hanuši, jaký pak já jsem princ, nebožák odsouzený k hrozné smrti. A ani nevím proč.
6: Měl si poslechnout moudré varování a nevykupovat maso oči denice.
7: Ani teď bych nedokázal odepřít pomoc vlastním bratrům.
6: Jenže oni tě na místo díků nechají zazdít v útrobách téhle věže. Zbude ti jen malý otvor na venkovní zdi. Tam lidská ruka nedosáhne.
7: Hanuši, prosím tě jenom o jedinou službu.
6: Udělám, co budeš chtít.
7: Zapal posetmění nad mým žalářem pochodeň.
0: Věrný sluha dostal svému slibu. V noci na věži nad Hynkovou kopkou vzplál oslnivý plamen.
1: A jen chvíli poté se v přítmí objevila silueta velkých, šedavých ptačích křídel.
8: Proč jsi mě přivolal, princi?
7: Prosím tě o pomoc.
8: Proč jsi mě neposlechl?
7: Neznat se k svým bratrům, které vedou na šibenici. Ani teď bych nejednal jinak.
8: Jsi bláhový, ale i laskavější než všichni, které znám, proto ti pomohu. Každou noc přilétnu sem k tvému oknu a přinesu ti jídlo i vodu, aby se nezahynul hladem ani žízní.
0: Dál plynou dny a nekonečné týdny. Princ Hynek strádá v hladomorně. A zatím, daleko od jeho černé věže, v tajuplném zámku z ryzího stříbra,
1: kde Hynek srazil hlavu strašné stvůře a spící princeznu tak osvobodil,
0: panuje sláva bez hranic a radost bez konce.
1: Líbezné princezně se za nedlouhý čas narodil chlapec, krásný jako květ.
0: Za pár týdnů vyrostl v junáka.
1: A jak už mládí nenechá nic na pokoji, objevil chlapec ve skřínce své matky podivuhodný rytířský pás.
9: Maminko, jak se mezi tvé náhrdelníky a brože dostal tenhle opasek?
10: Vem si ho, jestli se ti líbí.
9: Chtěl bych vědět, kde se tu vzal.
10: Nebuď zvědavý.
9: Kdo ti ho daroval? Komu patřil?
10: Je to rytířský pás tvého otce.
9: Kdo je můj otec? Nic o něm nevím. Kde žije? Proč tu není s námi?
10: Přišel jsem pro živou vodu a musel se s ní co nejdřív vrátit ke slepému otci. To on zabil draka a osvobodil mé království. Zmizel však dřív, než jsme se stačili vzbudit ze zakletí spánku.
9: Ty jsi ho nikdy nehledala?
10: Nesměla jsem. Teprve teď, když si to přání vyslovil ty, dám po něm pátrat. Jestli je to tvá vůle.
9: Prosím tě, udělej to hned, bez odkladu.
10: Napíšu starému králi, aby k nám ze svých synů poslal toho, který si na mém sídle nabral živou vodu. Můj posel ho pak doprovodí do mého zámku.
0: Král podal svým synům dopis.
1: Na půl pozvání a na půl rozkaz.
0: Byl od první chvíle rozhodnutý, že princezně vyhoví.
1: Jenomže ti dva jeho synové okolkovali. Kluscí jako hadi, jak je tísnilo špatné svědomí.
0: Nakonec králi došla trpělivost, poručil jim sedlat koně a vyjeli ve stopách princezní na posla. Když je k ní dovedl, složili poklonu, vyřídili otce po poselství a zeptali se, k čemu jsou pozváni.
1: Když promluvila princezna, opojil je kouzelný její hlas, ale za chvilku začalo být ousko.
0: Její otázky svištěly kolem uší jako šípy do terčelu čištníka. Kdo prý je tenkrát přivedl do zámku?
1: Kdo hlídal u zámeckých dveří?
0: A ti zavedou k prameni živé vody.
1: A nakonec? Který pak z nich vytratil na Dlaždicích svůj rytířský pás?
10: Princi Bohune, je to tvůj opasek?
4: Ten by byl dobrý ledatek pro mého štolbu.
10: Tak jistě patří Radimovi.
11: Jak tě to jen mohlo napadnout, princezno? Já a takový obyčejný kousek vhodný leda snad pro podkoního.
10: Lháři!
11: Co to povídáš?
10: Hanební lháři a podvodníci. Vy jste tu, jak živi nebyli. Kdo ví, jak jste se dostali k živé vodě? V mém zámku pro vás není místo. Odveďte je do žaláře.
6: Pane králi, před chvílí se tu objevil neznámý posel, dal mi pro vás list a hned zase odcválal. Ukaž, Hanoši. Proboha. Špatná zpráva. Nejde mi do hlavy.
2: Píše mi zase ta princezna. Poslouchej. Pošli do mého zámku čestného syna a nepadouchy a lháře, kteří patří do Hladomorny. To nemůže být pravda.
6: Můj pane, princezna by nemluvila do větru.
2: Ale víš, co to znamená pro mne? Že jsem se nechal ničemně obelhat a svého dobrého syna poslal na smrt?
6: Nezoufej, králi. Hynek dosud žije. Nebe nedá zahynout dobrému srdci.
2: Prosím tě, zaveď mě k němu. Musím si od Hynka vyprosit odpuštění.
0: Osvobozený princ otce objal, dřív než se král zmohl na jediné slovo.
8: Pak ale bez meškání vyskočil na koně a vyrazil z brány, jak by mu šlo o život. Cestu znal dobře, v dálce tušil cíl.
0: A přece dech se mu zatajil ještě víc, než tenkrát poprvé, když v dálce na obzoru uviděl palác z ryzího stříbra.
8: Teď mu se vší pompou otvírají bránu.
9: Maminko, do nádvoří přicválal podivný jezdec.
12: Co pak ti na něm připadá divné?
9: Vypadá jako žebravý chudák. A jeho šedý koník, co nevidět, padne únavou. Poručím, aby ho vykázali z paláce.
12: Měl bys ho raději slavnostně přivítat.
9: Kdo je to?
12: Chci se ho zeptat. Ale mluv s ním se vší úctou.
9: Kdo jsi, pane? Proč jsi k nám přijel?
11: Protože si to přála paní tohoto zámku.
12: Vítám tě, vzácný hoste. Jak pak se ti líbí v mém zámku?
11: Víc než poprvé.
12: Proč? Všechno je tu jako dřív.
11: Není. Tenkrát jsem tě našel v hlubokém spánku a nemohl ti pohlédnout do očí. Zakrývala mi je tvá zavřená víčka.
12: Kdyby tenkrát moje oči byly otevřené, nebyl by ses možná opovážil vzít mě do náručí.
11: Ty mi to máš za zlé.
12: Co když ti teď za to uložím pokutu? Čím se vyplatíš?
11: Vrátím ti tvůj dívčí stříbrný pás.
12: Ale ten tvůj, který si tu kdysi nechal, už ode mě nedostaneš. Podívej se, komu jsem ho připěla a jak mu sluší.
11: Kdo je to?
12: Náš syn.
11: Připadám si jako ve snu.
12: Život a sen jsou jako bratr a sestra.
0: Už naše rozprávka spěje ke svému konci. Vrací se radost.
8: A je stokrát větší.
0: Po černém zármutku se nebe jasní.
8: A je plné hvězd.
0: I láska, věčný pramen živé vody, zurčí a jásá.
8: Trilkuje a zpívá tu nejkrásnější ze všech pohádek.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: A teď zaspívá Michal.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

když je to neskutečný, nejradši bych byl jen s tebou, a to nejlíp třeba hned. A ty mi nevěříš a já tě neposlouchám.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

souboj na život a smrt pokračoval. Marně se Martin ohlížel po Dobroslavovi. Všude vládnul zmatek, lidé se marně snažili dostat z řeky plné hadů. Uprostřed největší vřavy zahlédl Kroka. Nikdy si neuvědomil, jak je Krok veliký a jak silné má paže. A kde je Libuše? Drobnou tetu si Krok posadil za krk. Vyděšená Kazy stála na voze. Všichni bojovníci se snažili dostat ke Zmejovi. Věděli, že právě tam bude svedena rozhodující bitva. Ale každý musel vybojovat řadu malých bitev, osudových zápasů, v nichž odvraceli smrt. To jejich cestu k srdci zla zpomalovalo. Martin sekal kolem sebe dračím zubem, který v dlani pálil jako oheň. Myslel na Dobroslava. Jako bratři mají přece bojovat bok po boku. Srdce se mu svíralo starostí o Libuši. Nemohl ji vidět, jak stojí na převráceném voze a lukem jako mečem se snaží ubránit převaze útočníků. Vůz vzala voda a pomalu s Libuší odplouval po proudu do osamění. Kolem se okamžitě sbírají řady hadů k útoku na tak snadnou kořist. Nepříčetná strachy křičela matka na Libuši, aby skočila dolů. Dobroslav odepjal koně od jejich vozu a rázem se stal bojovníkem Lechovy družiny. Přestal se bránit, začal útočit. Na marnost boje nemyslel. Prosil Dorano, aby vylezla na vůz, přesvědčen, že pro matku udělá nejvíc, když se i on utká se Zmejem. Krok za krokem se prosekával bojištěm. Zahlédl, jak se Martin vynořil se Zmejovým zubem v ruce. V té nenadálé radosti Dobroslava poprvé napadlo, že zemře. Ale pokud se tak stane, bude to po jeho boku. Pak ho cosi donutilo se otočit. Viděl vůz, který pomalu unášel proud. Libuše, rozkročená jako muž, divoká, bojující a přesto tak křehká a bezbraná. Říkával jí malá ještěrka a často jí sliboval krutou pomstu a teď měla umřít přímo před jeho očima. Hladina stichla. Kopyta klouzala po oblázcích na dně. Řval na Libuši, natáhl ruku, už ji téměř chytil, když kůň klopítl. Znovu se zaryly paty do spěněných koňských boků. Kůň se vzepjal a jediným skokem vůz dostihl. Dobroslav chytil Libuši za ruku a strhl ji z vozu právě ve chvíli, kdy ho proud obrátil koli vzhůru. Z vody vylétla slizká smršť. Pro dospělého muže by byla hračka vyhoupnout Libuši na hřbet koně, ale pro bojem vysíleného chlapce to bylo zhola nemožné. Držel ji jednou rukou. Libuše sklouzla do vody a proud, který v těchto místech znovu nabíral na síle, ji strhával sebou. Než by ji pustil, raději se nechá stáhnout z koně a bude dál bojovat o život, její i svůj. Kůň zapřel kopyta do dna. Libuše se mu snažila vyškrábat na hřbet, ale ji i Dobroslava síly rychle opouštěly. Neopustím tě, vykřikl Dobroslav. Zmizeli pod hladinou. Kůň se vzepjal na zadních, zoufalé zvíře zaržálo o pomoc. Jen počkej, najdu ti je, uklidnil ho rozhodný lidský hlas. Jako akrobat zaklínil Janovec nohy do třmenů a jeho tělo zmizelo v bouřlivé vodě. Polomrtvý Dobroslav svíral ve zmodralých prstech Libušinu ruku, splnil svůj slib, nepustil ji. Rozkašlal se, jakmile se dostal na vzduch, ale Libuše byla bez života. Už ji můžeš pustit, křičel Janovec, ale Dobroslav nedokázal prsty rozevřít. Zíral na Libuši přesvědčen, že je mrtvá. Herda dozad vrátila dívenku do života. Dobroslavovo sevření konečně povolilo. Janovec je posadil na koně, odvez je na břeh a zůstaň s ní, přikázal. Libuše se pevně chytila Dobroslava kolem pasu. Váhal. Měl by ji odvést do bezpečí, ale jeho místo, místo bojovníka je jinde, tam, kde se bojuje se Zmejem, kde se bije Martin. Jeď za ním, musíme bojovat, řekla prostě a samozřejmě Libuše. A Dobroslav poslechl. Ke Zmejovi se dostalo zatím jen několik mužů. Meče klouzaly po ocelových šupinách, aniž si toho obluda vůbec všimla. Lech unikal a Zmej byl vsteky bez sebe. Čech se mu postavil do cesty, ale drak ho jediným máchnutím hlavy odhodil stranou.
Lech přišel o koně. Stál doširoka rozkročen, v ruce meč. Spona na jeho opasku se zablískla v podvečerním slunci. Za chvíli se nebe zalije nachem, splyne s purpurově zbarvenou řekou a lidmi, co vypadali jako právě zrození v krvi. Řeka odnášela první mrtvé. Zmeje překvapila ta opovážlivost neústupného do země vrostlého muže. Esovitě ohnutý krk se protáhl. Zmej sekl hlavou, jako had, když chce uštknout. Lech uskočil. Zmej okamžitě zopakoval svůj výpad, ale to už byl lech připraven. Když zmej minul po druhé, z rozeklaného jazyka vyšlehl plamen. Lech unikl pod hladinu, ale musel pustit meč, který stačily plameny rozžávit do běla. Zmej byl připraven na poslední úder. Oči se potáhly bílou blánou, tlama se otevřela. Když se lech znovu vynořil, vyskočil rovnou do smrtící pasti, obě ruce prázdné. Teď ukončím tvůj život a životy všech ostatních. Jedovatý sykot zmrazil bojiště. Hadi ucítili vítězství v pánově hlase. A pak se to stalo. Zmejův tenký, lehce zahnutý zub si dokázal najít škvíru mezi šupinami. Bylo to v místech, kde hadi mívají váčky s jedem. Martin stačil sotva uskočit, když se kolem něho rozstříkla žlutá tekutina, která prskala a škvířila se jako kyselina. Drak zavil. Nebylo to smrtelné zranění, okamžik ohromení však stačil lechovi, aby u dna nahmátl svůj meč. Opět stál lech vedle Martina. Boj trval už dlouhé hodiny a slunce začínalo zapadat. Krajina nachověla, stíny byly nejdelší toho dne. Smrtelná únava ochabovala paže a podlamovala kolena. Martin už nedokázal ani zvednout ruce nad hlavu. Lech naléhal, aby si stoupl za něho, že ho ochrání, ale Martin si přál už jediné – uvidět Dobroslava. Zmejovi sil neubývalo. Roztáhl křídla, dosud skrytá pod hladinou, opřel se jimi o dno a připravil se ke smrtícímu úderu. Víčka setřela mléčnou blánu a na Martina se upřely žluté, moraněny oči. Jeho zemdlená ruka klesla. Rozevřel dlaň a zmejův zub zmizel pod hladinou. Rokoslav první pochopil, co se děje. Mrštil svůj meč, ale ten se jen svezl po zmejově brnění. S holýma rukama se vrhl Rokoslav Martinovi na pomoc, ale byl daleko, všichni byli daleko. Drali se k němu Kazmín i Janovec. Křídlem přitiskl zmej lecha ke dnu. Nejdříve odevzdal své paní Martinův život. Náhle prudce škubl hlavou a vydal táhlý zvířecí zvuk plný bolesti, v němž zněl tón lidského vzteku. Na ocase, v místech, kde končila dračí ploutev, seděl Dobroslav a v rozhodné chvíli Martinova života vnořil svůj malý meč mezi šupiny do míst, kde vyrůstal zmejův rozeklaný bodák. Všechna zuřivost se teď obrátila proti Dobroslavovi. Prudkým šviháním ocasu se ho zmej snažil setřást, zbavit se bolesti a strestat tu drzost. Dobroslav nechtěl přijít o svou zbraň a pošetile se snažil meč vyrvat, ale ten se mezi šupinami vzpříčil. Zmej si udiveně prohlížel to lidské mládě, které mu dokázalo způsobit takovou bolest. Tenké paže, střapatá hlava. Bylo podobné tomu, co mu vrazilo vlastní zub do váčku s jedem. Ponořil hlavu pod hladinu, jako to dělají krokodýly, když se blíží ke své oběti, a zároveň pomalu stáčel ocas. Dobroslav na něm seděl jako umíněné dítě, které chce svou hračku zpět. Pološílená strachy k ním klopítala do rana. Viděla, jak se pomalu k sobě přibližují oba konce dračího těla, smrtící tlama a špička ocasu s Dobroslavem. Byla odhodlána sama se vrhnout drakovi do chřtánu, jen aby svého syna zachránila. Potopila se pod hladinu. Dračí hlava pomalu plula, oči vpité do své oběti. Tu se vedle zmejova oka vynořila do rana. Třásla se po celém těle, ruce je neposlouchaly, ale osudový okamžik nepromeškala. Až po rukojeť zajela dýka do vypouleného žlutého oka,
a současně se z doranina hrdla vydral křik matky. Křik, jakému se nic na světě nevyrovná. Zmej zaryl hlavou do vody. Když se znovu vynořila, zala v ní hluboká černá díra. Teď už to nebyl boj, který mu nařídila jeho paní. Teď se chtěl pomstit. Cítil se tak potupen. Tloukl kolem sebe, chrčel jako sopka. Gejzíry vody spolu s kameny ze dna stříkaly daleko, jak se obluda svíjela v křečích. A pak vše rázem stichlo. Zmej se vstyčil, pomalu otáčel hlavou, oko hledalo nejdůležitější oběť. Minul Čecha, Lecha i Dorano, ti přijdou na řadu později. Opodál se spod hladiny vynořil Martin, hledající Dobroslava. Zmej se zarazil, oko spočinulo na Martinovi. Martin tušil, co přijde. Teď zemře. U dna se rozzářilo světlo. Vše, co následovalo, bylo rychlejší než myšlenka. Martin sáhl pro svůj meč a vrazil jej do Zmejovy hlavy v okamžiku, kdy had zaútočil. Zmej zmizel pod hladinou a s ním i tisíce kluských vojáků.

v duši vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky.

noci páni, šli jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Šli jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

nikdo. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

hladem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí. A k tomu každou chvíli něco tady kvílí. K tomu každou chvíli něco z džungle.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brevta, že se dolky vyrábějí z kinutí.